0: děláme vlny. Český rozhlas, Radio Wave.
1: Yeah, young fucking H, Big Shell, 0161, blah, blah, blah. All tight YJ, the prick.

Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Okay, wait.
1: Night Air.
2: Night Air. Hudební mix Rádia Wave.

Describe my

0: Toto Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Rádio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Rádio Wave. Český rozhlas.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Mix Rádia Wave. Hudební mix Rádia Wave.
1: About to do some big boy shit.

0: Rádio Wave. Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Plejak.
0: Plejak.
1: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

0: Starter. Starter. Hitparáda neobjevených.
1: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte k

0: Jméno Starter.
1: Starter. Hit paráda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Poslouchejte nejnovější díl znovu. Dnes od 13 hodin na rádiu Wave.
0: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Teplický zpěvák tady u Sracety zní na vlnách Rádia Wave v 8 hodin sobotního rána. Od mikrofonu vás zdraví Vojta Záhora. No a je tady víkendový on air, tak vy se možná budíte ze svého snu, snad to byl sen hezký. A pokud ne, tak doufám, že jste rádi, že vás Rádio Wave budí. Tak pojďme spolu vstávat.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Děláme vlny.

Tohle byli Matyášovi kamarádi s písničkou Strach a úzkost. Je 8 hodin 5 minut v sobotní ráno 22. srpna a od mikrofonu Rádia Wave vás momentálně zdraví a krásné sobotní ráno vám přeje Vojta Záhora. Já doufám, že tohleto ráno se vám vydaří, že se vám podaří takzvaně vstát pravou nohou, ale pokud byste sami chtěli vstát i tou levou, tak vám určitě nic rozmlouvat nebudu. Je to váš den, tak si ho užijte, jak potřebujete. Před námi je teď 4-hodinový playlist plný největších hitů, taky samozřejmě nějakých těch redakčních příspěvků na nejrůznější témata a i kulturních tipů pro to, co můžete podniknout v dnešní den, den zítřejší a pozítřejší a v jakékoliv době před námi. Každopádně, jak jsem říkal, tenhle ten 4-hodinový playlist je hlavně o hudbě a hudba bude následovat i teď. Novinka tohoto týdne z našeho playlistu, o kterou se postarala Nina Giranci a taky Porter Robbins, jmenuje se Wanna Cry a k vašim uším letí právě teď.

písnička When I Rest in Peace, tak to je zaručeně track, který věřím, že všichni z vás víte, ze kterého seriálu pochází. Každopádně pro ty, kteří si nemůžete teď momentálně vzpomenout, tak připomínám, že tuto skladbu složil hudebník Labyrinth pro první série amerického teenage seriálu Euphoria. Tahle ta skladba a celý soundtrack k první sérii a ostatně i k druhé, o které se Labyrinth postaral, sklidila velký obdiv a taky ohlas, tak o to myslím, že zajímavější bylo, když se letos veřejně Labyrinth distancoval před premiérou Euphoria Season 3, tedy série 3. Všichni a včetně mě, podle mě jsme si v tu chvilku říkali, jak na tom ta série 3 může být, když se od ní Labyrinth distancuje už takhle předem a co se tam asi tak mohlo stát. Každopádně na to už jsme přišli sami letos na jaře. Já nevím, na jakém táboře vlastně kritiku či fanoušku té třetí série Euphoria stojíte. Já jsem si ji rozhodně neužil a myslím si, že to tak hezky shrnuje jeden redditový post, i když teda ne, že bych používal Reddit jako věrohodný zdroj. Každopádně jako tento názor fanouška si s tím já velmi souzním. Série 3 se snažila být o kolapsu americké budoucnosti. Každopádně tak, jak ji interpretoval režisér Sam Levinson, který je totálně zničil charakterové oblouky pro postavy Maddie, Cassie i Rue a použil pouze jako sexuální nástroje, které měly hodnotu tak maximálně, aby nás trochu vyděsili. Tak to je podle mě takové hezké shrnutí celé třetí série. Doufám, že ale vy teď momentálně máte k sledování nějaký jiný seriál. Já jich mám takzvaně hafo a i o těch se budeme dnes bavit, takže se rozhodně můžete těšit i na takové audiovizuální typy, ale už si teď dáme další písničku a tohle to je track Asheville od Glive.

taková jedna typická americká indie kytarovka. Tohle byla bostonská skupina Paper Lady s písničkou Silt a my teď ve vysílání Rádia Wave trošku zvolníme. Před námi je totiž zpěvačka a také multi-instrumentalistka z druhé strany oceánu z Anglie, Marika Hackman a její písnička All Night a potom se také podíváme do Česka, Spartu vynikajících lidí a na Křižíkovu fontánu.

S naším playlistem jsme se momentálně vydali do Latinské Ameriky, přesně do Hondurasu. Tohle to byla totiž hondurasko-americká hudebnice Empress Offa s písničkou Feminine. Doufám, že jste si ji moc užili. No a před námi je teď další honduraská země, kterou tak trochu hudebně prošmejdíme. Zamítáme do Kolumbie za zpěvačkou, taky producentkou Elo Minus, která si na spolupráci tentokrát přizvala brooklynského producenta Nika Leona, který je původem z Miami. Ti dva se poprvé potkali v Mexico City v roce 2024. Každý tehdy vydával svoje vlastní desky, nicméně padli si do oka a do spolupráce se pustili údajně zcela spontánně. Espiral bylo Pernimo Bila, první ochutnávka jejich společného EPčka z letošního léta, které se jmenuje Queles Paso a Aha, Mis Amigos. Vyšlo tedy 7. srpna a najdete tady takový rozvolněný elektronický beat a právě Ellie Minus, která do toho zpívá se svojí typickou lehkostí. Tahle ta jejich spolupráce na tracku Espiral je především hodně autorsky kreativní a vy už ji můžete v našem vysílání poslouchat jeden týden. Tak doufám, že se vám líbí.

Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny. Go!

Boogeyman a skupina Shark Tank zní na vlnách Rádia Wave pár minut po 8:45. Je sobota 22. srpna, máme tady sobotní ráno, tak já doufám, že se vám vstává opravdu hezky, že už jste si přichystali nějakou dobrou snídani či takový teplý nápoj, kterým můžete hezky vyrazit do toho dnešního chladného, možná i upršeného dne. Jenom bych vám rád připomněl, že dnes svůj svátek slaví Bohuslav, tak pokud nějakého Bohuslava znáte, určitě ho dnes neopomeňte. No a v playlistu do konce hodiny, tedy do konce hodiny 8, nám zahraje třeba taky Magde Marko společně s Janem Dawsonem na výborné písničce Mentol, i Zdeněk Lichnovský a s písničkou Ideální na pořád. No a playlist té první hodiny našeho společného času uzavřeme v Trenčíně na Slovensku s Tamarou Kramár a trackem Tanktide. Tak příjemný poslech a hlavně hezkou sobotu.

Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Polské duo Bass Victim a písnička Forever Salty a předtím taky Fontaine's DC, tak to byly dva tracky, které nám otevřely 9. hodinu na vlnách Rádia Wave v sobotu ráno 22. srpna. A já pro vás mám jednu zprávu ze včerejšího dne, která si myslím, že by vám rozhodně neměla uniknout, minimálně pokud patříte třeba mezi fanoušky seriálu Koruna The Crown. Protože zrovna včera britský soud rozhodl, že princ Harry and Elton John a také další žalobci, kteří žalovali deník Daily Mail, musí zaplatit právě tomuto deníku náklady spojené s jejich neúspěšnou žalobou. No a těch nákladů není málo, 9,5 milionu liber. V přepočtu na české koruny to máte potom 267,5 milionu českých korun. Tato skupina, tedy prince Harry, Elton John a také další britské celebrity, pod loni žalovali právě vydavatelství Associated Newspapers, které vydává list Daily Mail, kvůli údajnému nezákonnému nebo zjišťování informací, včetně třeba odposlouchávání telefonu nebo najímání soukromých detektivů. Tyto informace potom používali pro své články a pro své noviny. V červenci však u soudu neuspěli. Nick Lynn, což byl tedy soudce, který rozhodoval o tomto případu, uvedl, že jejich tvrzení nebyla dostatečně podložena dostatkem důkazů a připustil také možnost, že některé informace novináři získali legálně. Vydavatelství podle soudu a na právní náklady vynaložilo více než 34 milionů liber, tedy 957 milionů korun. Páteční rozhodnutí se týká pouze první části nákladů. Zbytek budou muset žalobci uhradit až později. A také agentura AP dodává, že skupina pěti žalobců je proti tomu roto rozsudku pojištěna do spíš, řekněme, poloviční částky. A o více o tomto případu, o tom, kdo jsou ti další žalobci a proč přesně Daily Mail žalovali a v jakém kontextu se tento případ odehrává, se už teď dočtete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz a my se ponoříme zpátky do našeho playlistu. Nečekané spojení, tohle je Denzel Curry a taky Kenneth Bloom, kterého znáte spíš pod pseudonymem Kenny Beats, no a jejich společný track Difference.

0: Gucci jeans with the stones, like the old Jim Jones, the big Rick, the chrome. 9 hodin 18 minut hraje nám A$AP Rocky na tracku Stop Snitching a před námi je teď rubrika Kulturistán a nebudeme se koukat z našeho prostředného studia moc daleko, vyrazíme na Vyšehrad.
1: Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Dnes totiž na Vyšehradě v Praze můžete zajít na Královský den, což je slavnost, která se koná k 940. výročí korunovace prvního českého krále Vratislava. Pokud posloucháte on air na Rádiu Wave se mnou velmi často, tak víte, že já moc rád doporučuji nějaké ty historické aktivity, či se rád zajímám o historická témata, takže Královský den na Vyšehradě je něco, co dneska odpoledne rozhodně podniknu, třeba se tam potkáme. Každopádně, vy se tady můžete vydat do doby, kdy Vratislav II. Získal královskou korunu a proměnil Vyšehrad v symbol a moci svého rodu Přemyslovců. Dvakrát během dne se sem dorazí slavnostní průvod krále s jeho družinou. První bude vyrážet už za půl hodiny v 9.45 od místního infocentra a druhý bude vyrážet zase ve 12.45, tedy odpoledne a já doufám, že ten konkrétně stihnu. Čeká na vás také velkolepé uvítání, právě prohlídka této královské družiny, ukázka boje i možnost zapojení dětí do středověkého výcviku. Každopádně to si myslím, že může být trošku kontroverzní. Po celý den můžete potom nahlédnout do života středověkého tábora a poznat také dobová řemesla. Dokonce jsem slyšel, že si zde budete moct upéct, nebo spíš opéct, svoji vlastní bramborovou placičku, takže nemusíte si nosit vlastní svačinku. Akce se koná u příležitosti 940. výročí právě korunovace prvního českého krále Vratislava II. A jeho manželky Svatavy Polské, první české královny. Vratislav II. Byl zároveň také zakladatelem Vyšehradské kapituly a též baziliky svatého Petra a Pavla, která i dnes bude k nakouknutí a tyto prohlídky nejsou zdarma, jsou individuální, budou se dít od 14. do 18. hodiny a vy se na ní musíte pořídit a vstupenku. Další bohatý program vás na Vyšehradě dnes čeká celé dopoledne a celé také odpoledne. Pokud byste chtěli oslavit 940. výročí korunovace prvního českého krále Vratislava II. Stejně jako to chci oslavit já, tak rozhodně vyražte na Vyšehrad.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: Speedy Ortiz a písnička Lucky 88 doznívá v 9 hodin 32 minut ve vysílání Rádia Wave. No a když říkal jsem si, že vzhledem k tomu, že si dnes teda připomínáme těch 940 let od korunovace prvního českého krále Vratislava, tak bychom si mohli dát takové malé dějepisné opáčko a takovou lekci z historie a o Vratislavovi samotném se něco dozvědět. Vy si dost možná pravděpodobně pamatujete ze svých hodin dějepisu a přesně tu jednu nejdůležitější informaci, no a to, že královský titul, který Vratislav pro rod Přemyslovců a pro Čechy získal, tak to byl teprve ten titul nedědičný, a tedy pouze pro osobu Vratislava a potom tedy jeho ženy a svatavy titul královny. Ten královský titul dědičný české země získaly až v roce 1212 Zlatou bulou sicilskou. Každopádně to předbíháme o takových 100 až 150 let dopředu. Vratislav II. Byl tedy, jak vy moc dobře víte, z rodu Přemyslovců. No a tento titul získal od německého císaře, nebo dalo by se říct spíš císaře svaté říše římské, Jindřicha IV., který mu ho udělal za jeho věrné a loajální služby v boji proti papežovi Řehořovi VII. Korunovace proběhla na Pražském hradě, provedl ji trevírský arcibiskup Egibert z Ortenburku. No a jak se uvádí v Kosmasové kronice, a teď vám přečtu nějaký ten citát. Mezitím Egibert, arcibiskup z Trivérský a za poslušen císařova rozkazu, přijel do hlavního sídla Prahy a dne 15. června při svaté slavné mši pomazal Vratislava oděného královskými odznaky na krále a vložil korunu na hlavu jeho i na hlavu jeho manželky svatavy, oblečené v královském rouše. Zajímavostí také je, že při této korunovaci byl Vratislav II. Uváděn i jako král polský, i když de facto králem polským také nebyl. No a bylo to hlavně díky jeho manželce, která byla svatavská princezna. Každopádně to už je konec z mé lekce historie. Pokud byste si chtěli nastudovat něco dál, tak určitě vás od toho nebudu odrazovat. Každopádně určitě vás jenom podpořím, ale my už se teď vrátíme zpátky do našeho playlistu. Co říkáte?
1: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychologi o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou na Rádio Wave.
2: Nejnovější díl poslouchejte znovu dnes od 18 hodin na Rádio.

0: Tohle byla bratislavská DJka a taky zpěvačka Nerave a na bratislavské a slovenské hudební scéně teď zůstaneme, protože já mám pro vás krátký úryvek z rozhovoru s novou a mladou slovenskou zpěvačkou a autorkou Mess. Ta totiž nedávno vydala album s názvem Mess Season, no jak příhodné album. Má to podle mě trošku stejný vibe jako Brad Summer. Každopádně nedokážu zhodnotit, tuhle tu desku jsem ještě neslyšel. Každou sezónu festivalu to ale letos nějak nezasáhlo, protože Mess se nejlépe cítí zavřená v klubech, což ostatně dojde každému, který prý tuhleto album slyší. Jak se jí píše a jak se jí zpívá a proč jsou pro její tvorbu zásadní hudební kolektivy a zpětná vazba, tak to jsme probírala Tereza Havlínková. Celý tenhle ten rozhovor už teď najdete na webu Rádia Wave v sekci On Air, no a taky na YouTubeovém kanále, protože jsme ho pro vás připravili i ve videoverzi. Samozřejmě i ve všech ostatních podcastových aplikacích, kde rádi posloucháte. Určitě si ho nenechte ujít a já vám teď pouštím tu krátkou a zmiňovanou ukázku.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
2: Že začínám registrovat určitě viac a viac dievčat, čo rapuje práve a dělá hudbu a takto. A myslím si, že možno ich není až o toľko menej, ale presne pri tých dievčatách je tam tá vec, že ty väčšinou ako dievča to děláš sama. Lebo nemáš úplně holčičí krůz, které prostě se zavrú do štutka a idú se hrať s počítačmi, že to není prostě girly thing. Takže ty, keď začneš dělat hudbu a nahrávat se hrať na gitare jako dievče, tak prostě to děláš sama. A přesně proto je to možno tak méně viditelné, než keď to začne robiť 7 chlapců a začne to všetci jakože pušovat, vieš?

0: Hudební producent a DJ Palmistry společně na featu s Isabelou a Love Story na tracku jménem Bad Vibes. 9 hodin 49 minut ráno se nám pomaličku začíná přehupovat do dopoledne, tak doufám, že už jste probudili nebo rozehřeli svá oška, že jste vylezli ze svých postelí, ale pokud samozřejmě v nich chcete zůstat klidně i celý den, tak je to jenom na vás. Hlavně, že u toho budete poslouchat Radio Wave. Máme pro vás playlist nabitý ještě na další 2 hodiny víkendového On Airu se mnou, Svojitou Záhorou, tak určitě je na co se těšit. A dokonce 9 hodiny před námi třeba Island Man s písničkou Burnout, nebo taky Niva a písnička Sirens.
1: Město lidem, lidé městu. Jedno město, 1000 úsměvů, jedinečná atmosféra. Kapely, DJové, divadlo, dětský program a gastrozážitky. Ulice plné života a oslava léta. A to vše bez vstupného. Město lidem, lidé městu. 28. a 29. srpna. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Tohle byly Turnstile s písničkou I Care, 10 hodin a taky 8 minut k tomu a my se teď zaměříme na české festivaly, tedy konkrétně na jeden a ten konkrétní festival. Pravděpodobně jste zaregistrovali, že od včerejška se měl na českou festivalovou scénu po 6leté pauze vrátit hiphopový festival Hiphop Camp, který se po 6 letech měl obnovit, každopádně ne na svém tradičním místě, tedy na letišti u Hradce Králové, každopádně v areálu Kosmo Hadačky u Kralovic na severním Plzeňsku. No, lidé už se začali sjíždět a dokonce někteří návštěvníci přijeli, postavili si své stany, ale necelých pár hodin před začátkem Hiphop Campu pořadatelé dali ven zprávu, že okolnosti jim nehrály do karet a že letošní Hiphop Camp se bohužel ruší. Jako důvody uvedli dvě věci. První bylo pravděpodobně bylo počasí. My jsme totiž včera zažili vlnu přívalových dešťů, která prošla právě i přes západní Čechy a podle pořadatelů spláchla areál takovým způsobem, že prý v něm padaly i stromy. No a druhý důvod byl také nízký prodej lístků. Pořadatelé očekávali, že v posledním týdnu stoupne právě ten, řekněme, nákup lístků na poslední chvíli. Každopádně to se tak nestalo. Ano, a do toho posledního předfestivalového dne vcházeli s 2200 vstupenkami, což zkrátka nestačilo. Každopádně my už teď i víme, co pořadatelé plánují udělat se těmi vstupenkami a hlavně s těmi penězmi, které za ty prodané vstupenky utrželi. Vaše vstupenka, pokud jste si ji zakoupili na letošní Hiphop Camp 2026, tak bude platná i pro další ročník 2027 a pořadatelé tvrdí podle zdrojů na serveru blesk.cz, že pokud požádáte o vrácení peněz, dostanete je nazpátek. Zároveň také ale ve stejném článku pořadatelé říkají, že peníze, které utržili za prodané vstupenky, nyní už nemají, protože je vložili právě do cen chystaného festivalu. Jak tahle ta situace dopadne, tak to se asi dozvíme dál, protože tato tvrzení jsou zatím docela protichudná. Každopádně, co se dá říct s jistotou, je, že několik desítek velmi zklamaných návštěvníků momentálně balí svoje stany někde u areálu Kosmo a Hadačky na severním Plzeňsku a odjíždějí dokonce třeba i zpátky do zahraničí. A to tvrdí, že je dost velká mezinárodní ostuda.

0: Teď si pustíme ukázku z nového dílu našeho podcastu Psycho. A v tomto díle se skrz příběh spisovatelky Simony Moniové podíváme na to, jak vzniká vztahová past, proč se může oběť vracet k pachateli opakovaně a co může udělat její okolí, aby tomu zabránilo. Celý tento díl už teď najdete samozřejmě na webu Rádia Wave, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích, kde nás rádi posloucháte.
1: Simona Moniová byla česká spisovatelka. Říkalo se jí Vývek v sukni. Psala takový romány pro ženy, říkali tomu letní hity.
2: Okay.
1: A vlastně dneska je 6., kdy to natáčíme, a ona byla zavražděna 3. srpna. Před 15 lety.
2: Okay.
1: Takže i tohle je takový symbolický. A vlastně před nedávnem vyšel seriál o ní, kde hraje její roli nebo její postavu herečka Tereza Ramba, dříve Voříšková.
2: Ale hlavně jako především, proč je to pro nás dneska tématem našeho dalšího dílu pořadu, je, že vlastně jak tehdy, když se v novinách před těmi 15 lety objevily články o tom, že byla zavražděna, tak vlastně i dnes, po tom, co teda byl odvysílán ten seriál, který se věnoval vlastně jejímu životu, tak se zvedly počty hovorů na specializovaných linkách. Hele, jako z mojí zkušenosti, jo, a řekni mi, jakou máš svoji, předpokládám, že ty jsi tak jako mluvila s x lidma, který nějakou jako podobnou zkušeností procházeli, tak ty hovory s těma lidma mají pro mě jako vlastně jeden scénář, jo, že ten člověk je schopen ti říct ten okamžik, kdy se s tebou baví, co všechno jako špatného se mu děje, vlastně výčet toho, co teda jako se mu přihodilo. A pak když teda by mělo dojít na tu jako druhou část toho hovoru, a co teď s tím, tak vlastně je najednou jako všechno problém. Jo. A tohle je vlastně jako schéma, který si myslím, že jsem zažil jenom já, jako předpokládám, že ty
1: úplně,
2: taky.
1: Úplně stejně. A nebo je to ten člověk ve fázi, většinou teda žena, nezažila jsem ještě teda muže. Ale ty možná i to výhoda, že jsi chlap, víš, že jako ti to řekne možná spíš než tý ženský. Ale že jako jsou v tu chvíli fakt naštvaný a jdou to teda udělat. Ale pak, když se to začne fakt s tím něco dít, tak on se začne omlouvat. A začne se to jako.
2: A tohle je jedna z věcí, třeba když jsem si jako četl ty články, které jsou pro tohle téma vlastně jako nejdůležitější, tak to je hrozně jako stará věc, jo, že ono to je vlastně jako svým způsobem je to velmi frustrující. Jo, ať už pro tebe, když si jako s tím člověkem takhle povídáš a víš, že vlastně co bude následovat, že teda jako nějaký jako konstruktivní řešení je vlastně těžký s tím člověkem domluvit. A nebo třeba nějaký složky, které s tím souvisejí. Ať už je to třeba policie, která má často kdy zkušenost s tím, že ty podání jsou vzatý na zpátek.
1: Třeba přesně slyšíš. No oni k nám už ani nejedou kolikrát, protože už ví, že zase stejně to špatně dopadne. Samozřejmě mi to přijde špatně.
2: Jasně.
1: Jako jo, psychologovi.
2: Jasně.
1: Ale jako zase na druhou stranu, jako když jsem si to zažila a ty prostě vidíš, jako že v úvozovkách si ten člověk zase nabíhá na vidle, tak pro člověka, který je v tom netrénovaný, je to hrozně těžký.
3: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou každý čtvrtek od 7 večer na

10 hodin 32 minut právě nám dohrává Karolina Beranová s písničkou Ferryman. No a já pro vás mám pozvánku už na letošní poslední večer ze série Riviera, kterou každé léto organizuje Radio Wave společně s galerií hlavního města Prahy právě v zahradách zámku Troja. No a jak už jsem říkal, toto úterý 25. srpna máte příležitost přijít na poslední letošní večer. Můžete se těšit samozřejmě jako vždy na performativní odhalení sochy. Tentokrát to bude dílo s názvem Claude od Tomáše Roubala a choreografii k jeho odhalení připravil Viktor Černický. Potom bude následovat debata Terezy Havlínkové s podtitulem Nehledat a najít. No a se svými hosty a hostkami otevře témata algoritmu a toho, kdo dnes ovlivňuje náš hudební a třeba také kulturní vkus. Jenomže samozřejmě Riviera, tak to je primárně koncertní večer, večer od 8 hodin, potom otevře experimentální rapový projekt Dirty Depressa a Arty na právě pomezí rapu a písničkářství. Přijde mi, že se možná tak trošku obloukem vrátíme úplně k prvnímu letošnímu koncertu a zlínského rapera Chabila Cigi. A potom bude od 9 hodin následovat koncert dua Candy Pumps, na který já jsem velmi zvědavý, protože Candy Pumps máme právě v hudebních novinkách tohoto týdne s písničkou Bonbon, no ale naživo jsem je ještě vystupovat neviděl. Každopádně připomínám, že tato poslední Riviera letošního roku se odehraje toto úterý 25. srpna v zahradách zámku Troja a nebojte se, i tento poslední večer je zdarma, tak neváhejte dorazit.

Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod na rádiu Wave. Poslouchejte dnes od 10

Tohle byl Igloo Ghost s písničkou Rust Genom, no a před námi je jedna z dalších hudebních novinek tohoto týdne. O tu se tentokrát postarali královny špinavého popu a také newyorská kapela Pretty Sick v čele právě se songwriterkou Sabrinou Fuente. Ty budou totiž vydávat svoje druhé dlouhohrající album s názvem Anarchy. To má vyjít už 11. září a zatím je z něj ven jenom několik tracků a jeden z nich je právě ten, který teď uslyšíte. Jmenuje se Hyper Independence a právě Sabrina Fuente na něm pracovala po boku s známým producentem Oscarem Schellerem, který v minulosti například spolupracoval taky s Pink Panthers nebo Lily Allen. Je to takový klasický indie popový ploužák, který vypráví o vztahu s člověkem, který si toho druhého, tedy nějak dalo by se říct vás nebo nás, drží na odstupu délky své paže. No a pokud jste obeznámeni s tvorbou této kapely Pretty Sick a jejich takový typický song má hodně těžký beat a je tam velké množství zkreslení. Každopádně tenhle ten track Hyper Independence je trochu jiný a jeho hlavním ústředním prvkem je právě hlas Sabriny Fuentes a takový melancholický synťák. Každopádně posuďte sami. Tohle to je Hyper Independence a písnička od kapely Pretty Sick.

Český hudebník usazený v Berlíně Bob Bleedy a jeho písnička Insane zní v 10 hodin a 52 minut na vlnách Rádia Wave. Vy stále posloucháte víkendový On Air s Vojtou Záhorou v sobotu 22. srpna, tak doufám, že se vám to líbí, že je váš poslech příjemný a že hlavně vaše sobota se zatím odvíjí tak, jak si představujete. Do konce hodiny nám zahraje Sigrid s písničkou Mirror, taky Bols Slop na tracku Portal Serenade a po 11. hodině v nás playlistu čeká Adam the World, taky Genesis Ovozu nebo Phoebe Bridges. Tež vyrazíme s Pavem Sladkým na expedici. Expedice je totiž nová malá letní série cestovatelského podcastu Casablanca, kdy Pavel Sladký vyráží na nejrůznější výpravy s nejrůznějšími lidmi. O tom však v příští hodině. Tak hezký poslech. Adam!

0: Nový český film Čika Čika. Pavla Tomicová a Jan Cina v příběhu, který vás dojme i pobaví.
1: Já tady žít nebudu.
0: O vztazích, které nejsou jednoduché.
2: Není nic, co bychom pro děti nezvládli.
0: A o tom, že někdy stačí udělat první krok. Čika Čika v kinech od 20. srpna. Mediálním partnerem je Radio Wave.
3: Hergot.
4: Hergot.
5: Hergot.
3: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
6: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
3: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
6: Hergot.
3: Každou neděli od 18 hodin
6: na Radio Wave.
3: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Adam the World a písnička Nepoznám tvoje jméno zní v 11 hodin a 5 minut na vlnách Rádia Wave. Vy stále posloucháte víkendový On Air v sobotu 22. srpna. Díky moc za to. No a před námi je teď další hudební novinka tohoto týdne. Už právě týden před oficiálním vydáním nové desky Lost Weekend songwriterky Phoebe Bridges oznamovali hudební servery, které dostali toto album tak nějak k nahlédnutí či k naposlechnutí předem před vydáním, že se jedná o jedno z nejlepších alb tohoto roku a udělovali mu velmi vysoké hodnocení. Tahle ta rodačka z Kalifornie všechna ta velmi vysoká hodnocení ale beze zbytku naplnila. To jsme zjistili hned, jakmile album nebo spíš deska Lost Weekend vyšla. Je to první deska po 6 letech od jejího posledního alba Punisher, která si bere to nejlepší z tvorby takového Sufjana Stevense nebo Eliota Smitha, pracuje také s velmi dynamickou škálou a to hlavně o to od ticha po zkreslený hluk. No a navíc se na téhleté desce Lost Weekend také objevuje první skutečně šťastný love song v kariéře zpěvačky Phoebe Bridges. Ten se jmenuje Bobby a podle slov samotné Bridges vypráví o lásce na první hookup. Hudebnice tady zpívá o tom, že existuje jen když se na ní dívá její milý a nebo třeba, že už nikdy nebude milovat nikoho jiného. Tak teď je tady. Tohle je track Bobby.

Radio Wave.

občas high, občas down, občas sám. Občas si zvykal nepatřit nikam. A potom mal teba. A potom bol doma. A potom

0: může stát. Teď vám pustím ukázku z prvního dílu letošní nové sezóny podcastové minisérie Expedice. S Josefem Trojanem vyrazil Pavel Sladký natáčet do pražského lesoparku Cibulka, kde stojí třeba nejstarší pražská rozhledna, stromy v létě poskytují vítaný stín a město se zde potkává s přírodou. Celý díl Expedice už teď najdete na webu Rádia Wave, samozřejmě v aplikaci Můj rozhlas a samozřejmě i také v dalších ostatních podcastových aplikacích. Tak tady je ta krátká ukázka.
1: Jako nejvíc hraju basket, protože to je fakt moje největší láska, protože mě přijde hrozně chytrý ten sport, zároveň je poměrně dost fyzický a běhavej, takže to hraju nejvíc, no a hele, tak já si tak jako poběhávám, nemám moc rád běhání, protože mě to jako nebaví úplně, ale mám rád ten pocit po. Takže já jsem se vlastně jako nikdy nedostal, jako když jsem vrcholově sportoval, tak jako při hře jsem se určitě dostal jako na 10 kilometrů zaběhaných, ale takhle při běhání jako si držím takových těch 5, 6, 7 kilometrů, 8, když mám hodně dobrý den a to je všechno, co já uběhnu, co jsem ochoten, jako tady nikomu nebudu dělat čaška prostě.
2: Tady na Cibulce.
1: Tady na Cibulce, ani sám sobě, čo to už taky, to už mám taky plný zuby. Ale takže já se tak běhám, no a co i čím, ale je to vždycky, co můj život se trošku řídí podle toho, co potřebuje zrovna to, co já hraju, no. Takže už jsem pochopil, že třeba nemůžu cvičit jako celoročně, protože pak jsem jako poměrně dost velký a přijde něco, nějaká role, která to vůbec nevyžaduje a já ji kvůli tomu třeba nedostanu, anebo pak to musím hrozně rychle schazovat, což je jako nezdravý, takže pro mě je vlastně mnohem důležitější, čím jsem starší, mít nějaký funkční tělo, než jako svalnatý tělo. No.
2: A ty jsi nějak v minulosti i lezl, jako na lezecké stěně?
1: Jak tě to napadlo, člověče?
2: Napadlo mě to tak, že jsem to zahledl na Actors Map nebo někde ve tvém profilu.
1: Tam je spoustu lží.
2: Ano. Ne, tak pojďme to... některé z nich vyvrátit.
1: Ne, tohle zrovna je pravda. Hele, tohle je pravda. Já jsem chodil vyloženě na lezení asi 3 nebo 4 roky, když jsem byl mladší.
2: A co jsi na tom měl nejradši? Jako dostat se do výšky, zvládnout nějakou dlouhou cestu nebo řešit nějaký boulderový problém a lámat si hlavu na 2 metrech čtverečních 5 dní v kuse nebo tak?
1: Ne, hele vůbec, to právě ne. Vylejst jako do výšky a když to na třetí pokus nevyšlo, jak se posunout jedám. Já mám pocit, že to tak jako docela hezky symbolizuje celý můj život, jako celou moji životní cestu. Zkusit to 3x dát do toho všechno a když to nevíde, jak se posunout a zdále. Jako, a to asi s ničím zase tak dlouho jako hlavu nelámu. Někdy je to jako vychytralost, někdy je to prostě jenom lenost. No. A teď jsem tady v jablečném háji. Takovým, ne háji.
2: To jsou třešně, ne?
1: Ježišmarie, tady. Tak mi to nekáš. Prostě
2: aha, dobře.
1: To jsou jabka.
2: Dobře, tak jsme v jablečném háji, v jablečném sadu, kde ovšem se nenatrhá žádný jabko.
1: Ano. Což je taková...
2: Neúroda.
1: To je taková neúroda.
2: No je to, jak jsi to řekl, buržoazní? Je to buržoazní procházka.
1: Je to buržoazní procházka, člověče.
0: Expedice. Letní speciál cestovatelského a outdoorového podcastu Casablanca na rádiu Wave. Expedice. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech podcastových aplikacích.

Za minutu půl dvanáctá nejenom ve vysílání Rádia Wave, ale taky v celém středoevropském časovém pásmě. Na vlnách Rádia Wave momentálně hraje Young Lean, taky FKA Twigs na společném tracku Bliss. No a před námi třeba slovenský Saul s trackem Predni, potom taky Jungle, Keep It Moving, nebo Banks, Holding Back. No a pak už Kulturistán.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Měli s tebou fajn.
2: V 16 se všechno láme.
1: Je to jiný než holku.
2: První vztahy. První rozhodnutí.
3: Říkal jsi, že má holku?
4: Jo.
2: A snaha zapadnout.
1: Čau.
3: Já.
1: To je Matyáš.
3: Třeba potřebuje čas, aby jí to řekl.
2: Nový seriál České televize o rolích, které hrajeme.
4: Je Radek doma?
5: Toho ti nic není.
2: Filtr. Od 2. září na ČT1 a v i vysílání.

0: Tohle byla kalifornská zpěvačka Banks s trackem Holding Back. Je 11 hodin 42 minut a my si uděláme poslední výlet do naší rubriky Kulturistán.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Nebudu vám doporučovat program, který můžete podniknout dneska, protože věřím, že na dnešek už svoje plány máte a také jsme se bavili, že pokud ne, tak můžete vyrazit na Vyšehrad na slavnosti krále Vratislava. Každopádně mám tady pro vás několik tipů a na nadcházející úterý. A začneme v Ostravě. Tady totiž v galerii současného umění Plato můžete do 13. září vidět velmi zajímavou výstavu Půda a přátelé. Prostřednictvím rozmanitých přístupů pozvaných umělců a umělkyň k otázce půdy vystává zkoumané propletení přítomnosti a také historie neorganických částic a půdních organismů. Tito umělci se totiž zaměřili na půdu jako na hmotu, také na půdu jako na zdroj života, půdu jako statek a nebo třeba půda, která dokáže ovlivnit oteplování země. No, není tedy divu, že její regeneraci věnuje umělecký svět tolik pozornosti. Tuhletu výstavu kurátoruje Mariana Dobovská a Edita Jeřábková. Jmenuje se Půda a přátelé a jak jsem vám říkal, je k vidění v Ostravské galerii Plato, galerie současného umění, jenom do 13. září. Druhá pozvánka na úterý 25. srpna, tak ta je potom do ústeckého sálu Hraničář. Tady totiž bude velmi zajímavá projekce filmu Ingmara Bergmana s názvem Persona. V tomto filmu, který vznikl právě v době Bergmanovy těžké nemoci a také která byla provázána těžkou tvůrčí krizí, se projevila jeho mimořádná citlivost vůči složitosti ženské psyche a ženské postavy podrobil soustředěnému niternému průzkumu. Dotkl se tak závažných otázek pravdy a umění a s tím související také identity umělce. Já jsem tenhle ten film viděl zhruba tak před 7 lety na letní filmové škole v Uherském Hradišti. Můžu vám dosvědčit, že je to opravdu těžký a silný zážitek, každopádně velmi působivý. Takže pokud byste chtěli, v úterý 25. srpna můžete v Ústí nad Labem vyrazit do sálu Hraničář od 20 hodin na Ingmarův snímek Persona. No a jednou jsme to také dnes zmiňovali, pokud jste v Praze, tak v úterý rozhodně neváhejte vyrazit do Trojského zámku. Uskuteční se tady totiž poslední večer letošní koncertní série Riviera, Rádia Wave a Galerie hlavního města Prahy. Debata Terezy Havlínkové s podtitulem Nehledat a najít začíná v 19 hodin. Od 20 hodin potom rapový experimentální koncert Dirty Depressa a Arty a od 21 hodin potom duo Candy Pumps.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

právě slyšíte americkou hudebnici Earth Eater s písničkou Pure Smile Fake Snake Venom. Je 11 hodin 54 minut a víkendový on air na rádiu Wave s Vojtou Záhorou dospěl do svého konce. Každopádně vy vůbec nemusíte smutnit, protože program rádia Wave pro vás a pro také pro dnešek na sobotu 22. srpna běží dál. Od 12 hodin budete poslouchat Playák, naši hodinu nerušeného playlistu. Od 13 hodin potom uslyšíte Starter s Filipem Černým a Martinem Šolcem. Filipa si tentokrát na festivalu Povaleč s Martinem pozvali do poroty Tadeuse Racetyho, Veroniku Sirotkovou a Rosku Hajkovou a zhodnotili tak vaše tracky, které jste zaslali do jejich letního vydání. Tak si poslechněte záznam z festivalu Povaleč od 13 hodin a od 14 hodin vás potom bude provázet naším vysíláním má drahá kolegyně Anička Mikolandová, která se na vás už teď moc těší. No a poslední písnička, která také ve víkendovém on airu s Vojtou Záhorou na rádiu Wave zazněje, tak to bude Micky, hrdinka všech smutných holek s takovou příhodnou, smutně pojmenovanou písničkou The Only Heartbreaker. Já vám přeju hezký zbytek vaší soboty, ať u vás prší možná co nejméně, každopádně možná i co nejvíce, pokud potřebujete zalít zahrádku, jak je vám jenom libo. Hlavně jim mějte hezkou. Tak čaudy.

0: Fifily. Filmový festival Litoměřice. Letošní téma?
1: Na konci světa.
0: Od 28. do 30. srpna. 3 dny plné výjimečných filmů. Koncerty Berlin Manson a Amelie Siba, podcasty, debaty i nečekané zážitky. Objevte filmy, které na velkém plátně běžně neuvidíte.
1: Litoměřice jsou blíž, než si myslíte.
0: Program a vstupenky na fifily.cz. Mediálním partnerem je Radio Wave.
1: Co je na konci světa?
2: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Poslouchej každé úterý od 7 večer na Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
1: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
0: youtube.com/radiowave
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Posloucháte reprízu pořadu.
0: Starter.
2: Starter.
0: Hitparáda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým na Rádiu Wave.
4: Ahoj Povaleč, vítejte na živém natáčení Starteru Hitparády neobjevených Rádia Wave. Díky, že jste tady a čeká nás společně nádherná hodinka poslechu hudby a možná i nějaké hodnocení.
5: My jsme Martina Filip ze Startéru, vysíláme vlastně každý pondělí v momentech, kdy se soutěží, což je vždycky od října do dubna, řekněme. V dubnu už je potom zase třeba finále, pokud někdo naši hitparádu nezná, tak funguje už od roku 2008, to neznamená, že bychom ji my dva dělali od roku 2008, to bychom asi vybrali trochu jinak. Doufám teda, a že to na nás není znát, jakoby. A vyhráli v minulosti jména jako The Valentines, taky Prázdniny, spoustu dalších. Vždycky vlastně dostanou příležitost ty výherci nahrát single, nahrát videoklip, na to dostanou nějakou finanční podporu od Českého rozhlasu, jsou pozváni na Radio Wave Studio Session. A možná ta úplně nejdůležitější věc těch posledních ročníků je, že si zahrajou na krásných festivalech. Mezi ně patří právě i Povaleč, ale taky Rock for People nebo Colors of Ostrava, Beseda, je jich tam vlastně jako velká hromada. A my si dneska budeme pouštět vaše songy, songy festivalových návštěvníků a návštěvnic, to znamená na chvilku to nebude o těch jménech, které jsou v programu, protože jsme měli pocit, že byste jim taky mohli leckdy závidět, že sem přijedete, sami tvoříte nějakou hudbu a pak se nevidíte v tom programu, což je skandální naprosto.
4: Třeba se nám to dneska podaří vyřešit ještě pro posluchače, kteří nás poslouchají ze záznamu na Českém rozhlasu na Rádiu Wave, tak sedíme v nádherném bílém stanu tady na festivalu Povaleč a s Filipem a s našima hostama, který si za chvíli představíme, se koukáme zhruba na stovku lidí, kteří se těší na to, co si dneska pustíme. Tak udělejte obrovský bordel, ať jste slyšet.
5: Děkujeme, děkujeme. A ještě nám řekněte, protože my jsme přijeli s Martinem až teďka, jaký to bylo včera, jak se máte. Slyšel jsem tady už dva lidi dneska říct, že jim je zima, což mě překvapilo. Je tady ještě někomu dalšímu? Ano, tamhle pán se chytá za hlavu, mám to úplně stejně. Mně je třeba vedro, jak to máte vy? Užili jste si to včera?
4: Jo. Tak dobrý. Poslouchá někdo z vás Radio Wave? Hurá, hurá, big up.
5: Super je, že jste tady měli příležitost právě vidět i třeba pár men, který v tom Startéru soutěžili. Včera hrála Meluzína, to je vlastně vítězná kapela toho předchozího ročníku. Dneska hrajou Letmo, Taige, no a taky Curtains Please, který vyhráli v tom uplynulém ročníku. Zítra zase Tashkent, Kule, Aida the Young, takže to propojení je vlastně jakoby mnohem větší, než jsem si myslel. Když jsem to tady sepisoval, tak jsem z toho byl úplně nadšený. A za to může právě třeba i Rozka Hajková, jakožto hlavní dramaturgině tohodle festivalu. Pokud jí zaujmou vaše písničky dneska, tak je třeba i šance, Rozko, co myslíš, že by se mohli na Povalči příště objevit. Ahoj.
6: Ahoj. Já myslím, že jo, protože loni jsem se tady nadchla z písničky Letmo a pak jsem ji protlačila našemu kapelnímu týmu a dneska to hraju odpoledne, takže já se na to moc těším.
5: No a v Letmo figuruje právě náš další host.
4: Je to tak, přivítejte prosím Tadeuse Racetyho, je to takový producenský, songwriterský zjevení. Možná jako nejličtější ze všech cherubínů, hrdý Severan a taky byl ve finálové trojici uplynulého ročníku Startéru. Tak obrovský bordel pro Rozku a i pro Tadeusa.
7: Děkuju. Tak zdravím z Povaleče. Jak se máte ještě jedno? To je ono.
5: To je ono, přesně jak říkáš. A v neposlední řadě tady máme Verču Sirotkovou, frontwoman kapely Taige. Spolu s Tadeusem se vlastně potkali v té finálové trojici toho uplynulého ročníku, takže dneska si tady vyzkoušejí trošku novou roli, znají to z toho jakoby soutěžícího, z té role těch soutěžících a dneska budou porodcovat. Tak ahoj Veru.
6: Ahoj, ahoj.
5: Jak se ohledně toho cítíš, ohledně té nové role, kterou si dneska vyzkoušíš?
6: No, to se uvidí až potom rozhodně, jak to dopadne, a je to prostě velký přerod, velký zlom. Před rokem jsem byla úplně v té stejné pozici, právě jenom toho nervózního člověka na té lavičce, takže, nebo teda ne přímo tady na Povalči, ale bylo to fakt náročný.
4: Veronika Sirotková, obrovský potlesk ještě jednou.
5: My ideálně chceme stihnout těch písniček co nejvíc, tak se do toho už pustíme, jenom ještě rychlej disclaimer. To, že dneska zahraje vaše písnička, neznamená, že se dostala do hitparády, protože my spouštíme ten další ročník až zase v říjnu letošního roku, ale celý ten rok kdykoliv přijímáme vaše písničky.
4: Písničky nám můžete posílat na starter@rozhlas.cz, my si je potom pouštíme vždycky v 8 hodin večer, no a nebo nás taky můžete sledovat na starter.radiowave. Tak už se do toho pustíme.
2: Starter. Wave.cz/starter. Pošli nám svoje tracky.

se dostal dál. Jsem pak lezl na nějakou horu, ale jako, když jsem se vracel pořád dolů. A ona tam byla pořád s tebou? Nevím, pak už tam nebyla, nevím, bylo to divný. Mhm, jo. A stíháš teda?

0: Posloucháte Starter, hitparádu neobjevených na Radio Wave, no a živě na festivalu Povaleč. Tohle byli Hemen Sex a jejich písnička Bazila. Kluci, pojďte sem za náma nahoru. Vy jste nám napsali Zdar, jsme z Brna. Děláme teď album, tohle je teaser. Co k tomu říct? Hudba řekne vše. Hemen Sex out.
1: Zároveň teda jako je potřeba říct, že Hemen Sex inzerují, že hrajou fuck pop, že jsou to čtyři nerozluční kamarádi, co hrajou vlastní vymyšlený žánr, tak k tomu se velmi brzy dostaneme, co za tím žánrem vlastně vidíte, ale možná ještě než dáme slovo klukům, tak bychom se mohli podívat za naší dnešní porotou a rozkéme nejblíž, tak jestli začneš s hodnocením písničky Bazila.
2: Tak když to začalo, tak jsem si říkala, že mi to zní jako nějaká australský kapely, tak to mě bavilo a pak jsem byla překvapená z českýho textu, to mi vždycky vlastně přijde jako příjemný překvapení, protože i když už je to častější, tak to pořád není úplná klasika tady u nás.
0: Co Tadeus, Racety a Brno, jak to cítíš?
3: Tak já do Brna nastupuji v říjnu, takže cením. Písnička mi evokovala trochu Kryla a líbilo se mi, taky oceňuju tu češtinu, vím, že to není úplně nejlehčí, že hodně věcí, co tady slýchávám, nebo ve startu, tak bývají v angličtině a ta čeština je prostě vzácná, plně je to super. A se mi líbila ta kytara, byla taková hezky rozmístěna, obecně ten mix mi přišel takový čistý, že všechno je srozumitelný a jo, jako přišlo mi to fajn. Přemýšlím, co vám říct, co by vám mohlo pomoct. Spíš to, ty chvály jsou jednoduché, ale spíš je důležitý potom najít něco, jako, co by se dalo vylepšit, ale záleží, jak to cítíte asi vy, podle mě. Jestli vám to přijde kompletní, tak to je asi nejdůležitější, jestli to vyjadřuje to, co je pro vás důležitý. Jakože řemeslně mi to přišlo fajn, jako. Možná bych trošku si vyhrál víc tou basou ještě. Ten baseline vždycky jako dodá hodně.
0: Já se chci zeptat ještě Veroniky, ty jsi vystudovaná zpěvačka, mimo jiné, a mě by zajímalo, co zpěv u kluku. Máš tam k tomu něco z profesního hlediska?
4: Mně se ten zpěv moc líbil, i přesně s tou češtinou, mi přišlo super, že to bylo jako krásně jako rozumět, ale vlastně jenom mě napadlo, že možná až jako pro mě v tom mixu až moc jakoby vylejzal úplně dopředu, že mi přišlo, že by mohl být trošičku víc jako nějak zapuštěný, že mi přišel trošku oddělený od té hudby, tak to jako, že bych si představila, že by tam mohl ještě nějak víc jako zaplout, ale spíš jako v tom mixu, ale vlastně chtěla jsem vyzvihnout právě to, jak máš jako, nebo teda spíš, ne, nikdo z vás, pardon, nějak jsem si to úplně představila, takže ten hlas mi přišel hrozně hezky jako znělej, fakt hezky posazený.
1: To, jak zní skladby, kde není rozumět zpěvu, si možná ještě dneska vyzkoušíme, pak možná zpětně budeš nahlížet na tohleto jako na nějaký luxus, který ti bude chybět, ale uvidíme, co se bude dít. Já bych nechtěl vzpomínat na Duklu, jako co se týká instrumentálu, v to vůbec, jako nějaký atmosféry, ale napadlo mě to ve frázování a melodiích toho vokálu. Tam jsem si trošku vzpomněl Lukáše Vidru, hlavně kvůli takovému tomu umělému prodlužování těch krátkých samohlásek, jako. Ale je škoda, že tady nemáme zpěváka, aby jsme ho mohli s tímhletím konfrontovat. Tak teďka už konečně přichází čas na vás, kluci, tak co říkáte na feedback tady naší dnešní poroty a koukám z vašeho Instagramu, že už jste jako docela dost propojený s dalšíma jménama z Brna, hrajete třeba s Karamel, taky s raperem Sebe, takže o koncerty možná není nouze.
5: No, za prvý teda přirovnání s Duklou neslyšíme poprvé tady s tím songem. A o koncerty jako není nouze v Brně, protože v Brně jsme tak nějak jakože vyrostli a docela se tam jakoby projeli přes ty kluby. Ale teďka jakoby, no teď se uvidí, co bude. Teďka děláme album a tohle je takovej jakoby právě takový, že jakoby tady jsme tak jako hledali ten zvuk tady na tom singlu, protože jsme to nahrávali jako v novém studiu u Dominika Luži. A teďka u něj děláme právě nový album s tím, že jsme se tak jako někam jakoby, chcem se s tím jako někam dostat a udělat to víc jako vlastní, no.
0: Kdy se na to album můžeme těšit, kdy bude hotový a ještě mě zajímá, jak dlouho už fungujete jako kapela, jak moc nový projekt Hemen Sex jsou?
5: Album bude tak jen listopad, myslím, něco takového. A jak dlouho fungujeme, my jsme v Brně jakože aktivně hráli třeba dva roky a předtím jsme tak jako celili ve zkušebně třeba dva roky taky.
1: A možná ještě na úplný závěr k tomu vašemu nově vymyšlenému žánru, k tomu fuck popu. Jak to máme chápat? Naznačuje to nějaký třeba konkrétní momenty nebo situace, ke kterým si myslíte, že je vaše hudba vhodná?
5: Jo, ale hlavně je to kvůli tomu, že právě Honza, náš zpěvák, který tady není a který píše texty všechny.
1: Má rád sex hodně teda, nebo?
5: Taky, ale hlavně všechny píše o holkách a ne vždycky o tý stejný.
1: Jo, dobře. Takže snídaně trošku jinak, už to chápu celý.
0: No vida, to nebyla reakce na to, co jsi říkala další kapela, kterou si pustíme. Kluci, hrozně moc děkujeme, obrovský potlesk pro Hemensex.

0: Kaplano Vida, jejich track Skoro ve startéru na Radio Wave. Máme tady někoho z kapely?
1: To je ten moment, kdy dopředu kapela řekne, že tu bude na hodnocení jejich písnička a potom se neobjeví, tak možná při další bychom to měli nejdřív sondovat. Možná ještě někde spinkaj ve stanu, je to možný, ale my si poradíme i bez jejich přítomnosti, protože trošku tu jejich přítomnost cítíme právě skrz písničku. Tak k ním řeknu, co nám poslali. Naše kapela funguje už 5. rokem a máme za sebou spoustu krásných koncertů, avšak brzy pustíme naše druhé album, které se vydává jiným směrem než naše původní tvorba. A my jsme zvědaví, jestli tento směr posluchače bude bavit. Píseň Skoro je poslední písní ve zmiňovaném albu. Takže zavírák.
0: Zavírák. Baví tenhle zavírák naší porotu? Verčo, jak to cítíš?
2: Mě to docela fakt bavilo. Já mám docela ráda tyhle ty takový jako šílný nějaký basový linky a jak se to prostě tak jako valí. Můžu si to představit hodně naživo, že mě to plně bavilo, že bych se na to jako trsla. Chápu, že s tím zpěvem, ano, tady opravdu tam nebylo, já jsem tomu teda úplně nerozuměla, ale zase vlastně nevím, jako co bych si dokázala představit, že by tam přišlo za tu zpěvovou linku, jako čekala jsem hrozně, byla jsem zvědavá, co přijde a asi mě to nepřekvapilo a jako možná bych si uměla představit něco nějak výraznějšího, ale ta hudba mě bavila moc, takže...
1: Mně přijde super tohle týzování, když slyšíte tu kapelu poprvé a nevíte vůbec, jestli se začne zpívat, jako, a pak přišel ten moment, tak Rosko, u předchozí písničky se byla překvapená češtinou, tady možná ještě víc, ne?
3: Tady jsem byla překvapená, že ten zpěv vůbec přišel. Chvíli jsem si říkala, že to nedopadne, což by mi asi ani nevadilo. Já obecně nejsem fanoušek zpěvu vlastně v písničkách. Ne, to zní hrozně, ale mám ráda jenom instrumentální věci, to jsem chtěla říct. Ale já jsem byla překvapená, že byl takovej hodnej, mě nenapadá lepší slovo, že jsem čekala si něco tvrdšího, ale jako by přišlo mi to dobrý, jenom jsem čekala něco jiného vlastně.
1: Pracuje to s tím kontrastem, no některé kapely to mají, že to zní veselé a pak mají smutné texty, pak jsou ty kapely, které mají tvrdý kytary, prostě valí to, jak říkala Verča, ale vlastně ten zpěv se tam tak jako hladivě posadí.
0: Každopádně už víte, jak se dostat na festival Povaleč do line-upu, stačí, když nebudete zpívat a vyjde to.
1: No k tomu valení, Rosko, tak ty jakožto hlavní dramaturgině tady je zrovna jakoby takováhle energie a to, že prostě je to takový ten nezastavitelný vlak, něco, co může třeba zvýšit šance projektům, kapelám. Je to něco, po čem ty jdeš? V rámci programu Povalče.
3: Tak my o sobě tvrdíme, že jsme multižánrový festival, myslím, že se nám to dost daří, takže i přesto, že každý v tom kapelním týmu máme nějaký preference, tak se snažíme... I když jako je to samozřejmě nějak subjektivně zabarvený, nějak víc celkově objektivněji nahlížet na všechny ty žánry a kapely. Takže si myslím, že jakoby ne.
1: Dobře. Abych poprosil, aby teďka objektivně nahlížel na skladbu od kapely Novida právě Tadeus, který teda častokrát switchuje mezi angličtinou, češtinou, switchuje i mezi různými hudebními projekty, protože krom zmíněných Letmo samozřejmě figuruje taky jako solista. Tak Tádo, jak to na tebe zapůsobilo?
4: Tak první věc, mně se to líbilo a jestli to teď kluci posloucháte někde na záznamu, tak mi připomínáte Bloody Valentine, takový český My Bloody Valentine, což tady podle mě chybí a tu kapelu mám moc rád. Ale to intro mi přišlo trochu dlouhý, ale jestli to je nakonec alba, tak a tu kapelu mám moc rád. Ale to intro mi přišlo trochu dlouhý, ale jestli to je nakonec alba, tak možná bych to zkousnul, ale spíš bych to asi možná...

0: možná se stylem zpěvu to je trochu těžší, takže to chápu, že to má nějaký grit a tak. A ještě jste zmínili, že doufáte, že to bude líbit posluchačům. Podle mě je důležitý, aby se to líbilo vám samotným. Abyste se nepodřizovali, tomu to se bude líbit, protože to podle mě umělců nefunguje a většinou pak dělají docela věci. To je všecko.
1: To zní rozumně, to tak pojďme vzkázat mixing inženýrům od kapely Hem & Sex a od kapely No Vida, aby se zafollowovali na soušlech a pak ty zpěvy budou na správný úrovni, poměrově. Vy pořád posloucháte Starter, hit parádu neobjevených na rádiu Wave a živě z festivalu Povaleč. A mě teď zajímá, jestli tady máme někoho z projektu Ausletná.
2: Ausletný, že by přijeli kluci.
1: Ausletný.
2: No. Tady seš, ale chvilku ti to trvalo, jako jestli se přihlásíš nebo ne, prostě nebyl jsi jistý, víš, co to teď
1: poprava, bude znamenat,
2: jestli k nám takhle přisedneš, prosím, na pódium, neboj se.
1: Obrovský potlesk za odvahu.
2: A teď potěšíme kohokoliv, kdo holduje rapu, protože si pouštíme skladbu s názvem Lyrický blok, tady to je.
3: Starter.
4: Starter.
3: Hitparáda neobjevených.
5: 1, 2, 3, slyšíme se. Vážení posluchači, přeji krásný dobrý den. Ze všeho toho povídání a zpívání začínáme mít u nás ve studiu trošičku lirický blok.
6: Mám lirický blok, tak nalu si víno, dám si jeden lot. Ten šok asi z tebe spadla, se zase vrlo, se nemohlo, co ní musím jít spát. Ráno stát obsah.

0: pivo pít, nakopat jednu pro vás na mele, řídit si buď přijít na místo, kde se budu bavit, nebo či se hezky uvelebit, podělat nic jiného a poslouchat pak, jakaž jsem se řekl, že nemám na tabák. Když potom na tvůj koncert půjdu, na to, abych měl sluci problém, budu zpívat, pak zpívat na strahovém vítat, a že když půjdeme brzo, nebudu zazpívat. Jediná věc, co si dobytuje gauč, i když mi tam naroste pivný bauč, smát se pak spát, pěkný věc jen tak dál, co je hlavní nestratit a na kalený repovat. Okay.
1: Ausletná lirický blok, big up. Já už mezi náma vítám Wolfganga z projektu Ausletná, ahoj.
2: Amadeus dorazil, ahoj. Ahoj, ahoj. Prosím tě, když má člověk lirický blok a neví, o čem psát texty, jak se z toho nakonec jakoby dostane diss track? Ty jsi tam disil hodně lidí teda.
3: Já vlastně nerepuju, já jsem jenom producent, já mám ještě dva členy, který vymýšlejí ty texty a já jako dělám ty beaty a tak.
2: Děláš beaty a k tomu koriguješ jejich flows, anebo to je necháváš prostě, ať si dělej po svém?
3: Oni si to vymýšlejí jako sami všechno.
2: Že to bude to trochu jedno, prostě ty uděláš ten beat a...
3: Tak ono je to dobrý vždycky, takže...
2: Když no ale to... tak minimálně je navedeš právě náladou jako toho instra, je to tak, že ty nejdřív navaříš a kluci potom do toho...
3: No my na tom pracujeme jako společně i na těch beatech, jakože všichni tři, ale já to všechno jako nahrávám a tak.

0: většinou.
1: Super. Pak se k tobě vrátíme, ještě pojďme rychle na komentáře. Tadeáši, co ty a rap?
2: No tak já někdy rapuju tam s holkama, mám rád rap.
1: Dobře.
2: Ale jinak produkce se mi líbila, byla fakt, já mám rád ty taneční věci, takže to ocenuju a měl to dobrou basu, dobrý beat, bylo to líbivý, šlo to rovno, nebyl tam dlouhý intro, nevím na čem zapracovat. Já mám rád, když se s rapem jako mí, a to je strašně subjektivní, já jsem hrozně neobjektivní, ale když tam jako někdo dropne jako hezkou melodii třeba nebo nějaký jako hook, tak to by bylo taky možná zajímavý. Já reálně nevím, co na to říct, jako dělejte, co vás baví a podle mě to bude fajn. Budujte si svůj vlastně autentický styl a podle mě to bude mít úspěch, mně se to líbí, je to... Jo, proč ne?
3: My s Filipem máme ještě to štěstí, že ty tracky můžeme slyšet před vysíláním, když je vybíráme, takže je slyšíme doma v klidu se skvělým zvukem a jenom chci dát big up za produkci, protože to zní skvěle a je to dobře smíchaný, takže gratulky.
0: Jsme nahrávali u mě doma.
1: Nice. Máš název svého domácího studia? Jestli prosím? Máš název svého domácího studia, říkáš mu nějak?
0: No, asi ne, prostě studio. Klasika.
1: Klasika. Ty, vy o sobě píšete, jste teda tři, že jo, a říkáte milí hodní kluci, co dělají milou a hodnou hudbu. To je poměrně jakoby netradiční bio na rapovou tříčlenou skupinu.
0: Tak my si z toho děláme tak jako srandu trochu, že nechceme být seriózní moc a hlavně je to zábava.
1: OK, ale podesit umíte, ten track se hlavně opírá třeba do lidí, který jakoby nevyrůstali v tak tíživých podmínkách jako vy, přitom jste ale zletný, tak...
0: No právě, jako tím, to si právě děláme srandu z toho, že vlastně to nemáme tak těžký, jako...
1: Já už zjišťu, že to je šíleně meta vlastně, ten váš projekt. Verčo, jak to na tebe působilo?
4: Mně se to fakt moc líbilo, já teda jako rap za stolik neposlouchám, ale ten beat mi přišel strašně dobrý, ta produkce se mi fakt hrozně líbila a úplně mi to jako rozkejvalo, takže to mi přišlo fakt dobrý. Hrozně se mi taky líbilo ta tematika toho textu, právě to mám jakoby ráda, když někdo mluví o tom, že je chudej, nebo prostě, že jakoby, tak tobě máma koupí všechno, to se mi fakt líbilo. A vlastně jediné, co mě u toho napadlo, co by se mi třeba líbilo trochu jako pozměnit, nebo přišlo mi, že právě na tom vokálu, jako, že mi přišlo, že to znělo trošku, jako kdyby to bylo, některé části mi přišly jako trochu jako nahrány třeba jako na první take nebo něco takového, tak to se jako to mě tak jenom přišlo, že jsem si říkala, to by mohlo být ještě trošku takový jako víc sosy, nevím, ale fakt se mi to moc líbilo. No.
0: Děkuju.
1: Já jsem cítil nějakou protichudnost teda právě jako v tom, co říká ten beat, že to bude za track a právě jak tam pak znějí kluci, protože, a to si myslím, že se týká potom právě i toho míchání a té tvojí role, že na to, jak vlastně jakoby tepavej a elektronický ten beat je, takže potom jsou strašně jakoby suchý ty jejich rapy, hlavně v tom, jak jsou potom zamíchaný, víš, že bych tam úplně čekal nějaký jakoby nějaký delaye, nějaký reverby, že se to do toho víc zapustí, ale vlastně možná jako v tom je i to kouzlo.
3: Já jsem chtěl říct, vůbec ho neposlouchej.
1: Teď. Jo, to je taky dobrý nápad. Všechno, co tady říkáme, si jenom myslíme. Po vzoru Matěje Belka samozřejmě. Jak to měla Roska Hajková?
5: Já jsem chtěla jenom dodat, že si myslím, že to bude hrozně makat naživo. Že jako to, co říkáš ty, mi dává smysl a souhlasím a myslím si, že potom, když to uslyší člověk na koncertě, tak to bude libový.
1: Naznačuješ něco?
5: Ne.
1: Že by třeba byli příští rok na Povalči?
5: Tak to záleží, jestli nám pošlou maila a nahrávku a my se na nich shodneme. Ale jako vzhledem k okolnostem si myslím, že se to rozhodně kdykoliv může stát.
1: Co říká Wolfgang na případnou možnost vystoupit
0: to
1: tady?
0: To zní dobře.
1: Wolfgang říká, že to zní dobře a my říkáme, že to znělo dobře obecně. Martina, máš ještě k tomu něco?
3: Máme jenom poslední věc, takový producentský request. Pošle nám potom vyklírovanou verzi, ať si to můžeme pustit i ve vysílání. Vy jste to tady slyšeli v plný palbě. Tak děkujeme a obrovský potlesk. OK, no tak si to pojď uvíst. Stala se nám věc, máme tady ještě druhou píseň přímo od tebe, tak dostaneš tu čest, že tady s námi můžeš sedět ještě chvíli a pojď si to představit.
0: Tohle je z mojí vlastní tvorby, taky to nahrávám u sebe doma, všechno, všechny nástroje a to. A jmenuje se to Cold as a Rock, je to z mýho posledního EPčka na Bandcampu.
1: My vám to ještě neřekli, prosím vás, zbytek dnešního startéru živě pouštíme už jenom písničky od Wolfganga, právě už jakoby neodejde z pódia. Tak tady je Wolf Heinrich a jeho Cold as a Rock.

0: Jak obrovský bordel, ještě jednou pohleď. My jsme si s Filipem nebyli jistý výběrem tohohle tracku z toho důvodu, že tam je strašně tenká hranice mezi tím, jak moc je to on purpose, jak to zní, a jak moc je to omyl. Po tvojí předchozí produkci tak je nám naprosto jasný, že to omyl rozhodně nebyl a v podstatě to milujem a jsem strašně šťastný, že to tady teďka máme a možná pojďme rovnou k porotě.
1: Já jsem úplně jako překvapený. Ten uvytržení. Kluk je plný překvapení, jak moc jste překvapený vy, Rosko. Začni třeba.
2: Já jsem hodně překvapená. Já když nerozumím, nebo jinak, mně se často stává, že nedokážu rozeznat jazyk zpěvu v písničkách a musím se na to strašně soustředit a pak nezvládám se soustředit na nic jiného. A tady jsem reálně zjistila, že je to anglicky až ve chvíli, kdy jsem ti koukala přes rameno a přečetla jsem si název. Já jsem nebyla schopná se od tohohle odprostit, ale... Že mi to příjemný, takový, co bych si pustila, až půjdu spát.
1: Wolfe, je to neuvěřitelný, my jsme dokonce jakoby zamýšleli tohleto pořadí, opravdu, že po lirickém bloku přijde tenhle song a vůbec jsme netušili, že to je od stejného autora. To, že se jakoby z producenta hip-hopových tracků ukáže, že jsi ještě MJ Lenderman, to je docela jako překvapivý. A dokonce ho máš na tričku, což si všímám až teďka po tom, co jsem to řekl, já předávám slovo, už nemůžu, tak Tádo.
3: Tak mě jako překvapí málo co, málo kdy, ale teď jsem docela překvapený a jsem docela impressed a musím říct, že se mi líbí tvoje barva hlasu, že je dost unikátní, jakože to mě asi překvapilo hodně, hezky položený. Možná mi trochu trhala uši ta kytara, možná trošku ještě asi lepší mix, možná aby trochu víc zapadla k tomu beatu a k té base. A je to takový celý, připomíná mi to nějaký trošku podzim nebo něco, jako je to něco, co bych si taky pustil na nějaký procházce, když je podzim a je to takový melancholický. A líbilo se mi to a je poznat, že víš, co děláš produkčně, že ty věci jsou situované na schvál, že jsi použil správné množství nějaký jako špíny nebo nějakého jakoby zvuku k tomu, aby to vytvořilo nějakou barvu nebo kontrast a je to poznat vzhledem k tomu, co jsem i slyšel od tebe předtím, takže i producentsky musím dát jako hands up, je to super.
4: Děkuju moc.
1: Podle mě si úplně perfektně vystihl takovou tu jako ledabilost a to slekerství prostě v tom vokálu, víš, že to zní, že se trápíš, což je podle mě jakoby pro tenhle ten žánr dost důležitý, ale zároveň seš trochu v pohodě, že jo, to je takový ten Kurt Weill prostě jako všechno mi padá na hlavu, ale zároveň prostě jedu po dálnici a čeká mě jako dlouhá cesta, to je... Že v sobě budeš mít tady ty dvě polohy, jsem opravdu nečekal a možná by tě kluci někdy měli pustit jako k majku i ve vašem druhém projektu. Myslím si, že by to nebylo na škodu trošku propojit oba Wolfy prostě mezi sebou. Verčo, co ty?
5: Mně se to taky moc líbilo, zase tam byl hrozně dobrý takový groove, zase jsem jako se tak pohupovala, takže to mi přišlo super, mám taky ráda ten zvuk jako těch špinavějších, ta špinavější kytara i ta basa, furt jako mi to zní v hlavě, připravím to fakt catchy a pěkný. Zase možná, já jsem tolik neslyšela ten vokál a bylo mi to jako líto, že jsem si říkala, že možná třeba ta kytara přesně, jak říkal, ta ostřejší by tam třeba v ten moment jako mohla trošku se upozadit, aby právě bylo víc jako slyšet ten vokál, ale fakt to bylo jako, prostě úplně to ve mně žije ten groove, fakt hezký.
0: Tak ještě jednou děkujem za track, doufám, že se nevidíme naposled, doufám, že nám pošleš svoje tracky na starter@rozhlas.cz a budeme o tom moc pokecat někdy u nás ve studiu. Tak ještě jednou obrovský potlesk pro tuhle na první pohled rozdvojenou osobnost hudebně.
1: Jsi si jistý, že ho chceš nechat jít předtím, než pustíme tu další písničku, jako kdyby náhodou se ukázalo, že i pod ní je podepsaný. A uděláme tady střídání, jestli může přijít zástupce skupiny Hrany a mezi tím pouštíme vaší písničku Vrány. Jakoby zarýmovat název kapely s názvem songu, to je next level podle mě.
0: Posloucháte Starter na rádiu Wave a taky živě na festivalu Povaleč.
6: Starter. Hitparáda neobjevených.

0: Slyšeli jste kapelu Hrany a jejich song Vrány, no a my už tady máme Krištofa, ahoj.
1: Ahoj, zdravím vás.
2: Jsi vyzobaný klas, tam bylo teďka na závěr, než jsme to stáhli?
1: Ano, ano, jsme všichni vyzobaný v klasové klasy v kapele.
2: Jaká je tvoje role, prosím tě, v kapele Hrany?
1: A já hraju na basu.
2: Hraješ na basu. My tady nemáme ty vokalisty prostě, aby jsme se jich mohli...
1: Nemáme, bohužel.
2: Je dobrý, že můžeš mluvit za vašeho vokalistu teďka.
1: A to nevím, jestli bude rád.
2: Jak nahlížíš třeba na jeho texty? Jako, když si o tom povídáte, tak dáváte nějakým způsobem třeba jako feedback, nebo je to opravdu, jak už jsme se tady dozvídali, oddělená věc, že ty se staráš jako o svůj nástroj? Jak to je u vás?
1: Je to různý. Většinou píše texty Šimon, náš vokalista, který tady zpívá, anebo já. A většinou je to tak, že jako jeden z nás přijde už s nějakým jako hotovým textem, ale občas se stane, což se teďka děje v poslední době často, a že vlastně nejsme schopní jako dopsat třeba druhou sloku. A tam se zasekneme třeba na 3 měsíce, takže si jako vzájemně začínáme líst do zelí a vlastně to jako docela funguje, jsme zjistili.
0: Vy jste nám o sobě napsali, že jste z hudebnění podzimního splínu a z žánrového hlediska alternativa, která si bohatě půjčuje z grunge a ze shoegaze. A já se vlastně chci zeptat naší poroty, možná začneme u Rosky. Přišlo ti to dost grungeový a dost shoegazeový na to, aby tohle o sobě kluci napsali?
3: Asi ne, když jsem si tak zamýšlela, ale zároveň je to jedna písnička, takže si myslím, že z toho nemůžu hodnotit tu celou tvorbu. A já jsem ještě, tak obecně předtím přemýšlela, jestli se mají ty věci jako kritizovat anebo hledat ty dobrý a že bychom si častěji měli říkat něco hezkýho. Mě to připomínalo, jako kdybych byla v nějakém roce 2006 a na začátku mě tam furt něco překvapovalo, takže mě to vlastně docela bavilo. Jenom ještě, když jsem u té první kapely zmiňovala tu češtinu, jak jsem ráda, že tam byla a jak jsem překvapená, tak teď potom, co poslouchám dnešní výběr, tak je to vlastně samá čeština skoro.
2: Dominuje, viď, ta čeština. A to ani není jako naším nějakým kurátorováním, prostě tam bylo hodně českých textů. Pokud je někdo z naší dnešní poroty jako potenciální ras na produkci, tak si myslím, že to bude právě Tadeus. Já osobně jsem byl docela vyděšený jakoby první dvě části té písničky, že to prostě nehraje, že jako na to, co to žánrově má být, že to je trošku jakoby suší a že to dostatečně prostě nekope. A pak se teda přiznám, že když přišel ten refren, tak to konečně začalo hrát. Měl si třeba Tádo podobné pocity?
4: Mně přišlo, že ten mix postrádal trochu dynamiku, že možná jsou fakt důležitý vždycky basy a kopák, aby byly prominentní vůči těm kytarám, aby se mezi sebou jako vyvážely a zároveň ten hlas mi přišlo, že zapadal, že byl víc výškový než jakoby středovej, že možná by byl lepší ten hlas jakoby tam nějak jako nějakým multibandem, já to nebudu teď rozjet, ale udělat mu prostor, dát to tam nějak hezky a zároveň, aby tam byly basy, aby to mělo jako ten rychlý taneční trochu kick. A ty kytary vždycky jsou lepší trochu pod tím hlasem, podle mě, že byly možná asi to. Jinak, jakoby žánrově, to se mnou sice nějak nerezonuje, ale vrátilo mě to trošku zpátky, i když jako já, mě není 35, jo, ale vrátilo mě to do nějakých...
0: Zatím.
4: Do nějakých starších českých kapel, trošku z konce 90. a vlastně to pro mě bylo dost nostalgicky a já mám rád nostalgii, takže... To je fajn, ale zároveň se zase bojím toho, že to tady už bylo a někdy je důležité si najít něco, co vás jako odliší, zkusit experimentovat, podle mě. Jak s nástrojem, tak s produkcí, tak s hlasem. Text jsem moc nepochytil, já mám problém s textama obecně, ale jako je poslouchat, ale myslím si, že možná, když bude ten hlas víc dobře položený, že to bude i jednodušší na pochycení. Takže to je všecko.
0: Ještě než dáme prostor Veronice, mě by vlastně zajímalo, co posloucháte. Máte nějakých pár kapel, který vás vyloženě jako inspirujou s klukama?
1: No, asi jsme takový jako relativně rozkročený, máme takový jako stejný základ, všichni jsme asi vyrostli na těch 90. typu Green Day a Blink-182 a takovýhle jako věci. Pak ten zbytek, tak jeden náš kytarista hodně poslouchal hardcorey, takže občas mu tam jako se snažíme nějakou tu jako tvrdou kytaru nacpat. A různě, jo, já třeba teďka jako poslední 2 roky víc jako objevu nějaký shoegaze, nějaký postpunky a tyhle ty jako věci, což jsem dřív prostě míň, jako poslouchal míň. Takže asi takhle, no.
0: Tak to pouštějí určitě i kapele v dodávce, až někam pojedete, co Verča.
5: Mě to taky vlastně jako překvapovalo v průběhu. Mně přišlo tam nějaký tři části a mně přišlo jako, že s každou novou částí jako mi přibyl žánr, tak to na mě jako by trošku jako působilo. Takže to bylo takový, že mi to jako nechávalo na špičkách. Jinak jako přišlo mi jako hezký, že vlastně v tomhletom nějakém jako žánru, prostě trošku alternativně tvrdším, nevím, moc nebejvá takovejhle právě jako českej jako přímo čaře popovej vokál, nebo ta linka, jakože má takový i ten text, prostě takový jako jednoduchý, prostě to tam tak jako zařezávalo, že vlastně to mi možná připomnělo víc jako nějaký třeba rádiový interprety český, ale vlastně se mi to právě jako líbilo, že to je to spojení, že to právě může být i v tady té hudbě, tak to mi přišlo hezky.
2: Ještě než tě vysvobodíme, tak Krištofe, řekni nám, jaký máte zkušenosti s hraním a právě třeba s festivalem, už jste někde vystupovali?
1: Jako hrany ne ještě. Předchozí kapelou jsme asi dva festiáky jako odjeli, ale bylo to jako velmi, velmi krátký. No a jinak celkem jako pravidelně hrajeme v Praze. Hrajeme rádi v klubovně třeba. A teďka jsme jako víc začali jezdit jako po republice, teď budeme třeba v Žatci, v září na Dočesný, takže se tak jako snažíme expandovat z té Prahy, ne vždycky to je jednoduchý, ne vždycky to jde.
2: Třeba to bude možnost udělat v rámci expandace i právě na Povalči. Moc děkujeme a pozdravuji zbytek kapely. Tohle byly Hrany a jejich Vrány, tak potlesk ještě jednou, prosím.
0: Dáme si jeden shoegazovej projekt, protože každá generace potřebuje svůj shoegazovej projekt. Máme tady někoho z kapely Hollow Blades? Hurá, pojď k nám. Na tohle jsou Hollow Blades a Slow Decay.

0: Obrovský potlesk pro Hollow Blades.
1: A je to s námi Patrik, pokud jsem správně slyšel. Ahoj Patriku. Mně se třeba hrozně líbily ty harmonické změny. Teda já jako u shoegazu častokrát vypínám svoji pozornost, protože jsem prostě jakoby zase trošku jinak zaměřený, ale pokud z toho shoegazu vystává jako písnička, nějaká melodie, která se dá jako pochytit, a pokud to není úplně všechno zahalený, že nerozeznám ty věci od sebe, tak jsem vlastně spokojený. A tady jsem byl teda hrozně spokojený.
0: Já jsem byl obrovsky spokojený, Patriku. Ahoj, ještě jednou. Vy jste vznikli v roce 2023 v Plzni. Tohle je teda track z vašeho prvního alba, který se jmenuje Rot. Jaký to bylo dávat dohromady první album? Protože nás poslouchá spoustu začínajících umělců a třeba nemá ještě vydaný ani první track, tak by mě vlastně zajímal tenhle tvůj pohled. Jak to šlo? Je to pro vás vlastně vaše první kapela, nebo už je to několikátý projekt, ve kterém hrajete?
2: Už je to teda několikátý projekt. Už jsem jako předtím taky nahrával ve studiu. Ale nahrávat to bylo jako fakt sranda. My jsme vlastně ty bicí a zpěvy jsme nahráli normálně ve studiu, ale vlastně ty kytary jsme nahrávali v podstatě ve stodole, kam jsme dali prostě třeba 1000 mikrofonů na ten kabinet, ať to fakt má ten obrovský zvuk. Byla to strašná sranda, trvá nám to asi 2 týdny natočit to celý album.
1: Studio plus stodola, to nemůže víc křičet shoegaze, podle mě.
0: Nemůže to víc křičet shoegaze, i vaše vizuály křičejí shoegaze, a jenom ti chci říct, že ty kytary z něj naprosto skvěle, tak strašně moc gratuluju a zajímá mě, co si o tom myslí naše porota.
3: Já myslím, že jste to dobře vystihli, je to prostě shoegaze, je to hezký, já si to úplně dokážu představit na C-čku. No jo, ale tak jako na tom C-čku konkrétně, že mám pocit, že já už si vždycky ty kapely nebo ty projekty tak nějak jako usazuju na ty různý místa, jestli by se to sem vůbec hodilo.
1: Že Patriku, prosím tě, tohle to není hodnocení, nedostali jste známku C, znamená to, že se hodíte na stage C, jo?
3: Že ideální prostě.
1: Tak možná si zahrajete třeba příští rok, bylo by to super. Pokračujeme v hodnocení třeba stádou.
4: No já si to umím taky představit live tady. Podle mě to je prostě dobrý shoegaze. A jinak já přemýšlím, co jako říct, že to je žánr, který se mnou jakoby není nějak spojený, ale mám ho zároveň rád. Já ho někdy poslouchám, když je takový den.
2: Jak právě zmiňoval ty My Bloody Valentine, tak to byly jako obrovská inspirace pro mě.
4: Jo, jako vnímal jsem to tam a má to podobnou melodii, takovou tonalitu podle mě, takovou hořko-sladko, a to je dobrý.
1: Tak si to krásně, tak ještě Verča.
5: Mně se taky hrozně líbila ta harmonická progrese, to fakt jako přesně mi to taky zaujalo, je to, bylo to hrozně hezký. Celkově myslím, že to bylo hrozně dobře zpracovaný. Akorát náš bubeník se smál, že když tady budu, tak určitě na něco budu říkat prostě moc breaků na bicí. A to je prostě moje subjektivní věc, že jako by. Takže když se tam ozval ten první, a říká, jako to. To, ale to je, a vím, že prostě jako by lidi breaky milují, takže to není nic špatného. Fakt to mělo hrozně hezkou atmosféru a jako mega se to umím představit naživo, že bych jako si to užívala.
2: Náš bubeník se rád vytahuje, takže.
1: Vy se tam, Krištofe, hrajete i s nějakým alternativním mladěním, jako?
2: Ono to bylo jenom o půl ton dolů, než normální.
1: Tak to je takový středně alternativní jenom.
0: O půl tónu alternativnější. Tak tohle byly Hollow Blades a jejich Slow Decay. Obrovský potlesk. Já jenom doufám, že i live jste stejně nahlas, jako to zní z té nahrávky. Vy jste poslouchali Starter dneska živě na festivalu Povaleč, anebo taky ze záznamu na českém rozhlasu Radio Wave. Ještě jednou díky, že jste byli tady, že se vás tady sešlo tolik, a obrovsky děkujem i za odvahu všem, kdo nám poslal písničku, a připomínám, že nám můžete posílat tracky na starter@rozhlas.cz, ať máme s Filipem co poslouchat, ať máme co nasazovat, a díky, že nás posloucháte, díky, že podporujete Radio Wave.
1: Moc děkujeme taky naší dnešní skvělý porotě. Tohle byla Verča Sirotková z Taige. Táda bude dneska taky vystupovat se svojí kapelou Letmo. Takže obrovský potlesk taky pro festival Povaleč, který by nemohl takhle krásně fungovat a existovat právě bez Rosky Hajkový. Moc děkujeme porotě, děkujeme vám. Pokud chcete přihlásit písničku do Startéru, tak můžete kdykoliv na starter@rozhlas.cz. My se s vámi loučíme. Díky.
6: Yeah. Stage Rádia Wave.
7: Stage Rádia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
6: Stage Rádia Wave.
7: Každé pondělí o 9 večer na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
5: Posloucháte Rádio Wave ve 14 hodin a 1 minutu a právě v tento okamžik začíná dnešní další víkendový on air. U něho vás teď vítá a zdraví Anna Mikolandová.
7: Rádio Wave.
6: Český rozhlas Rádio Wave.
7: Rádio Wave.
6: Rádio Wave. Děláme vlny.

pseudonymem Dayline. Tohle je skladba NY2LA, která nám právě teď ve 14 hodin a 6 minut doznívá na vlnách Rádia Wave. Předtím ještě Eve a Bang Bang a právě s nimi teď otvíráme dnešní odpolední a i víkendový on air na Rádiu Wave. A u něj vás vítá Anna Mikolandová. Já vám přeji hezkou sobotu, hezké sobotní odpoledne, které doufám, že trávíte třeba hezky doma, když máme tak deštivé počasí, zachumlení v peřinách, v dekách, na pohovkách a užíváním si toho už možná i lehce podzimního počasí. Každopádně s létem se ještě určitě neloučíme, teď aspoň tady v Praze odpoledne taky vysvětlo sluníčko a předpověď hlásí, že už ani kapka by neměla spadnout. Tak uvidíme, každopádně je to příjemné ochlazení a příjemné budou, doufám, i následující 4 hodiny, které společně strávíme na vlnách Rádia Wave. A rovnou můžeme začít i tím dnešním programem, který kromě ukázek z tvorby redakce Rádia Wave přinese třeba i kulturní tipy, různé pozvánky a chybět nebude ani nabitý hudební playlist. Z něj už teď třeba za malý okamžik novinka, za kterou stojí Denzel Curry a Kenneth Bloom na featu Jeba, dále Shura a Dry Cleaning. Hezký poslech a samozřejmě pěkné odpoledne vám od mikrofonu Rádia Wave přeje Anna Mikolandová.

0: Polední on air na rádiu Wave ve víkendovém vysílání a teď londýnská postpunková čtveřice Dry Cleaning a jejich Joy a před námi je teď ukázka z nového dílu podcastu Nádech. Proč se bojíme, že budeme cringe? Co to vlastně znamená a jak cringe souvisí se sociálními normami? O tom se baví Lucie Zajda v novém dílu pořadu Nádech s psycholožkou Janou Krejzovou. Celý díl najdete už teď na webu Rádia Wave a i v dalších podcastových aplikacích, kde nás rádi posloucháte. No a než si tento díl najdete, tak já mám tady pro vás rovnou krátkou ukázku.
1: Ten pocit cringe je nějak hodně zasazený do nějaký sociální roviny, to znamená do nějaký společenský roviny, do toho, jak my vnímáme, že je něco přijatelný, nepřijatelný, jak to bude přijatý tím naším okolím. A pak je tam právě jako i ta rovina těch emocí a tam já bych to nejvíc přirovnala asi jako k tomu pocitu nějakého jako zahambení, trapnosti, možná studu. Jako ten stud, ten nás často asi tlačí k tomu, jako abychom se jako schovali, abychom vlastně jako se trošku přikrčili, abychom úplně nevystupovali ven a nešli sdílet další super příspěvek. Myslím si, že to dokážeme úplně každý, být někdy fakt dokonale trapný. A to, co nás možná nějak odlišuje v rámci tohodle, jako jak skvěle dokážeme být trapný, je to, kolikrát jsme byli trapný a kolikrát jsme se s tím museli nějak vyrovnat a že to nějak jako šlo, tak o to spíš se s tím vyrovnáme příště a o to spíš možná nám některé věci budou jako už jedno. Zkrátka se nějak učíme fungovat v sociálních vazbách a vlastně přirozeně jsme odmítaní, někdo se nám prostě bohužel jako někdy bude smát, prostě někdy budeme trapný, někdy řekneme nějakou úplnou hloupost. To se nám děje fakt jako úplně všem, i když jsme nejvíc sociálně zdatní lidi na planetě. Ta zkušenost s tím, jako vlastně vyjít ven a dělat chyby, je podle mě na tom jako strašně podstatná a to mi v tom vlastně přijde takový hrozně nadějeplný. Takže jako ve chvíli, čím víc budu cringe, tak tím víc potom možná cringe nebudu. Všimnu si toho momentu, kdy já tohleto cítím, kdy něco chci udělat, chci se nějak zachovat, chci něco říct, chci se nějak projevit, ale zastaví mě tenhle ten pocit. A cílem, jako myslím si, že není úplně jako hned se zvednout a jít tam a prostě bojovat proti tomu, může být, ale klidně i malýma krůčkama. Vlastně jako zkusit si to na nějakých situacích, které pro mě třeba nejsou tak důležitý.
2: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových

29 minut ve víkendovém On Airu na Radio Wave. Dnes máme sobotu 22. srpna. Pokud jste i dnes dopoledne poslouchali vysílání Radia Wave, tak jste určitě slyšeli Vojtu Záhoru, který vás dnes zval na Vyšehrad, a to na takové královské slavnosti připomínající získání prvního královského titulu, prvního titulu, který získal náš první král. A já bych vás teď ráda pozvala na podobnou událost, která se ale tentokrát chystá po celé České republice. Dnes večer totiž vypukne tradiční Hradozámecká noc. Desítky památek pod správou Národního památkového ústavu a i v soukromých rukách otevřou své brány v netradičním čase a nabídnou atmosféru, kterou přes den zažít úplně nejde. Hlavním centrem letošního ročníku je hrad a zámek Horšovský Týn, který vás přenese do Japonska. Čeká vás tam totiž všechno od samurajských soubojů přes kaligrafii až po tradiční japonské bubnování. Zámek Litomyšl nabídne zase spíše divadelní program. Poprvé otevírá totiž novou trasu věnovanou

0: unikátnímu zámeckému divadlu Valdštejnů. Vyrazit můžete třeba i na Švihov, kde vás čeká koncert, do brněnské vily Stasi, kde zase se přenesete do noblesy a swingu 30. let. No ale pokud dáváte přednost nějakému, řekněme, neformálnímu a třeba i trošku divočejšímu večeru, tak pro vás můžou být zajímavé hrady Hamsburg a nebo Trosky, které chystají posezení u táboráku přímo v hradním areálu. Ať už teda vyrazíte na nějaké třeba hrané kostýmové prohlídky, anebo si dáte volnější večerní procházku bez průvodce, kterou nabízí třeba Rabí, Landštejn a nebo Dobříš, tak určitě si myslím, že právě ten sobotní program na ten sobotní večer opravdu může být taky velmi zajímavý. Detailní program jednotlivých památek najdete na webu Národního památkového ústavu, tak na jejich stránky určitě zaměřte a třeba pro změnu sobotní večer nevěnujte klubům nebo koncertním sálům, ale zaměřte právě na jednu ze zastávek dnešní hradozámecké noci. Tolik tedy krátká pozvánka a my se teď ve 14 hodin 31 minut vracíme zpět do playlistu Rádia Wave, kde nás čeká 58G a Anet X a Fountains DC.
1: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou na Rádio Wave.
2: Nejnovější díl poslouchejte znovu dnes od 18 hodin na Rádio Wave.

Irští postpunkoví Fountains DC rozhodně stálice playlistu Rádia Wave už nějaký ten pátek. Fountains DC se aktuálně vrací s čerstvou hudbou. Kapela před nedávnem vydala nový single Marianne, který je taky první ochutnávkou z jejich chystaného pátého studiového alba. To se bude jmenovat Dopamine Chamber a vyjde už v polovině října, konkrétně 16. Kromě toho kapela na letních festivalech stihla živě otestovat i další, za mě novou věc, kterou jsem předtím ještě neviděla, a je to skladba Six Shoot Morning, takže se zdá, že ta chystaná podzimní deska bude rozhodně pestrá. K nám do playlistu Rádia Wave zatím novinka od Fountains DC nezamířila. Můžeme se, doufám, těšit příští týden, kdy se objeví v nové várce, tedy hudebních novinek právě v playlistu Rádia Wave, abychom je tady měli u nás v hudební rotaci a mohli se tak společně těšit právě na ten nový počin téhle irský kapely, a to čekání do půlky října si taky trošku s nima hezky ukrátit. Co zde ale v playlistu máme, tak je taky nedávná novinka od kapely Content Please, a konkrétně je to single Darkness Inside, dále nás čeká Chris Lake and NPC a na závěr si dáme ještě Fulcruma. Hezké odpoledne, od mikrofonu Rádia Wave přeje Anna Mikolandová.

0: Quit Playing, 14:50, posloucháte sobotní On Air, za pár okamžiků nám odbije 3. hodina odpolední a společně s ní také přichází další hodina plná různých kulturních typů a taky ukázek z tvorby redakce Rádia Wave. Jedna z těchto ukázek bude patřit třeba novému dílu podcastu Podhoubí. Co se děje s uhlím, penězi a krajinou v Mostecké pánvi? A jak daleko sahá vliv biznismena Pavla Tykače na politiku, média a vědu? V novém Podhoubí uslyšíte rozhovor s novinářkou deníku N Zdislavou Pokornou, která severu Čech a právě biznisu Pavla Tykače věnuje rozsáhlou reportážní sérii s názvem Tykačův svět. Více ale už chvíli po 3. hodině odpolední. Do té doby ještě playlist Rádia Wave, před námi třeba Juno a No Going Back.
1: Město lidem, lidé městu. Jedno město, tisíce úsměvů, jedinečná atmosféra. Kapely, DJové, divadlo, dětský program a gastrozážitky. Ulice plné života a oslava léta. A to vše bez vstupného. Město lidem, lidé městu. 28. a 29. srpna. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Posloucháte víkendový On Air na rádiu Wave, přesně v 15 hodin a 5 minut. Tohle je Juli Koli, ženská posila brněnského labelu Rychlí kluci. Její Stereotype nám právě teď dohrál v odpoledním On Airu na rádiu Wave. No a co uslyšíte v těch následujících minutách? Už za malý moment nás čeká ukázka z nejnovějšího dílu našeho podcastu Podhoubí. Tato ukázka nás vezme v čase o pár dní zpátky, a to na festival Povaleč. Právě tam proběhlo živé natáčení Podhoubí, do kterého si Maja Kořenová a Prokop Pithart pozvali investigativní novinářku Zdislavu Pokornou z Deníku N. S ní probrali její novou podcastovou sérii Tykačův svět. Ta nabízí unikátní pohled na to, jak se velké biznisové zájmy dotýkají životů obyčejných lidí v těžce zkoušeném regionu a nakonec všech občanů Česka. Krátkou ukázku právě z tohoto dílu, z tohoto rozhovoru si pustíme už za malou chvíli. Do té doby ale ještě playlist Rádia Wave a z něj uslyšíte třeba projekt Cyst a novinku Needle, dále nás čeká Kojbo a na závěr ještě Toro i Moj na featu s Kenny Beats.

0: Doro i Moa na featu Kenny Beats a jejich Daria. Posloucháte víkendový On Air na rádiu Wave, kde nás teď čeká slíbená ukázka z nejnovějšího dílu podcastu Podhoubí. Co se děje s uhlím, penězi a krajinou v Mostecké pánvi? A jak daleko sahá vliv biznismena Pavla Tykače na politiku, média i vědu? O tom je nové Podhoubí, které přináší rozhovor pro Kopa Pitharta a Máji Kořenové s novinářkou deníku N Zdislavou Pokornou, která severu Čech a biznisu Pavla Tykače věnuje rozsáhlou reportážní sérii Tykačův svět. Celý díl najdete na webu Rádia Wave, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích, kde nás rádi posloucháte. A než si nové Podhoubí naladíte, tady pro vás přímo ve vysílání krátká ukázka z tohoto rozhovoru.
1: Tak podle těch posledních dat v Ústeckém kraji je největší výskyt jako respiračních onemocnění, největší výskyt rakoviny, průdušek, plic, ale nelze to jako konkrétně spojit s tím, že se tam jako těží to uhlí. Myslím si, že to je spíš daný tím, že ten region je prostě extrémně průmyslový a ta konkrétně ta Mostecká pánev to tam toho má nasázenýho dost. A to, co mě ale zajímalo, je, jak se měřily ty data. Protože když se koukáte na data ohledně respiračních onemocnění a tak dál, tak to vypadá, že třeba před 10 lety tam byly vlastně jako v pohodě, že se tam nic nedělo. Že to vlastně ukazovalo podobné data jako třeba v jiných regionech a nebyl tam takovej výkyv, jaký já bych třeba čekala, vzhledem k tomu, že se tam v tu dobu fakt naplno těžilo uhlí. A myslím si, že to je daný právě zase dalšíma vazbama, které ty těžaři mají na výzkumné ústavy, které tam právě měří a shromažďují tato data. A když jsem se o tom třeba bavila právě s tím Vladimírem Burstem, tak on říkal, že těm datům prostě nevěřil. A vy, když se kouknete na stránky toho výzkumáku, který má shromažovat tyto data, tak je sponzorovaný Tykačovou skupinou. Takže jako já jsem se k nějakým relevantním datům nedostala.
2: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pitthartem na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

nabídl z playlistu třeba Georgia Smith The Way I Love You a my se teď od hudby přesuneme k filmům. Jak asi víte, já mám filmy hodně ráda a vždycky se těším na čtvrtek, kdy se v kinech po celém Česku objeví nějaké ty nové snímky. Tentokrát jsem v programu připravovaných novinek narazila na film, který je, řekla bych, pro klasickou kinodistribuci možná trošičku netypický, ale rozhodně stojí za pozornost. Jmenuje se Napiš, až dorazíš domů a jde o pásmo 4 výrazných evropských krátkých filmů, hraných i animovaných. Celý projekt se pohybuje na hranici černé komedie, hororu, absurdity a společenského komentáře. Každý z těch snímků, co jsem si četla, tak jiným způsobem zachycuje moment, kdy se zdánlivě běžná situace začne tak znepokojivě vychylovat. Ať už jde o hru se strachem, mlčky, snášený tlak na výkon, mladou ženu v nočním taxíku anebo postavičky z dětského pořadu v rozpadajícím se světě. Všechny ty 4 takzvané kraťasy s nadsázkou i přesným pozorováním řeší ženskou zkušenost, izolaci i to, jak rychle se bezpečné prostředí může proměnit v nejistotu. Tohle filmové pásmo Napiš, až dorazíš domů má v kinech premiéru tedy ve čtvrtek 27. srpna a i když tedy to zní jako snímek, na který byste narazili spíše, nebo na pásmo, na které byste narazili spíše na nějakém artovém filmovém festivalu, tak mám radost, že i takovýhle filmy míří do českých kin, tak moc doufám, že na něj někde na velkém plátně narazím a třeba i vy, pokud vás tenhle projekt / film zaujal stejně jako mě. Filmové okénko v 15 hodin na 29 minut je touto pozvánkou u konce a před námi opět položky z playlistu, mezi nimi třeba Hard Life a nebo Amélie Siba a Muchov. Buchty.

0: Víkendový on air na rádiu Wave je to, co právě teď posloucháte, a to v sobotu 22. srpna v 15 hodin a 36 minut. A tento čas nás teď v playlistu Waveu přenáší k jedné hudební novince. Už týden před oficiálním vydáním novinky Lost Weekend od kalifornské songwriterky Phoebe Bridges hudební servery hlásily, že máme čest s jedním z nejlepších alb roku. A pokud si projedete recenze právě na tuhletu její novinku, tak ta vysoká očekávání se naplnila do posledního detailu. A Phoebe Bridges, musím říct, že naplnila i moje vysoká očekávání, která si v sobě nosím už od vydání její poslední desky, ta se jmenovala Punisher a vyšla už před 6 lety. Zaškatulkovanou jsem ji teda měla hlavně skrze spíše songwriterku, která píše melancholické texty a skladby. Na tom novém albu Phoebe přichází ale s prvním takovým skutečným, můžeme říct, až pozitivním love songem v její kariéře. Ten se jmenuje Bobby a Phoebe Bridges v něm mimo jiné zpívá třeba o tom, že existuje jen v okamžik, kdy se na ní její milovaná osoba dívá. Zpívá to ale opravdu upřímně, otevřeně a neironicky, tedy v poloze, kterou jsme od ní tolik ještě neslyšeli. Abyste si taky mohli poslechnout tuhle skladbu, jenom neposlouchali, jak vám o ní vyprávím, tak tady je. Skladba Bobby od Phoebe Bridges, to nás teď čeká v playlistu Rádia Wave jako žhavá novinka tohoto týdne.
1: Novinka.
2: Novinka na Rádiu Wave.

0: 还会领取提曼巴由客服人员为您服务。提曼巴
1: Český rozhlas, Radio Wave.
2: Radio Wave, děláme vlny.

0: Charlie XCX, tohle je její Wink Wink. Před čtvrtou hodinu odpolední nás čeká třeba ještě Dua Salah nebo TK Maidza a potom se vrhneme už do druhé poloviny víkendového odpoledne na rádiu Wave. Hezký poslech a samozřejmě pěkné odpoledne vám od mikrofonu Waveu přeje Anna Mikolandová.
1: Nový český film Čika Čika. Pavla Tomicová a Jan Cina v příběhu, který vás dojme i pobaví.
2: Já tady žít nebudu.
1: O vztazích, které nejsou jednoduché.
3: Není nic, co bychom pro děti nezvládli.
1: A o tom, že někdy stačí udělat první krok. Čika Čika v kinech od 20. srpna. Mediálním partnerem je Radio Wave.
4: Modeláři. Informovaná i fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
5: Modeláři. Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem každé úterý od 9 večer
4: na Rádiu Wave.
5: Rádio Wave. Děláme vlny.
6: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

Julula Silk Dress je 16 hodin a 7 minut. Vy posloucháte Odpolední on air na rádiu Wave. Od mikrofonu vás stále zdraví Anna Mikolandová a vítám vás už ve druhé polovině našeho víkendového programu. I v té nás se čekají ukázky z tvorby redakce rádia Wave, nejrůznější kulturní tipy a těšit se můžete jak jinak taky na položky z našeho playlistu. V něm pokračujeme i nadále, před námi nedávná novinka, za kterou stojí australská hudebnice Nina Girachi na featu Porter Robinson, jejich Wanna Cry, pak si dáme LSD XOXO a na závěr ještě zastávka na české hudební scéně a to s mladou umělkyní Marie April a singlem Echo. To vše před námi z hudební rotace rádia Wave, potom ukázka z podcastu Chudáčci z nejnovějšího dílu a samozřejmě spoustu dalších typů doporučení a hudebních zastávek před námi a to nejen v té následující hodině. Hezký poslech vám od mikrofonu rádia Wave přeje Anna Mikolandová.

0: domácí hudebnice a je taky jedna z vycházejících hvězd české hudební scény, Marie April a její Iko. 16 hodin a 18 minut a před námi teď slíbená ukázka z nové epizody podcastu Chudáčci. Chudáčci se v nové epizodě postavili čelem k pornografii. Jaká je Petrova oblíbená zápletka a uměl by Adam v takovém kousku zahrát roli lépe než nějaký anonymní svalovec? A jsou scénáristé tohoto žánru docenění a proč nemůže Petr vyhnat z hlavy scénu s poslíčkem, který roznáší pizzu? Celý díl Chudáčků najdete na webu Rádia Wave a v podcastových aplikacích. Tady je krátká ukázka.
1: No a neříkám si, že bych to zahrál líp. Mně totiž jako...
2: Oni ty situace totiž nejsou úplně jako za mě vystavěný, dobře, jo. Oni mají většinou docela jako logický konec.
1: Logicky, jako konec, no...
2: Tako... Ono to tam celou dobu nějak směřuje, já mám pocit, že prostě to tě nikdy nepřekvapí, jo. A je to prostě, je to velmi zvláštní v tomhle smyslu. Jako, já mám rád takový ty switche. Když se koukám na film, normální, obyčejný, prostě nějaký film, tak třeba se tam najednou stane něco, co tě rozhodí. Tady tě nerozhodí naprosto nic. Máš naprostou jistotu, s čím budeš odkázat.
1: Jo, ten, jako je to pravda, no.
2: No, a jako ty příběhy, samozřejmě, já bych hrozně chtěl zažít třeba to. Představ si, že najednou bude hvězda, že se objeví jeden z nejlepších scénáristů pornografie. Kdo to jako je?
1: Myslíš, ale to nikdo nebude vědět.
2: Jsou nějaký, jako, je nějaký porno, který je fakt dobře zahraný? Jako...
1: Ono, být dobrý scénárista v žánru, který je pověstný tím, že expozici všichni přeskočejí.
2: No ale právě, prostě... ale nemusí, že jo, kdyby to bylo dobrý. Představ si,
1: hej,
2: že tě to vtáhne
1: kecáš,
2: a ty si řekneš,
1: ne, vůbec.
2: Jo, ono je to porno. Ježimare, já jsem se na to koukal s tím,
1: jenom,
2: že najednou...
1: To by se v životě nestalo. Takže prostě ty naklikáš jméno té stránky a říkáš si, no to dneska bych chtěl se trošku předtím jako trochu zamyslet, nebo možná jako nechci jít rovnou na to, dneska mám trochu
2: a třeba,
1: víc
2: třeba
1: času.
2: To tam ani nebude.
1: Chtěl bych se... A to by bylo skvělý.
2: To by
1: bylo.
2: Třeba to prostě nebude, no.
1: Jo, to by bylo... To, a tak to by
2: to
1: bylo,
2: bylo
1: super,
2: skvělý.
1: Že by byla produkce, že bys jako nikdy nevěděl.
2: Každý den by vyšlo video a tupe, takže ten čas.
1: Přesně...
2: Jo, no jasně, chápu, klimatická.
1: Takže jako tohle jsme zase jednou se dotkli hvězd.
2: No možná
1: a...
2: se tím jednou budeme živit, Adama.
3: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

Playhouse Express, nejvýraznější kapela tuzemské rockové psychedelie a taky kapela, kterou moc dobře můžete znát právě z rádia Wave. Stali se totiž vítězi našeho exportního projektu Checking. Díky tomu vydali single Little Illusions, který právě teď slyšíte z playlistu rádia Wave, a taky vyrazili reprezentovat českou scénu na prestižní evropský showcaseový festival Eurosonic do Nizozemska. Pokud byste si rádi Madhouse Express poslechli i naživo, tak

0: Už tuto středu od 7 hodin večer chystají speciální Summer Edition koncert na pražské náplavce, konkrétně na lodi Cargo Gallery, kde je doprovodí i DJs. Akce začíná v 7 hodin večer, tak zapisujte do svých diářů s datem 26. srpna a určitě do pražské Cargo Gallery doražte.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Měli jste byl fajn.
3: V 16 se všechno láme.
2: Je to jiný než holko.
3: První vztahy. První rozhodnutí.
4: Říkal jsi, že má holku?
5: Jo.
3: A snaha zapadnout.
4: Čau. Já.
2: To je Matyáš.
4: Třeba potřebuje čas, aby jí to řekl.
3: Nový seriál České televize o rolích, které hrajeme.
5: Je Radek doma?
6: Toho ti nic není.
3: Filtr. Od 2. září na ČT1 a v i vysílání.

Víkendový On Air na rádiu Wave hlásí čas 16:42, konkrétně v sobotu 22. srpna. I když se nám blíží už konec právě tohoto měsíce, tak léto ještě rozhodně nekončí a pražský zámek Troja se už chystá na finále společné série Galerie hlavního města Prahy a rádia Wave. V úterý 25. srpna totiž proběhne v tamních malebných zahradách v pořadí už třetí a zároveň poslední letní Riviera. Tematicky na této riviéře spolu navážeme na výstavu Labyrint, krajina vnitřního bloudění, která právě teď probíhá přímo v interiérech zámku. Celý večer ukáže, že labyrint nemusí být jenom místo, kde bloudíte, ale i prostor pro objevování sama sebe. Program odstartuje performativním odhalením sochy Tomáše Roubala a Viktora Černického v rámci projektu Tanec v galerii. Dále ten náš program naváže diskuzí, a to konkrétně diskuzí moderátorky Terezy Havlínkové pod názvem Nehledat a najít, která probere, jak algoritmy tvarují náš vkus, kde se vlastně dnes tvoří mainstream a jaká je pozice alternativy v současném kulturním chaosu. Nebude samozřejmě na této riviéře chybět ani hudební část večera, kterou rozjede koncertní set dvojice Dirty Depressa and Arty. Těšit se můžete i na DJky a producentky Boogie Baby a Exec Jessis, který přivezou zase svůj show, která propojuje hutnou elektronickou produkci s estetikou EDM a taky popových hitů 0. let, což je třeba něco, na co se já na úterý těším asi ze všeho nejvíc. Chybět nebude ani pražské duo Candy Pumps, který bude takovým pomyslným zlatým takovým vyvrcholením celého toho úterního programu, a právě s Candy Pumps se teď potkáme i v playlistu Rádia Wave. Před námi je jejich nejnovější single s názvem Bonbon, který tento týden zamířil do playlistu Rádia Wave, a teď ho taky uvádíme jako jednu z žhavých hudebních novinek právě na Rádiu Wave.

0: Tohle je pražská trojice Bibione, složená z Maggie, Kristýny a Kristýny, No Friends, Just Customers. To je jejich single, který nám právě teď hraje ve víkendovém On Airu na Radio Wave. Mimochodem, Bibione byly také hostkami v Radio Wave Session, tedy tentokrát kurátorovaných hudebním pořadem Špína, takže určitě se u nás na webu můžete podívat i na záznam právě z tohodle jejich vystoupení. No a my se teď podíváme zpět do playlistu Radia Wave, ve kterém tedy lépe řečeno budeme pokračovat. Do páté hodiny odpolední, která přijde už za malý okamžik, z našeho playlistu vybereme třeba ještě YOY, domácí projekt a skladbu s názvem Hoří. Hezký poslech a pěkné odpoledne vám od mikrofonu Rádia Wave přeje Anna Mikolandová.
1: Fifili. Filmový festival Litoměřice. Letošní téma?
2: Na konci světa.
1: Od 28. do 30. srpna. 3 dny plné výjimečných filmů. Koncerty Berlin Manson a Amelie Siba, podcasty, debaty i nečekané zážitky. Objevte filmy, které na velkém plátně běžně neuvidíte.
2: Litoměřice jsou blíž, než si myslíte.
1: Program a vstupenky na fifili.cz. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Co je na konci světa?
3: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Každé úterý od 5:30 večer na Radio Wave.
4: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Kimbra Replay v 17 hodin a 7 minut, teď i 7 vteřin. Posloucháte Radio Wave a víkendový On Air, který se pomalu, ale jistě blíží do svého finále. Je to tak, před námi je už poslední necelá hodina, kterou tu společně odpoledne strávíme na vlnách Radia Wave. Samozřejmě ta hodina je dosti dlouhá a vejde se do ní i dosti různého obsahu. Už za pár minut to várku odstartujeme mimo jiné ukázkou z nového dílu podcastu Hotspot. V novém Hotspotu uslyšíte Viktorii Štěpánovou. Viktorie je režisérka krátkého filmu Folklore, který letos získal studentského Oscara. Její film propojuje tradiční folklor s kulturou sociálních sítí a to bylo také tématem právě toho nového Hotspotu. Co mají společného moravské hody, TikTok trendy a influencerské komunity? Proč se na folklor tak snadno nalepují politické významy a může na internetu vůbec existovat lidová tvořivost mimo algoritmy a technologické giganty? Tak i o tom je nový Hotspot. Krátká ukázka z tohoto dílu nás čeká už za pár minut. Do té doby se ale ještě ponoříme do playlistu Rádia Wave, tam nás teď strhne rovnou taková lavina, a to v podobě The Avalanches. Právě ti přicházejí s novým singlem Can't Get Over Losing You, na kterém se představí taky Portraits of Tracy. Tenhle single je mimochodem taky ochutnávkou jejich novýho alba, který vyjde už v polovině října. Na tohle album si tedy ještě přibližně ten měsíc a kousek počkáme, každopádně už se na něj můžeme těšit, a to třeba právě s tímhle singlem. The Avalanches, Portraits of Trey a tady of Tracy a tady jejich společné dílo Can't Get Over Losing You.

0: Miaulau, nemám výťah a nemám ani těba. To je název skladby, která nám teď v 17 hodin a 18 minut doznívá. Já věřím, že my na Radio Wave vám máme co předat a máme tady jak výtah, včetně slavného Paternosteru, tak máme i vás, naše posluchače a posluchačky. A máme i šikovnou redakci Radia Wave, do které patří i Bára Součková a Sarah Abulkasim, autorky podcastu Hotspot. A právě krátká ukázka z Hotspotu nás čeká právě teď. Z aktuálního dílu. Hostkou tohoto dílu byla Viktorie Štěpánová, režisérka krátkého filmu Volklor, který letos získal studentského Oscara. Její film propojuje tradiční folklor s kulturou sociálních sítí. V Hotspotu mluví o digitálních vesničkách, parasociálních vztazích a i o tom, co se s folklorem stane ve chvíli, kdy ho objeví influenceři a influencerky. Celý díl Hotspotu najdete na webu Rádia Wave a v podcastových aplikacích. Krátkou ukázku si pustíme hned teď v našem vysílání.
1: Pojďme si teda říct, co se stane s folklorem v prostředí sociálních sítí. Já myslím, že tvůj snímek to hezky popisuje, ale pokusme se to popsat slovy.
2: No podle mě to jsou trošku dvě odpovědi, protože ta věc, na kterou se ptáš, co se stane s folklorem v době sociálních sítí, tak podle mě je to prostě, že se třeba ty lidi, kteří jsou v koli, tak se natočí, dají to třeba na TikTok, dají to na svoje sociální sítě a je z toho prostě nějaká forma kontentu, která může být virální, nemusí, nebo to plně můžou používat lidi třeba na trendwife content, takže třeba při tom vařit, nebo zastávat taky tradiční role, protože to se teďka taky hodně objevovalo, že jo, takový trošku vykořisťování folkloru, nebo se v tom politici prostě vyfotí ve sněmovně, nebo nevím, co s tím dělají, taky to využijou, protože folklor je hrozně nevinnej a hrozně dobře se na to nalepujou názory lidí, ať už jakýkoliv. A nebo druhá odpověď je ten digitální folklor, což jsou ty věci, co si většinou lidi nepředstaví. Takže vlastně jakákoliv nebo cokoliv, co se děje na sociálních sítích, tak vlastně ten digitální folklor, což je vlastně pro mě spíš ten folklor jako v současnosti. A abych to nějak upřesnila, tak dejme tomu třeba přesně, když si člověk představí v tradičním folkloru třeba ten slang, což je třeba ta hanáčtina, tak v současnosti je to prostě třeba zkratky anglicismy, co se používají, ten globalismus, který používáme vlastně i lokálně. Nebo na dalším příkladu, co může být ten digitální folklor, tak můžeme to třeba dát na příkladu tanečku. Tak místo těch hodů, tady tyhle události, tak to může být třeba ty TikTok dances, který jsou. To vím, že když jsem se bavila s svojí kamarádkou tanečnící Adrianou Štefaňákovou, která dělala taky na tom filmu, tak to zase říkala, že je hrozně zvláštní, jak ten formát telefonu omezuje pohybovost v tanci. Vlastně o tom měla i potom nějakou taneční performance, kdy vlastně člověk je hrozně omezený dělat pohyby jenom dopředu, dozadu, vlastně ne do
1: jasně,
2: boku,
1: jako
2: protože přesně tak, no, prostě 16:9 na výšku. A nebo to může být třeba i ty komunity, tak místo události, kterou by bylo v minulosti oslava Velikonoc, Dožínek nebo jakýkoliv jiného svátku, tak to můžou být nějaký komunitní group chaty nebo Zoom cally nebo na Redditu nějaká věc, že se to vlastně projevuje dost různorodě.

Barbora Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

Tohle je JIT, Kiara a Earth Gang, jejich Skate v 17 hodin 31 minut ve víkendovém on airu na rádiu Wave a před námi je jedno menší knižní okénko. Pokud právě teď přemýšlíte, po jaké knize s koncem léta sáhnout, mám pro vás jeden tip a i takovou malou čtenářskou výzvu. Na internetu jsem totiž viděla, že když přibližně, můžeme říci ode dneška nebo v tomto období, denně přečtete kolem 15 stránek, stihnete dočíst americkou klasiku s názvem Na východ od ráje od Johna Steinbecka dřív, než dorazí její nová seriálová adaptace. Aktuálně se chystá nová minisérie právě na základě této knihy. Venku už je první teaser a vypadá to všechno moc dobře. Co mě hodně, řekněme, fascinuje, je to, že celý tenhle projekt má dost zajímavé rodinné pozadí. Scénář totiž napsala herečka a scénář

0: Zoe Kazan, která tím navazuje na svého dědečka Eliu Kazana. Právě ten totiž v 50. letech natočil legendární filmovou verzi s Jamesem Deanem. Zoe Kazan se v tom novém zpracování rozhodla dát mnohem větší prostor ikonické a mrazivé antihrdince Kathy Ames. Tu si v té novince zahrála Florence Pugh, a která té postavě podle tvůrců dodává až neuvěřitelnou lidskost, a to i v momentech, kdy dělá absolutní zlo. Takže pokud chcete být napřed, berte určitě do ruky tuhle knihu, čtěte Na východ od ráje. Tahle knížka mimochodem i hodně trenduje v posledních měsících na sociálních sítích jako jedna z klasik, která by vám neměla rozhodně uniknout, a mnozí ji řadí i mezi úplně nejlepší top knihy, které vůbec kdy přečetli. Série bude mít premiéru 1. října a zatím to opravdu vypadá, že se máme na co těšit. Tak pokud byste rádi tenhle příběh, který je takovým labyrintem rodinných vztahů a otázek dobra a zla, rozklíčovali sami ještě před vypuknutím premiéry, tak určitě čtete tuhle knížku a společně se můžeme těšit na 1. října.
1: Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod na rádiu Wave. Poslouchejte dnes od 10 večer na rádiu Wave.

Simi Living Life, mladý slovenský interpret, kterého v Česku a na Slovensku zná asi každý, kdo má sociální sítě, a to třeba i díky spolupracím s lidmi, jako jsou Taomi, Porsche Boy a nebo Kalin. Máme 17 hodin a 38 minut a pokud ještě nevíte, co s načatým odpolednem a nebo rovnou celým dnešním večerem, tak můžete pokračovat právě na této vlně. Už za chvíli totiž na pražském ostrově Štvanice vypukne Fuchs 2 Live Open Air. Program pod širým nebem nabídne to nejlepší ze současné domácí i slovenské trapové a rapové scény. Hned v 6:30 program zahájí právě Simi Living Life, po něm přebere stage Gufrau a Viktor Kal, takže taky rozhodně neznámá jména. Venkovní část potom v 9 zakončí show Shimiho a nemusíte se vůbec bát, protože když se setmí, tak akce rozhodně nekončí, naopak a jen se přesune do vnitřních prostor klubu Fuchs 2, kde se na vás už budou těšit Astral Kid a nebo Skardu. Tak pokud ještě nemáte na zbytek dnešního dne plány, vyrazte do Prahy na Štvanici.

0: Kapela Geese je jejich Bow Down skladba, na které se producentsky podílel taky Kenneth Bloom, dříve známý jako Kenny Beats, se kterým jsme se během dnešního odpoledne na rádiu Wave taky v našem playlistu už několikrát setkali. Posloucháte víkendový On Air na rádiu Wave, máme 17 hodin a 49 minut a s tou 6. hodinou večerní se nám taky už pomalu blíží začátek večerního programu rádia Wave a tím pádem i konec odpoledního On Airu s Anou Mikolandovou. Dnešní večerní program na rádiu Wave odstartujeme s pořadem Psycho. Velká gesta a ponižování. Domácí násilí často začíná jako láska z románu. Tomuto tématu se nedávno věnovala taky nová série s názvem Moniová o spisovatelce Simoně Moniové, která se stala obětí domácího násilí, které podle pozdějších zjištění trvalo dlouhé roky. Nový díl podcastu Psycho se k jejímu příběhu vrací skrze minisérii a ukazuje, z jakých důvodů otázka, proč neodešla, míří úplně špatným směrem. Psycho začne na rádiu Wave přesně v 6 hodin a společně s touto pozvánkou na další program rádia Wave teď přichází na řadu také moje krátké rozloučení. Díky, že jste i dnes odpoledne poslouchali víkendový On Air, užijte si zbytek soboty, zbytek víkendu a budu se na vás těšit opět příště. Od mikrofonu se s vámi loučí Anna Mikolandová.
1: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. S Pavlem Sladkým každou neděli v poledne na rádiu Wave. Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Radio Wave. Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny. Posloucháte reprízu pořadu.
1: Psycho. Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho. Na Radio Wave.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
2: Tady Kája.
3: A tady je Pavel. A vítáme vás u našeho nového dílu pořadu Psycho. Kájo, co je dneska Psycho?
2: Dneska je Psycho příběh Simony Moniové.
3: Příběh Simony Moniové, počkej, to mi něco říká ve smyslu, že teďkonc vlastně relativně přednedávnem skončil seriál o Simoně Moniové na jedné z komerčních televizí.
2: Její příběh vlastně je známý tím, a teď možná i vydáme rovnou trigger warning nebo nějaký oznámení pro posluchače, budeme se dneska bavit o domácím násilí hodně. Takže jasně. Pokud by to bylo nějaký téma, který se vás nějakým způsobem někdy dotklo a mohlo by vám z toho být nedobře, tak určitě neposlouchejte.
3: Nebudeme nějak jako super explicitní, to asi není tenhle ten případ, ale budeme prostě se bavit o tom
2: tématu. Ale budeme se o tom bavit, tak jenom pro upozornění. Simona Moniová byla česká spisovatelka, říkalo se jí Vývek v sukni, psala takový romány pro ženy, říkali tomu letní hity.
3: Okay.
2: A vlastně dneska je 6., kdy to natáčíme, a ona byla zavražděna 3. srpna. Před 15 lety.
3: Okay.
2: Takže i tohle je takový symbolický. A vlastně přednedávnem vyšel seriál o ní, kde hraje její roli nebo její postavu herečka Tereza Ramba, dříve Voříšková.
3: Ale hlavně jako především, proč je to pro nás dneska tématem našeho dalšího dílu pořadu je, že vlastně jak tehdy, když se v novinách před těmi 15 lety objevily články o tom, že byla zavražděna, tak vlastně i dnes po tom, co teda byl odvysílán ten seriál, který se věnoval vlastně jejímu životu, tak se zvedly počty hovorů na specializovaných linkách, který se zaobírají právě tematikou domácího násilí.
2: Byly to teda jako krizové linky, konkrétně ROSA. Teda tam před 15 lety, nevím, na který linky to bylo,
3: jasně.
2: Ale teďkon ROSA to publikovala, což je teda taky...
3: Ty jsi, jak jsem říkala, že tam byla dokonce zmíněna v tom seriálu.
2: Ano, je na konci každého dílu je tam odkaz na jejich bezplatnou linku. Samozřejmě taky doporučujeme, kdybyste byli svědky něčeho nebo chtěli se poradit, že máte třeba podezření, že někdo z vašich známých je v tomhle stavu, tak Bílý kruh bezpečí, ROSA, Persefona, je tady
3: ta
2: krizová centra.
3: Určitě. Na to se dá obrátit. Pracují tam odborníci, kteří se zaobírají tím tématem.
2: A tady jsou i odborníci, vyloženě jsou, jakákoliv krizová linka vám umí poradit, ale tady jsou vyloženě odborníci, kteří jsou na to i vycvičení, třeba s těma oběťma nebo jejich příbuznýma komunikovat.
3: Hele, já vlastně jako za svoji jako pracovní kariéru jsem tak jako xkrát mluvil jak s lidma, kteří si něčím takovým prošli, a nebo s jejich třeba blízkýma, který oni měli jako nějakým způsobem strach, nebo o tom bych se ještě určitě jako povykládal, přijde mi to jako důležitý. Ale možná teďkonc můžeme začít tím jejím příběhem, nebo tím seriálem konkrétně.
2: Musím říct, že já jsem jednak koukala na seriál, ale koukala jsem i na rozhovory, co k tomu byly konkrétně, který bylo u Nory Fridrichový s tím jejím synem Dominikem,
3: jasně.
2: který tam je taky v tom seriálu zobrazený, je to vlastně ten prostřední syn. A ten o tom moc hezky mluvil. A opravdu musím říct, že třeba je to říká ta Nora Fridrichová a i to, jako když jsem se o to zajímala, jak jsme tady, když si mluvili o filmu Zbormistr, kde se těm obětem nechovali úplně dobře, tak tady naopak to bylo, byli tam odborníci, měli podporu, řešili s něma ty věci, protože tam v tom příběhu té Simony Moniové je důležitý, že ona jak psala ty knihy, tak ona vždycky, ne, to je vymyšlený příběh, ale když se pak zpětně zjistilo, tak to byly vlastně její příběhy, byly to její jako věci, které ona tam řešila, takže i ten syn říkal, že pro něj je těžký ty knížky číst, protože si zpětně uvědomuje, že to je asi to, co ta máma prožívala. A zároveň ona i tím, jak byla dobrá vypravěčka, i vlastně v tom seriálu tam naznačený, že ona byla taková vždycky trošku si vymýšlela, trošku to přibarvovala ty příběhy, Jo, my, teďko nechci říct, že si za to může nebo něco takového.
3: K tomu se dostaneme.
2: Ale že tam bylo právě zajímavé, že tím, jak byla vlastně jako zdatná vypravěčka, tak uměla velmi dobře lhát o tom, co se jí děje.
3: Okay.
2: A velmi dobře zakrývat to, co si dělal, že ty děti sami říkali, že až ke konci, kdy už byli vlastně dospělí, tak teprve zjistili, co se všechno dělo. A vlastně to okolí to velmi dlouho taky netušilo.
3: Čili teď to bylo v nějakém jako rozhovoru.
2: Jo, bylo to v rozhovoru, ale ono je to i vidět v tom seriálu, je to takový naznačený, že ten jí manžel ty děti nějak netýral. Hmm. Samozřejmě byl takový velmi výbušný, agresivní, jako určitě to člověk, s kterým bys nechtěl být doma.
3: Jasně.
2: Ale co jsem tam vypozorovala, tak tam nebylo nějak, že by je třeba jim ubližoval těm dětem.
3: Okay, okay, okay.
2: A oni samozřejmě slyšeli, že se hádají, no ale tak každý se hádá, že jo. Hmm. Ale měli tam, popisuje historky, že no na mámu spadly dveře, protože tady byl náš opilej kamarád a on je na ní vrazil a prostě neskutečný historky, až pak vlastně, když se dostala k nějakému doktorovi, který samozřejmě zná tyhle ty historky, tak mu došlo, že to je úplně něco jiného.
3: Ale řekněme, takže je to teda vlastně příběh, takhle, jak tomu rozumím já, jo, tak je to příběh nějaký jako úspěšný ženy, spisovatelky, která prožívala v partnerství domácí násilí.
2: Přesně tak. A co bylo zajímavé, že ona o tom třeba psala ve svých knihách. Já mám, je to i sfilmovaný, teda doporučuji se podívat, je to taky samozřejmě hodně náročný na koukání, jmenuje se to Sebemilenec, hraje tam Simona Stašová, tu postavu té ženy. A ten člověk, který to je opravdu takový ten psychopatický násilník domácí. A jsou tam úplně, hele, to je úplně vykreslený, to jak z učebnice o domácím násilí.
3: Dobře.
2: Jo, jak takový ten love bombing, jak ji zahrnuje láskou. Jo, pak ji začne vyčítat drobnosti.
3: Hele, tak pojďme se možná říct, jako říkáš jako z učebnice, jak to teda učebnicově vypadá, nebo co to
2: No,
3: co to
2: učebnicově to vypadá tak, že ta rána a to mlácení, to nepřijde jako hned.
3: Jasně.
2: Ale jsou tam taky drobný náznaky, jo, omezení, jo, pak třeba finanční, kamarádi, ale je to takový, ale miláčku, dík, co kdybychom radši byli spolu. Teď tu kamarádku nepotřebuješ vidět, teď nám je spolu dobře.
3: Jasně.
2: Jo, a pak ty facky přijdou až postupně, protože samozřejmě každý normální člověk, když dostane od někoho facku, no tak se s ním asi bavit nebude.
3: Hmm.
2: A tam byl zajímavý i v těch příbězích a to měla i ona. I v tom seriálu je to
3: efekt vařící se žáby.
2: Jo, přesně tak. Je to tam hodně vidět, že ona byla ve skrytu duše taková hodně křehká, řekla bych, a možná špatně interpretuju, ale co jsem tak pochopila, taková dost nesebevědomá, nejistá, měla takovou, to je v tom seriálu, jo, nevím, jak to bylo v realitě. Ta maminka byla taková, hodně jí jako vytýkala věci, takže vlastně ona hodně toužila po nějaký pozornosti. Ten její první manžel byl asi fajn chlap, ale asi potřebovala trošku něco víc.
3: Jasně.
2: No a pak, když se ukázal někdo, kdo prostě dělal ty velký gesta, tak jí to samozřejmě pohltilo. A vlastně dodával to sebevědomí, ona to tam i popisovala, že se cítila strašně lehká najednou. Ale pak to samozřejmě se samozřejmě nabalovalo. A to si myslím, že je jedna z věcí, že je to takový zámek a klíč pro takovýhle manipulátora nebo člověka, který to páchá, že najít si oběť, která je si nejistá, kterou dobře může manipulovat.
3: Tohle je vlastně jako poměrně, co jsem tak pochopil z té literatury, tak tohle je téma, kterýmu takhle, nedá se říct, že by existoval nějaký jako třeba osobnostní typ, komu se tohle děje. Ale teda, co se ví z literatury, tak je, že je větší zastoupení jako žen, který prostě něčím takovým, nejenom žen, ale i mužů, jo, no to je jako, samozřejmě to bude tam větší zastoupení žen a víc žen třeba bude zažívat nějaký jako fyzický násilí, muži v menší míře a třeba víc to psychický násilí, ale jako existují i muži, kteří něčím takovým jako kdy prošli. A Tam teda jako vlastně to, co ty oběti mají společný, nebo co je u nich jako víc než v běžné populaci, tak je nějaký druh jako vlastně zkušenosti podobný z rodiny.
2: Mm-hmm.
3: Jo, ať už by to bylo nějaký jako neúplně dobrý dětství, anebo právě nějaký jako domácí násilí, který ho byly jako taky jako děti nějakým způsobem přítomný. Mm. No, tak.
2: To jsem tam nějak jako nevyčetla, ale zase tam bylo takový to třeba i když jsem třeba mluvila s nějakýma lidma i ze svého blízkého okolí, kteří si prošli podobnou zkušeností nebo měli k tomu náběh, tak tam bylo právě takový to, že si třeba byli v nějaký době hodně nejistý. Jo? Moc si nevěřili, byli vlastně dost zranitelný.
3: Jasně.
2: A teď ti někdo dává 1000% své pozornosti. Je tady pořád pro tebe. Jo? Všechno je úžasný, všechno dokonalý. Najednou s tebou plánuje budoucnost. Jo? A opravdu člověk se najednou cítí o 1000% jako lehčí.
3: Jasně.
2: Ale pak vlastně začne ubírat.
3: Yep.
2: Ubírat a on se tomu říká jako breadcrumbing, jo? A nebo jako drobečkování.
3: Drobečkování, okay.
2: No, že vlastně pak jako ubírá a ty vlastně tobě pak stačí mnohem míň.
3: Aha.
2: Z toho extatického gesta.
3: Jo.
2: Aby si měl ten dopamin, abych tam jako zůstal v tom vztahu. Že?
3: Jak jsem tak pochopil, tak ono, když se to, co je právě jako charakteristický pro tyhle ty, pro domácí násilí, nebo vůbec jako ta podmínka, jak to jako může vzniknout, je, že tam je jak teda ty jako negativní věci, jako já nevím, psychický nebo fyzický násilí, tak zároveň potom to pozitivní, jako no, ty období jako těch toho jako omlouvání se. A,
2: no, a to je tam právě to tam popisovali i ty synové.
3: Mhm.
2: Nebo teda ten syn, a bylo to vidět i v tom seriálu, jen se tomu říká honeymoon fáze, jako líbánky.
3: Jo.
2: A to znamená, že oni i říkali, že prostě pak najednou dostali obrovský dárky.
3: Jasně.
2: Jo, nebo i ona dostala, jo, najednou se koupí dovolená. Ale on pak časem je to míň a míň.
3: Jo,
2: a
3: že
2: pak
3: vlastně už jako stačí vlastně tou odměnou v úvozovkách nebo tou pozitivní fází už může být jenom to, že je klid. Jo, že
2: jo, přesně tak, přesně no, tak, jo, no. že mě nezmlátí dneska.
3: Ano.
2: Jo. Jo. Takže tam pak jako docházelo až jako opravdu ke znásilňování.
3: Jasně.
2: A to bylo teda taky jako zajímavý, že to bylo i ve výpovědí jako z té doby. Jo, že třeba když jsem četla nějaký články z té doby, že oni třeba říkali, že jí to nevěřili, ty kamarádi.
3: Jasně.
2: Že si myslí, že jak je taková, má takovou bujnou fantazii, že si myslí, že se to jako přibarvuje, že on si to člověk nechce připustit, že se to něco takového děje a radši se spokojí vlastně s tou jako chábou výmluvou,
3: jasně,
2: protože je to nepříjemný si něco takového připustit.
3: Hele, jako z mojí zkušenosti, jo, a řekni mi, jakou máš svoji, předpokládám, že ty jsi tak jako mluvila s x lidma, který nějakou jako podobnou zkušeností procházeli. Tak ty hovory s těma lidma mají pro mě jako vlastně jeden scénář, jo? Že ten člověk je schopen ti říct ten okamžik, kdy se s tebou baví, co všechno jako špatného se mu děje, vlastně výčet toho, co teda jako se mu přihodilo. A pak když teda by mělo dojít na tu jako druhou část toho hovoru a co teď s tím, tak vlastně je najednou jako všechno problém, jo. A tohle je vlastně jako schéma, který si myslím, že jsem zažil jenom já, jako předpokládám,
2: že
3: ty
2: taky. Mám to úplně stejně. A nebo je to ten člověk ve fázi, většinou teda žena, nezažila jsem ještě teda muže.
3: Já jsem se
2: právě. A to je možná i to výhoda, že jsi chlap, víš, že jako ti to řekne možná spíš, než tý ženský. Ale že jako jsou v tu chvíli fakt naštvaný a jdou to teda udělat. Ale pak, když se to začne fakt s tím něco dít, tak on se začne omlouvat.
3: Jo,
2: a začne se to jako.
3: A tohle je jedna z věcí, třeba když jsem si jako četl ty články, které jsou pro tohle téma vlastně jako nejdůležitější, tak to je hrozně jako stará věc, jo, že ono to je vlastně jako svým způsobem je to velmi frustrující. Jo, ať už pro tebe, když si jako s tím člověkem takhle povídáš a víš, že vlastně co bude následovat, že teda jako nějaký jako konstruktivní řešení je vlastně těžký s tím člověkem domluvit. A nebo třeba nějaký složky, které s tím souvisejí. Jo, a jo, ať už je to třeba policie, která má často kdy zkušenost s tím, že ty podání jsou zatý na zpátek.
2: Třeba přesně slyšíš. No oni k nám už ani nejedou kolikrát, protože už ví, že zase stejně to špatně dopadne. A já jako vím, že samozřejmě mi to přijde špatně.
3: Jasně.
2: Jako jo, psychologovi, nebo i člověku, který se tím nějak zabývá, i když třeba o tom ty studenty učím. Jasně. Ale jako zase na druhou stranu, jako když jsem si to zažila a teď prostě vidíš, jako že v úvozovkách si ten člověk zase nabíhá na vidle, tak pro člověka, který je v tom netrénovaný, je to hrozně těžký.
3: Ale já si myslím, že to je těžký i pro profesionály, jo. Jo? Že to jako není, že to je obecná zkušenost a právě je hrozně zajímavý potom zase jako se bavit s lidma, jejíž blízký něco takového jako prožívají. A teď ti vlastně jako vyjadřují tu svoji frustraci z toho, co teda mám ještě udělat, aby...
2: Jo, aby ona prostě... mě stejně neposlechne. Jo, ona tam stejně s ním zůstane. Jo. Zase ho stejně do toho bytu pustí, on jí zase stejně ukecá. A to právě taky často slyším, jako jo. A je pravda, že třeba na těch linkách, které jsou specializovaný, tak tam jsou jako v tom přístupu k těm lidem jako velmi direktivní. A jako myslím si, že to může to třeba někomu znít drsně, ale myslím si, že jim se to osvědčilo, protože ono ve chvíli, kdy se člověk z toho dostane, hele, tak mu to najednou sepne a začne přemýšlet normálně.
3: Úplně stejnou jako věc jsem vlastně slyšel na jedné konferenci, kde byly teda jako ženy, které měly tuhle zkušenost a potom se z nich staly vlastně poradkyně pro jako takhle další ženy. A ty taky říkali, že vlastně jsou spíš jako direktivnější v tom svém přístupu. Takže,
2: jo. Protože já si myslím, že to je hodně podobný něco, když jsme tady řešili ty kulty, jo? A že ty lidi si vlastně neuvědomujou, jako že jsou pod nějakým tlakem a jakmile se z toho kultu dostanou, tak najednou jim to sepne.
3: Hele, ono se to totiž vysvětluje úplně jako stejným mechanismem, jo? Jako ať už to jsou teda kulty, anebo ten stockholmský syndrom, který...
2: Není stockholmský syndrom.
3: Údajně neexistuje, ale asi bych to tak jako úplně zatím ho nevyhazoval na smetiště dějin. Tak, že vlastně zatím jako má být jako velmi podobný princip, jo. A tahle ta myšlenka už je relativně stará, z roku 1981, jo, Dutton a
2: Payne. Jo, jasně, jo, ano, ano.
3: A ty vlastně, jako s čím si jako pohrávají, tak je myšlenka takzvaného, oni tam říkají jako trauma bonding, jo, že co tím vlastně chtějí říct je, že je zatím jednotící mechanismus, který třeba v té jako anglické literatuře se tomu říká attachment, jo? Do češtiny se to překládá
2: vazby.
3: Jako vazba nebo teorie vazby. Co se tím jako chce říct, jo? Někteří výzkumníci tomu říkali jako natvrdo láska, jo? Že...
2: To je za mě už je moc. Jako.
3: Hele, to mi přijde dobrý, protože ono, i když se jako uvažuje o tom, o té jako potom vazbě na někoho jako v dospělosti, takže to jsou vlastně úplně stejný mechanismy, jako to máš s tou maminkou. A teda vazba vlastně na nějakého jako primárního pečovatele nebo ty ostatní pečovatele taky, jo. A že ta teda nemusí vznikat jenom tím, že vás někdo krmí, že to k tomu jako není úplně potřeba, což bylo třeba ukázaný jako na řadě dalších jako zvířat, že jim to nefunguje jenom tímhle tím způsobem, že teda když vás někdo krmí, tak k němu jako získáte tuhle vazbu, že to může být prostě různý. A že ta vazba nemusí být jenom vznikat na základě nějakých, jako, že se o vás ten člověk stará nebo vám naplňuje nějak potřeby, ale i vlastně, že vám je jako odepře. Jo? Ale co je tam ta podmínka důležitá, tak je, aby tam vlastně bylo obojí. Jo? Že když by tam bylo jenom to odepření,
2: tak to nechceš.
3: Tak
2: že?
3: To nechceš. Tak to se prostě to mládě se přeorientuje na někoho jiného, od koho to dostane. Existují jedny klasický a poměrně dost sadistický experimenty.
2: Jo, ty opičky.
3: No,
2: ty opičky.
3: Ano,
2: ze
3: 70. let. Ty jsou
2: Harlowovy experimenty.
3: Harlowovy experimenty. No. Harlow byl co to byl? Psycholog to nebyl?
2: On
3: to
2: byl etnolog. Ne, etnolog.
3: Prostě behaviorální vědec.
2: No, ale nebyl to psycholog.
3: Behaviorální vědec a on teda studoval s opičkama právě, jak to funguje teda s tím attachmentem, s tím jako navázáním se na toho pečovatele. A s tím, že vlastně dělal takový jako fakt ošklivárny, že vyráběl
2: drátový matky.
3: Drátěný matky a ještě taky matky, které byly z nějaký jako tkaniny. Jo,
2: jo. A jedna dávala mlíko, pak další ne.
3: No.
2: Pak tam bylo, že jedna drátěná dávala mlíko, nedrátěná dávala mlíko. No bylo to takový.
3: S tím mlíkem právě ty ukazoval, že to nutně není o tom krmení, jo, ale že třeba těm opičátkům nejvíc se dělo, když to jako mělo na sobě nějakou tkaninu, tak se toho rádi drželi. Ale s těma drátěnýma ještě dělal taky to, že teda jsem tam dávali i nějaký elektrický šok. Jo, ale vlastně pokud i dostávali u toho to jídlo jindy a mohli se toho držet, týhle z té drátěný matky, tak to naopak ještě jako zvyšovalo vlastně ten attachment, jo, to jako navázání se na tuhle tu umělou hmotnou matku.
2: To je jako, já ten experiment strašně nemám ráda, když jsem musela třeba někdy u zkoušky popisovat, tak je z toho fakt nedobře, jo, ale ono vlastně jako to je úplně stejný.
3: Jo, ano.
2: A jako já musím říct, že já jsem ti to říkala, když jsme spolu jeli metrem, ale že já když jsem koukala na ty scény s tím jako manželem, který hraje Igor Orozovič, který je za mě jako hezký chlap, ale tam mi byl tak odporný, že normálně to bylo fakt jako painful to watch. Bylo to fakt nepříjemný.
3: To věřím,
2: a fakt jako ještě člověk, když ví, co se má stát, ale i tak opravdu bylo to tak dobře napsaný, že to přeneslo na mě, že mě fakt bylo v té scéně nepříjemně. Bylo mi tam ousko, bylo úplně jsem fakt musela odejít. Fakt mi tam bylo nepříjemně, takže...
3: Ten jako Dutton a Payne, oni jako říkají, nebo co je to jejich jako základní teorie, je, že aby něco takového vzniklo, jo? Aby vznikl nějaký takovýhle vztah, tak tam musí dojít vlastně ke dvou věcem. Musí tam dojít k nějakému jako zvyšování disbalance moci, jo? Že je tam teda někdo, kdo to ovládá ten vztah a někdo, kdo je tam naopak jako ten ovládaný. A druhá věc, že tam je, že tam jsou jak ty honeymoon fáze, tak potom to zneužívání. Jo, a že to se teda, když tohleto se střídá, tak to vlastně vyvolává paradoxně jako vlastně to...
2: Ještě větší pouto.
3: Ještě větší pouto. Jo, jako ano, láska je v tomhletom případě jako divný pojem.
2: No, oni tam i třeba ještě taky, kdybyste chtěli, jako vás to zajímalo nějak to téma, nebo jestli nás třeba poslouchají nějaký budoucí psychologové, tak krásný dokument. Oni teda ještě k tomu vytvářejí vyloženě dokument o domácím násilí, ale na i vysílání je Ministerstvo z lásky nenávist.
3: Jo.
2: A je to série jednak o dětech týraných, seniorech a mužích týraných a i ženách týraných. A tam je krásně vidět to, že to tam ty oběti popisují, jak vlastně oni se vlastně i těšili, že bude ta lásky plná fáze.
3: Ale co je jako důležitý, tak vlastně ten Dutton a Payne říkají, že tenhle ten jako zvláštní stav, který je zvenku nepochopitelný a frustrující, jo? Jak ten člověk prostě může zůstávat s někým, kdo se k němu chová takhle strašně, takže jako vlastně vzniká na základě naší přirozený jako schopnosti navazovat vztah s druhým člověkem. Jo?
2: Mě tam ještě právě přijde, že tam je taková i kolikrát, to tam bylo i v tom seriálu popsaný, že ona jak třeba vymýšlá ty storky, vlastně ty příběhy o tom, aby ho kryla, tak vlastně ona mu tím pomáhá. To je taková ta reciprocita. Já něco pro tebe udělám, ale vlastně ještě se vlastně k tobě víc s tím navážu, protože něco pro tebe dělám. Takže si myslím, že ještě i tyhle, že je vlastně často krajou toho pachatele. Takže i tím si víc do toho zabřednou a možná ještě to vytvoří to větší pouto, než
3: co mi tam ještě přijde tak jako důležitý, tak je, a myslím si, že tomuhle není věnovaná až tak velká pozornost, jo. Tak je taky jako disbalance vlastně pocitu viny. Jo, že ten vlastně často, kdy ten útočník nakládá tu vinu na tu oběť. Jo,
2: samozřejmě, říká, ty si můžeš za to sama, že si nekoupila to pivo, když víš, že já ve středu chci mít v ledničce přesně vychlazený tak pivo.
3: A ta samotná oběť často, kdy skutečně jako vnímá, a tohle to mám jako i z vlastní zkušenosti s rozhovory s těmi lidmi, jo, že to jako vnímají, že si za to i nějak, jo, že nějakým způsobem
2: ono tam je
3: si za to může, anebo přinejmenším, že to, co jí dělá jako špatného ten člověk, tak ono mu přece taky dělá nějaký špatný věci.
2: Hele, to tam, a to tam bylo taky hezky vidět zase v tom seriálu. Jako opravdu, je to, říkám, je to opravdu těžký se na to dívat, ale oni i to popisují ty oběti často, že třeba občas to naschvál vyvolají už tu hádku a ten konflikt vlastně, aby měli klid.
3: Jo.
2: A zároveň on tam opravdu velmi jako jí vyčítá drobnosti. Jasně. A vlastně ti podrývá ještě víc to sebevědomí, zasívá ti to semínko do hlavy, že takhle se nebudeš oblíkat. V tomhle přeci vypadáš blbě, ale pak ti řekne něco hezkýho, jo? Jo, ty jsi špatná v tomhle, ty s těma penězma přeci neumíš.
3: Jasně.
2: A je to tak dlouho, tady to trvalo 10 let.
3: Jasně.
2: A vlastně taky další jako zajímavost, že jako nejvíc ohrožený ženy jakoby vraždou od svého partnera, to vlastně těsně po rozchodu.
3: Jo.
2: Když jsou teda v tomhle toxickém
3: jako vztahu. Ono vůbec jako ten rozchod je vlastně poměrně složitá fáze, protože řada žen má tendenci se, nebo já teď mluvím žen, ale rozumíme si, řada lidí, kteří tohle z toho jako někdy zažili, tak mají tendenci se vracet. Jo? A z těch výzkumů vyplývá, že i když třeba už jako od toho člověka odejdou, tak jim úplně jako nepřestává být, jako, jo, že by na něj úplně zapomněli, nebo že mají tendenci ho vídat víc, než kolik by bylo jako běžný. Jo, že vlastně tam zůstává často, kdy mají tendenci udržovat nějaký druh kontaktu i dál. Jo?
2: Tomu ale rozumím. Za chvíli, kdy vlastně vyprchá ten emoční náboj toho jako zmaru, toho, že je to teda špatný a že takhle nechci žít, tak ten partner, který páchá to násilí, se začne vlastně vracet a slibovat.
3: A může být jako skutečně někdy jako složitý odejít, třeba z těch výzkumů vyplývá, že jedním z takových jako faktorů, že ty ženy teda nakonec odejdou, tak je třeba jako ekonomická situace. Jo? Když...
2: Ne, to tam, a to bylo tam taky, že jo? No. On vlastně byl spolumajitel s ním toho jejího nakladatelství, ale on jako samozřejmě utrácel hrozně peněz, byl strašně zadlužený a ona... I vlastně, když se s ním rozvedla, že teda pochopila, a ještě navíc vlastně asi tam byl možná nějaký jiný partnerský vztah, už přišel, tak se s ním konečně rozvedla, ona ho vyplatila, ještě mu sehnala byt, všechno možný. Ale on ji stejně schazoval, že vlastně k ničemu.
3: Jo, jo. Ale jako ona vlastně jako měla tu, řekněme, nějaký ten polštář nějaký jako vlastního úspěchu, jo, který jí v tom...
2: Ale velmi, velmi častý je to, že vlastně ten partner vás, nebo tu týranou, tu oběť, začne hodně brzo odstřihávat od peněz. Mm-hmm. No, budeme mít společný účet, miláčku.
3: Jasně.
2: Jo? A já ti budu dávat kapesný. A nemusíš chodit do té práce.
3: To je v rámci té izolace, že? No, v rámci vlastně jako získávání tý jako mocenský nadvlády.
2: A když si chtěla mít takhle ty děti a když budeš doma, já se budu o vás starat a ty nemusíš chodit do práce, teď tě to tam stejně štvalo v té práci, ty kolegyně, jo. A takhle to začíná pomalinku.
3: Jasně.
2: A co jsem tam teda taky zaznamenala, a to je dneska takový trend, když se mluví o domácím násilí.
3: Jasně.
2: Tak asi jste to zaslechli, říká se tomu narcistic abuse. Jo, je to na TikToku hodně, na Instagramu, a jako, nebo na, myslím, to přeji narcistický násilí, ale prosím vás, to není žádný psychologický pojem.
3: Jo.
2: Nebo narcismus existuje, násilí existuje, dohromady to dává velmi dobrou marketingovou zbraň.
3: Jasně.
2: A to je tak asi všechno.
3: Dobře, pojďme to uvíst jako na pravou míru. Co se týče vědy o tom, teda kdo vlastně páchá takovýhle jako partnerský násilí, hádej.
2: Psychopati.
3: já vím, jako náš pořad je tímhle s tím vlastně trochu monotematický, jmenujeme se Psycho, jsme o nějakých temných stránkách, prostě psychologie mimo jiné. Ano, tohleto téma nás prostě provází a bude provázet, protože...
2: Ale ono tam je jako to, že to není jako narcismus nebo narcistní porucha osobnosti, je nějaká diagnóza, jo?
3: Jo, jo, jo.
2: A tady jako není jasně stanoveno, že každý pachatel domácího násilí je takovej a makovej. Tam jde spíš o to, že se to teď takhle pojmenovalo. Jsou takovýhle toxický matky, toxický, jak se jmenuje, mother-in-law, to je ta...
3: tchyně.
2: Jo, toxická tchyně, to každý partner, každý bývalý přítel je hnedka narcistní.
3: Ale jak jsme o tom mluvili, tak to dneska je vlastně jako, místo toho, aby se řekla psychopat, tak se řekne, že je narcistní,
2: jo,
3: cokoliv.
2: A zároveň to nutně neznamená, že má tu poruchu osobnosti.
3: Jo, jo, jo. Ale co je jako zajímavý a co s tím možná může trochu souznít, jo, tak je, když se třeba jako lidi dívali na temnou triádu, což vlastně souvisí s tím konceptem psychopatie, tak a ta je složená prostě psychoticismus, machiavelismus, narcismus. Už jsme o tom, myslím, měli nějaký díl, ale v rychlosti. To jsou vlastně jakoby tři takové jako stránky toho, jako toho tý psychopatie, řekněme, díl, ale v rychlosti. To jsou vlastně jakoby tři takové jako stránky toho, jako toho tý psychopatie, řekněme, nebo nějakých jako temných rysů osobnosti. Jo.

0: Taky to emoční zranění,
1: taky to,
0: že
1: taky to zranění, narcistní zranění, jo.
0: Tady, že... A tady opravdu teda ještě tomu bývalému manželovi.
1: No, no.
0: Tak on teda byl loni propuštěn z vězení v roce 2025, po 15, ne, po 14 letech.
1: Jasně.
0: A já jsem si četla, jsem našla někde posudek na něj a byl tam teda vyjádření psychiatričky, že nemá žádný jako psychiatrický onemocnění, ale že teda má znaky narcismu. Jo.
1: A každý člověk má znaky narcismu, no, jo? Ale někdo teda víc, někdo
0: ale
1: mín,
0: on asi
1: je...
0: teda víc. A ano. Tam bylo taky zajímavé, že vlastně ona vlastně, když přišla na ten finální konflikt, kdy ji teda zabil,
1: jasně,
0: tak on nějak vypadnul z okna.
1: Mhm.
0: Nebo vyskočil, já nevím, moc teďkon, já jsem to tam ještě úplně takhle dokonce nedokoukala, on je to teda fakt jako těžký na to koukat, ale vlastně se zranil. Asi teda i tušil, že teda možná ona má novýho partnera, že tam je teda opravdu finální konec, a takže byl opravdu doslova fyzicky i psychicky zraněný.
1: Jo.
0: A to je, který pak opravdu...
1: Ale věřím, že právě jako tohle z toho, jo, jako, že... Teď je to jako moje nějaká prostě spekulace, prosím, berte to tak, vím o tom velké kulové, takže to jako si teď cucám z prstu, ale dokážu se představit, že to, jak to skončilo, tak právě mohlo souviset s tím jeho jako zvýšeným narcismem. Mm-hmm. Ale co jsem chtěl říct, jo, že zvýšený narcismus tak mohlo souviset právě s tím, že pokud se dostal do situace, kdy ona nad ním měla nějakou jako převahu, tak mohl zareagovat prostě tímhle tím způsobem, jo. Že vlastně se cítil jako ohrožený ten jako pohled na sama sebe, že teda on je teda tím pánem situace nebo kabrňákem a tak, jo. Takže v tomhle tom smyslu jako narcismus může být nebezpečný právě tou jako řekněme nějakou nepředvídatelnou reakcí.
0: A taky právě tím, že může velmi rychle se to ego zraní a jo. Ta reakce je velmi výbušná.
1: Ale teda co ještě jako souvisí s domácím násilím, tak je, nebo takhle, ty jako lidi, kteří se kdy dopustili nějakého domácího násilí, tak když s tím byly dělané jako výzkumy, tak je v nich větší zastoupení vlastně, že ty lidi měli, nebo ty násilníci měli vlastní zkušenost s něčím takovým z domova. Jo? A teď, abychom se představili, není to tak, že jako každý z nich, jo, zhruba polovina z nich říkala, že něco takového jako zažili, zatímco v normální jako společnosti populaci je to zhruba 13 nebo 12%,
0: je to vlastně...
1: jo, takže je to jako výrazně víc u těch lidí, kteří potom jako se sami dopouštějí domácího násilí, než u zbytku populace.
0: A stejně vlastně i ty oběti toho domácího násilí, tak mají vyšší pravděpodobnost, že se stanou obětí domácího násilí, pokud něco takového zažili vlastně ve své minulosti,
1: jo,
0: v rodině.
1: Jo. Takže v tomhle tom smyslu to jako, ale není to jediný zdroj tohodle. Jo,
0: je to, ale je to jeden jako z těch aspektů, když tam, pak když se ten koktejl dobře namíchá,
1: ano.
0: Tak to může vyvolat velmi špatnou
1: reakci.
0: Jo,
1: takže pokud máte člověka, který je, řekněme, psychopatičtější, polovina z nás je psychopatičtější než průměr a druhá polovina míň, jo, tak pokud máte člověka, který je vlastně blíž k této stránce, tomhle pólu, že teda lidi jsou mu spíš víc jako na háku, a zároveň má třeba takovouhle zkušenost, tak ta jeho pravděpodobnost, že něco takového...
0: A pak ještě, když vlastně najde
1: něčeho takového bude schopen,
0: partnera,
1: tak je větší.
0: A když najde ještě pak partnera, partnerku, který je třeba lehčí zmanipulovatelný, má v minulosti nějakou zkušenost...
1: Nebo má posunutou hranici, že jo, co ještě v pořádku.
0: Oni to testují, ty hranice, že jo, vlastně oni třeba kolikrát se k tomu nedostanou, protože ten člověk to rychle odmítne, ale jasně. Tady to testují, tu hranici si posouvají ten člověk, je nějakým způsobem zranitelný, buď z minulosti má nějaký trauma, nebo když se mu něco stalo, tak... Ale může tam být jako takový koktejl.
1: Ale taky si myslím, že to znamená, že vlastně ne úplně každý člověk je vůči tomu odolný. Mám příklad, který mi jako jedna kamarádka říkala, že vlastně měla takový jako náběh na tohle, že začala randit s klukem a právě bylo tam takový to, jako že to bylo ze začátku prostě v pohodě, ale postupně mu začaly vadit různé věci. Jo, a ona vždycky ze začátku se řekla, ale to je prostě blbost, jo, co mu zrovna vadí. Ale když už se toho bylo takhle víc, tak potom začala pochybovat a začala si říkat, tyjo, co když já fakt dělám něco špatně, jo? A vlastně tohle je ten jako postupný jako
0: to je právě
1: plynutí do toho.
0: To je ta vařená žába, no.
1: Naštěstí prostě jí to rošlo, rozešla se s ním a tak dále, ale jo, to je vlastně jako ta postupná
0: ale
1: trajektorie,
0: kdyby
1: kterou
0: vlastně
1: se tam dostaneš.
0: Kdyby vlastně třeba neměla, jí to nedošlo, nebo by neměla, a tak si vám, že třeba ta Simona Moniová byla chytrá, vzdělaná ženská, jo. A to je další věc, jo, že ty lidi vlastně tomu nevěřili, nebo si říkají, jaký se to mohlo stát, když je tak úspěšná, sebevědomá.
1: Jasně.
0: Jo, a to bylo i vidět v tom seriálu Z lásky nenávist, jo, nebo teda v dokumentu. si představu, že to je zase taky nějaká ta představa o té oběti, ale ta oběť může vypadat opravdu jak

0: Koliv.
1: Jasně.
0: Tak možná to nějak uzavřem.
1: Dobře, tak co jsme si, o čem jsme vlastně jako dneska mluvili? Dá se to nějak jako hezky zhrnout?
0: No, vlastně dneska jsme probrali vlastně příběh Simony Moniové, spisovatelky velmi úspěšný. Její knihy se prodávaly ve velkým, natočily se i nějaký filmy podle jejich knih, která vlastně byla zabita svým manželem. A zpětně se ukázalo, že to domácí násilí tam trvalo kolem 10 let.
1: Vlastně se stala obětí tohle z toho fenoménu domácího násilí. Třeba ten Daytona Paint to popisuje, nebo tam dávají nálepku, že to je taková jako vlastně past na základě našich jako nějakých, jo, nějaký naší sociální výbavy, toho, jak, jak funguje, to, jak se vážeme na ostatní lidi. Tak, že za těch okolností, že vám někdo poskytuje na jednu stranu péči a na druhou stranu vás sráží, takže se dokáže vyrobit vlastně takovej druh vztahu, že je pro vás těžký z toho odejít.
0: A tam vlastně,
1: což mi přijde jako důležitý třeba právě pro jako blízký, jo, který jako
0: pochopit,
1: něco takového vidí.
0: Pochopit, že to vlastně není vůbec snadný.
1: Jo, jo, jo. A vlastně třeba i jo, jako stejný problémy, jako se řešily v těch 70. letech, se řeší dneska, jo, že je potřeba, aby lidi, který já nevím, třeba policie, justice a tak dále, aby byla schopná jako na to dobře nahlížet, aby právě jako měli to pochopení, protože je to frustruje, ale ta frustrace není úplně na místě. Jo. Přijde jednou žena, podá výpověď, pak ji vezme zpátky. Tohle je přirozený. Jo? A je fajn vlastně se vůči tomu jako obrnět určitou trpělivostí a ty možnosti nabízet, protože samozřejmě jako čím je to snazší z takového stavu odejít, tím víc žen toho bude schopno a bude schopno vyhledat nějakou
0: pomoc.
1: A hlavně,
0: když budou vědět, že tu podporu mají a zároveň teda to je velký dík všem organizacím neziskovým, specializovaným na tohle téma, který poskytuje jak psychologickou, právní pomoc, jsou tady azylové domy s ukrytou adresou, takže samozřejmě takový shoutout těmhle těm organizacím, které se o to starají.
1: Já myslím, že dneska ta síť pomoci je opravdu propracovaná.
0: A myslím si, že i v rámci té policie, v rámci vlastně bezpečnostních složek lékařů se v tom jako docela dost se vzdělávají.
1: Jo. A teda pro blízký máme tu zprávu, nenechte se tím pokud možno frustrovat, to, že jste s tím frustrovaní, takhle to mají prakticky jako všichni, ale je na místě se obrnit trpělivostí, nabízet pomoc,
0: a zároveň
1: nezanevřít na toho člověka, nějak ho nezavinovat, že si za to může sám a tak dále.
0: A právě ještě taky vy můžete využít podporu těch služeb, protože tam můžete i vy zavolat pro pomoc, co mám dělat, jak to mám komunikovat, kam můžu tu osobu dovést. Jo. Takže i vy jako
1: povykládat si o té vlastní frustraci z toho.
0: A je to úplně v pořádku, že jste z toho frustrovaný. Ono je to jako na všech frontách je to těžké.
1: Tak, tak. Dobře, tak jo.
0: Tím se s vámi loučíme. Kája.
1: A tady je Pavel.
0: A náš podcast Psycho.
1: Psycho.
2: Psycho. Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho. S Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou na Rádio Wave.
3: Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej každé pondělí od 6 večer na rádiu Wave. Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Posloucháte reprízu pořadu
2: Buchty.
0: Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
2: Buchty.
0: Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou na Rádiu Wave.
4: Dobrý den, dobrý večer, dobré odpoledne a tak dále. Vítáme vás při poslechu pořadu Buchty, který je o všem a o ničem a o lecčem. A dnes jsme se setkali obrazně jenom svými hlasy, vlastně odrazy našich hlasů. Ani nevím, jestli reálně tady jsme, Ivanko, taková přetechnizovaná společnost. Možná už jsou jenom tady naše nějaké...
5: Co to je, Zuzko, zase za pseudofilozofické zamyšlení?
4: To jsem vymyslela. Víš, jenom prostě nějaké naše, jak se tomu říká...
5: Já
4: avatary.
5: Nevím. Hologramy.
4: Hologram Ivana. Jo. Hologram já jsme se setkali, ne, ale tady jsme opravdu.
5: Si myslíš?
4: Doufám v to,
5: takže
4: ano.
5: Ty jsi,
4: ale
5: dobře.
4: Kdo ví, Ivanko? Tak. Black Mirror, chápeš?
5: Jasně, Zuzko. Dobře, tak vidíte, dneska to bude na takové filozoficko, sci-fi, temný. Dystopické, temné notě. Ale Zuzka chtěla tímto krásným úvodem mimo jiné také sdělit, že se nachází v kontribuční budce v Brně, neboli v kontribuční kanceláři.
4: Někdo tady nechal lahev a propisku.
5: A prázdnou lahev?
4: Polo.
5: Poloprázdno.
4: Já jsem na ní chuť, ale pak jsem si říkala, řádí žloutenka, nebudu to riskovat.
5: A Zuzko, jsi spíš optimista nebo pesimista? Vidíš tu láhev poloplnou anebo poloprázdnou?
4: No, ona je ze dvou třetin doslova prázdná, nebo plná vzduchu, jestli chceš.
5: No, to se mi líbí, takovéhle myšlení, Zuzko. Kdybys byla u mě na pohovoru do startupu, ano, tak bych tě vzala.
4: Tak z dvou třetin je plná asi vzduchu pravděpodobně, pokud tam není nějaký
5: thinking
4: jet.
5: Out of the box.
4: Ano. A z jedné třetiny je tam teda asi voda.
5: Děkujeme, ozveme se vám, ale můžu vám už teď prozradit, že jste pozici získala. To byla krásná odpověď. Takže tam někdo nechal propisovačku a tu propisku si zbalíš, anebo ji tam necháš?
4: Ne, já mám hodně propisek doma.
5: Takže to nepotřebuješ.
4: V životě nevypíšu ty propisky, co mám doma. Protože jak často píšeš něco propiskou?
5: No málo kdy. Málo tak kdy. Ono už i málo kdy píšeš rukou něco, ale já si teď pořád plánuju, že mám pěkný notýsek a že si do ní budu něco zapisovat. Třeba
4: jako
5: nějaké
4: myšlenky
5: že? Nebo nějaké inspirativní nápady, případně si tam budu psát, za co jsem ten den byla vděčná. Nebo
4: vděčníček.
5: Ale ještě jsem se k tomu nedostala a rozhodně to není proto, že bych měla málo propisek, anebo že by mi chyběl
4: málo
5: notes.
4: Málo papíru.
5: To taky ne, no. Takže dobře, takže Zuzka teda...
4: Pak mi zjistila, že nemáš být co vděčná, no.
5: Já to náhodou skutečně, a to teda se přiznám vám, já to skutečně dělám, že když si na to teda vzpomenu, tak si každý den aspoň jednou snažím říct, za co jsem teda vděčná. I když je to třeba jenom za to, že si můžeš
4: smažák.
5: Koupit kafíčko, no tak nahoru za smažák,
4: no,
5: je super, jako to jsem měla, teď jsem měla včera smažák, my teď natáčíme, vy nás posloucháte nejdřív ve středu, ale my k vám vlastně hovoříme z minulosti.
4: Z minulosti, no Ivanko.
5: My, no to je úplně Black Mirror dneska,
4: crazy.
5: Skutečně Zuzko,
4: crazy.
5: Hovoříme k vám z minulosti, z neděle, protože my to teď natáčíme a je neděle večer.
4: A už tuto sekundu svět není stejný.
5: Ano, Zuzko.
4: Určitě už někdo umřel teďka mezi tím.
5: A nebo se i narodil.
4: No.
5: Tak, to je super.
4: Další Hitler.
5: To je zase... nosné myšlenky tady padají.
4: Ano, nějaký významný fotbalista, fotbalistka.
5: No.
4: Nová Madonna teďka vylezla.
5: Ale co jsem to chtěla říct, Zuzko? Jo, že jsem měla včera smažák na Mácháči. To by vás všechny mohlo zajímat. Byla jsem se podívat na Mácháči.
4: Performativně jsem tam jedla.
5: To já právě, já nedělám performativně, já to mám jako opravdu upřímně ráda. Smažák s kroketami je jedno z mých komfortních jídel. Comfort food. To další je jak se tomu říká?
4: Šunkofleky. Je hodně dobrá věc.
5: Protože
4: a to nechápu, že to ještě neproniklo do těch bister
5: fleky, ale ono to je šunkofleky. A ještě taky někdy jsme tomu, když jsem byla dítě, říkali šunčí fleky.
4: No, ale to je fakt dobrý.
5: Jako moc to neproniklo, já nevím, jestli to je náročné na přípravu, nevím, jestli to blbě ohřívá, no právě to jenom zapečeš v troubě, no.
4: Já si myslím, že to vzniklo úplně prapůvodně v pravěku, Ivanko, určitě jako leftover, že máš jako zbytek nudlí, nebo prostě...
5: Když pravěký člověk, která ano, měl v jeskyni zbytek nudlí.
4: A na to
5: nudlí.
4: Prostě dáš jenom tu šunku a jedeš, prostě zapečeš.
5: Bajíčko. No takže šunčí fleky, nebo šunkofleky jsou jedno z mých nejoblíbenějších jídel, to hodnotím teda velice vysoko. Smažák s kroketkami, ten spíš tak, dejme tomu, dobrého pomálu. Ten si můžu dát tak jako jednou za dva měsíce.
4: A ještě co moc neproniklo, co dělá taky moje babička, kromě šunkofleků, zemlbába.
5: Zemlbába. A ta vím, že byla taková docela polarizační záležitost, že zemlbábu dost dětí, teda protože naposledy ve velkým se jedla na základce, to nenávidělo.
4: Takový jako rozbředlý, že tam je to měkký pečivo a obecně pečivo v tom jídle, když to není pečivo v té své prapůvodní funkci.
5: Deep dneska to jede, Zuzko, to jako, myslím, že tenhle díl to si užijete. Zapisujte si to. No.
4: No, můžeš si popsat ten deníček. Ne, tak to polarizuje, protože já jsem hrozně dlouho toužila udělat salát, no. Takový ten jako italský s tím opečeným chlebem.
5: A on když se rozmáčí, tak mě to taky moc nechutná.
4: A spoustu lidí právě mělo ofrky, že tam je ten chleba, přitom mě to chutnalo. A ještě jsem to, jako upgrade byl do toho dát třešně a to taky lidi prostě to dávali bokem, to mě naštvalo.
5: No, to teda, Zuzko. Takže tam byl rozmáčený chlebík, třešničky a pak tam byl salát listového
4: salát.
5: Typu, jo? Ty jsi rozjela teda, Zuzko, teďka nějak
4: mozzarella,
5: s tím...
4: Tak.
5: Vařením, ty jsi úplně crazy teda.
4: Crazy, no. Jsem dělala plněný lusky.
5: Je. Yeah. A plněný lusky paprikový, to mám ráda.
4: No, to mě úplně tak postihne, že si řeknu, je prostě, potřebuju nutně si dát paprikový lusk plněný.
5: A teď, když jsme, Zuzko, se bavíme o těch paprikách, tak to je taková, nevím, jestli to je zajímavost, pro vás možná to nebude zajímavost, ale pro mě to byla zajímavost, že jsem zjistila, že v emot ikonech je velice krásně propracovaný ikon papriky, takové zelené. Ale
4: to
5: já jsem
4: posílala.
5: Ale já no, to jsem ti posílala právě, protože...
4: A to je hrozně málo užívané emoji.
5: Ale já jsem hlavně si toho vůbec nikdy nevšimla. Stejně tak, jako jsem si...
4: A jak na to přišlo? Že no, spal telefon někam?
5: Ne, protože já občas, zejména jednomu kamarádovi, co je zahradní architekt, tak posílám různé emot ikony třeba květin a zelenin a tak dál. A teď jsem právě...
4: Švandu teda.
5: To je švanda. A teď
4: švanda 40.
5: Teď jsem právě mu posílala.
4: Wow.
5: A dala jsem tam řetkvičku, emot ikon řetkvičky, který jsem tam našla taky, že mě to úplně zaskočilo. Pes říkám, no co tady dělá řetkvička, ta tam byla vždycky. Tak pokud teda vy víte, jestli tam byla řetkvička vždycky, nebo jenom já jsem si ji nevšimla, nebo jestli tam přibyla nějak nově, tak mi dejte vědět.
4: Protože jsou emotikony takový populární, že jo? Ty tančící, já mám ráda takovou tu tančící
5: já
4: paní.
5: Já vím, no, tančící paní, no.
4: A nebo takový ten jako Travolta, tam taky tančí. Obecně ty tančící věci jsou docela populární.
5: A podle mě, Zuzko, to ale signalizuje, že ty bys měla právě víc se jako roztančit, rozvolnit, no. No. Že bys měla někam prostě na Dijinu vyrazit a tam to pořádně roztočit. No takže já teda jsem paprika a řetkvička. A taky ještě dneska jsem s někým rozebírala zajímavé teda téma s Davidem, a.k.a. Kádelem, který také byl několikrát naším hostem. Ano. Jestli, Zuzko, a to je i otázka pro tebe i pro vás ostatní, jestli když o někom řekneš,
4: že stará paprika.
5: Je starý paprika, že to se podle mě používá jako v mužském rodě. Ne a žena ženský. Stará paprika, to teda jsem nikdy neslyšela. Já to znám jenom jako, že je muž.
4: Jestli je to kompliment.
5: A že je starý paprika. No a jestli ty to, protože já to vnímám jako negativně zabarvené, že když o někom řekne, že to je takový starý paprika, takže já to je nerudný myslím. Dědek.
4: No.
5: A právě David říkal, že, si, že pro něj to je neutrální popis. Jakože tam
4: David
5: nevnímá.
4: Ten...
5: A takže jakože o někom řekne, že to je starý paprika a že on to vnímá, jakože...
4: To není neutrální popis, podle
5: takže,
4: mě.
5: Takže ty si myslíš taky, že to je negativní.
4: Je to negativní mírně. Není to jako, jsou horší věci,
5: no to je tak
4: co
5: samozřejmě.
4: Se dá o někom říct, než je starý paprika. Ale není to podle mě úplně pozitivní. Je to podle mě ekvivalent staré pušky, nebo vystřílené pušky, nebo vyzobané slunečnice.
5: Jako vystřílená puška, Zuzka, to jsem teda v životě
4: neznáš
5: neslyšela.
4: Pušku?
5: Ne, jako znám staré pušky. Jakože to se ale nějak říká, jako, že to může mít i význam, jako, že kamarádi, ne? Že někomu řekneš, ty stará puško, nebo ty stará vojno.
4: Stará vojno znám a to si myslím, že je docela pozitivní.
5: No, ale vystřílená ale puško to znamená.
4: Vystřílená puška je, že prostě už ten potenciál je ten tam.
5: Jako za zenitem takzvaně.
4: No, vyzobaná slunečnice.
5: To jo, vyzobaná slunečnice, to znám.
4: Gerbera.
5: A nejsou to už, Zuzko, tvoje nějaký vlastní
4: ne,
5: novotvary?
4: To je možná z naší rodiny ta nějaké novotvary.
5: To je, to říká tvůj taťka. Vyčíchaná Gerbera a vystřílená puška. To jsem teda
4: někdo
5: nikdy, jako...
4: Ty Gerbeři jako hodněkrát čichl.
5: To jsem teda v životě neslyšela, ale budíš. No, ale dostali jsme se k tomu teda přes tu papriku. No pokud jste zatím nepoužili emot ikonek zelené papriky, tak já doporučuji a cením, jak je taková prokreslená. Ona opravdu jako živá, ta paprika, živá.
4: No. A teď je docela dobrá sezona na papriky obecně i na jejich konzumaci, protože cena je historicky nízko. Fakt?
5: Počkej, to si nějak...
4: Výborná cena.
5: Jakože teď je podle tebe dobrá cena paprik.
4: No jasně. Tak jasně.
5: Takže pokud teď do něčeho investovat do cenných papírů, tak finanční poradkyně Zuzka radí
4: koupit si,
5: papriky.
4: Že nemusíš přemýšlet, jestli si koupíš jednu nebo dvě.
5: A rozšoupneš
4: se. Můžeš se rozjet právě.
5: Teda, žiješ život čtyřicátníku a koupíš si dvě papriky.
4: No.
5: A k tomu pošleš emot ikon. No. To je jízda, takhle
4: my si žijeme. U nás na parku je jedna paní, která si pravidelně úplně na všechno stěžuje a my říkáme paprika, protože ona si mimo jiné stěžovala na ceny paprik v zimě. Mm, což chápu,
5: v zimě
4: ale věnovala tomu velkou energii.
5: Paprik.
4: No, není. No.
5: A teď Zuzko, teda taková anketní otázka. Kdybys měla volit papriku jako barevnost, typově, jo, tak kterou papriku teda volíš?
4: Já mám ráda takové ty, ne ty kapie, mám ráda takové ty český malý papriky, ty zelený, ty křupavý.
5: Malý zelený papriky.
4: Takže, a to mám spojený s taveňákem.
5: Takže to je ta paprika, co vypadá jako ta v tom emot ikonu?
4: Ta ne, to už je podle mě kapie. To je taková ta buclata.
5: Jo, takže ty myslíš takovou tu světle zelenou.
4: Světle zelenou.
5: Jako
4: tu křupku takovou.
5: Takovou tu špičatou.
4: Jo, tu špičatou malou.
5: A to není kapie, jo. Já jsem si vždycky myslela, že tohle je kapie teda právě.
4: Můžeme se podívat, ale já jsem si vypla internet.
5: Já ti to najdu, Zuzko, tady.
4: Podle mě kapie jsou ty buclaty, ne?
5: Na internetu. No hele, tady píšou. Kapie je konkrétní odrůda, respektive skupina kultivarů patřící pod papriku setou. Každá kapie je tedy paprika, ale ne každá paprika je kapie. Takže Zuzko, a teď jak ta kapie teda vypadá?
4: No.
5: Pravá kapie se od běžných paprik liší zejména silnější a pevnější stěnou plodu.
4: A ta, co má ten emotikon, to je silná macatá kapie. To
5: myslíš,
4: prostě je takový to oválný, buclatý,
5: mírně podlouhý, nebo, ale oni tady píšou špičatý tvar, Zuzko, že má ta kapie.
4: No, nevím.
5: Tak já teda
4: no, ale má
5: stejně...
4: to tu silnou stěnu.
5: Jak zpracovat kapie? No to jo, že to má tu silnou stěnu. A ty máš teda radši ty tenkostěnky.
4: Jo. Tenkostěnky
5: a takový ty, co mají takovou tu světle zelenou, žlutavou jako barvičku.
4: No světle zelenou, žlutavou ne, to nemám ráda.
5: Ne, takže
4: zelená.
5: Světle zelená.
4: No,
5: dobře.
4: Žlutý jsou špatný.
5: Jo.
4: No. A to mi připomíná na tady Davida, s kterým si dneska umývala balkon. Můžu dropnout tohle intimní info. A ten se zase schání po kvalitních datlích mediol. To je prostě to léto, to, ty plody, to prostě přitahuje lidi. A má stres, že nemůže sehnat dobré fazole. Datle mediol.
5: A čte se to jako mediol?
4: To nevím.
5: Nebo se to čte třeba medjul?
4: To je možný, ale já nevím. Já
5: taky nevím.
4: Ale tolik času.
5: Každopádně teda datle mediol, jak to čteme my.
4: Ano, pokud byste měli nějaký dobrý tip tady pro Davida.
5: Tak je to prémiová a největší odrůda datlí na světě, Zuzko.
4: A oni
5: tady píšou často přezdívaná královna datlí, anebo ovoce králů. Takže to je taková královská datle teda, mediol. Ano, a David si na to stěžoval na sociální síti ve svém story, že teda Frostbird problém, že schání kvalitní datly.
4: Ano.
5: Dobře, ale o tom potom. Co jsme to chtěli teda, Zuzko, původně tady probírat?
4: Ty papriky.
5: Ty papriky. Ty jsi chtěla papriky a pak si chtěla probírat ještě vosy teda.
4: Ano.
5: Ano.
4: Já jsem dnes jela vlakem s dalšími lidmi a tam byla taková mladá děvčata. To nebyla žádné staré papriky, ani střílené pušky, mladá děvčátka. A ta se bavila okolo, dejme tomu, 15 odhadem, i když dnes teda opravdu nevíš.
5: Že? Třeba jim bylo 35.
4: Třeba jo, a vypadali mladě.
5: Že byli...
4: Nicméně bavili se o tom, jaký to bude, když jim umřou rodiče, jestli to hitne nebo ne, jestli je to zasáhne. Ale nedošli k ničemu, protože je začala, oni stáli u kýblů, u odpadkových košů a začala je zlobit vosa, takže nedošli k žádné pointě tady toho uvažování.
5: Je, že ta vosa vyrušila je tady nad tímto filozofickým rozjímáním, jak by se postavili teda k úmrtí svých rodičů.
4: Ano, taky to zaklepali, to se mi líbilo, tady ta roztomilá pověrčivost, taky zaklepali na dřevěnou lavičku, aby se to nestalo. Nebo
5: no ale pozor, tam podle mě, Zuzko, to je znovu taková věc, kterou leckdo dělá chybně, protože zaklepává ty věci na dřevo, ale já jsem zase slyšela, že ty to musíš zaklepávat na něco, co neschoří. Takže já teda zaklepávám věci všechny, tak ví to, když se říká, musíš to zaklepat, aby se to nezakřiklo, nebo já nevím co, tak já to teda klepu na zuby, protože zuby neschoří.
4: No, tak zuby taky můžou ohořet.
5: A, jako, nevím, Zuzko, nejsem hasič, ale jako spíš si myslím, že zuby schoří teda méně pravděpodobně než jako dřevo.
4: No ale celkově je to takový...
5: Takhle, Zuzko, já myslím, že je lepší si to jako posichrovat vždycky. No.
4: Okay. On neublíží to asi nikomu. Nikdo prostě, nikoho to nebolí, když si zaklepeš kamkoliv.
5: Tak. Přesně. No jedině by to mohlo ublížit, kdyby si sklepal na čelo a u toho se jako na někoho díval, že on by si to mohl vyložit, Zuzko, jako že si o něm myslíš něco špatného. No a to teda ta příhoda s tou vosou, s těmi vosami, to byla tato, nebo ještě k těm vosám se váže nějaká tvoje třeba osobní zkušenost?
4: No, já jsem si dívala, proč jich je teď hodně v létě.
5: Proč je vos hodně v létě?
4: No
5: a proč teda je vos hodně v létě?
4: Složitý.
5: Jo, to bylo složitý.
4: Já si to mám tady na internetu, mám o tom celou stránku tady.
5: Jej.
4: Mám ti to přečíst?
5: A to je celá stránka formátu A4.
4: No, je to na internetu.
5: A nejde to nějak zkrátit? Nebo co je ten hlavní, co je gro?
4: Tady je jeden odstavec, proč vosy v srpnu zešílí.
5: No, to je krásně, to je vědecký článek.
4: Ale to je v úvozovkách.
5: To napsal akademik nějaký, akademička. No, takže proč vosy co v srpnu zešílí, jo?
4: Ano.
5: A proč
4: teda? Právě tato část života vos v srpnu dala
5: vzniknout... A co to je, Zuzko, za zdroj ještě jenom?
4: Fauna portál, jo. Co to znamená. Mm-hmm. Právě tato část života vos dala vzniknout jejich pověsti agresivního obtížného hmyzu. No. Přitom se jejich povaha během léta nijak zásadně nemění. Mění se pouze okolnosti. Mm-hmm. Na začátku sezóny jsou dělnice plně zaměstnané péči o larvy. Každý den musí ulovit obrovské množství živočišné potravy. Housenky, mouchy, komáry, pavouky nebo jiný drobný hmyz. Čím větší kolonie je, tím více potravy musí nosit. A právě zde přichází jen z nejzajímavějších vztahů v celé říši hmyzu.
5: No.
4: Larvy totiž nejsou pouze pasivními příjemci potravy. Za maso, které dostávají od dělnic, jim poskytnou odměnu. Aha, to není jenom jeden odstavec, tady to pokračuje.
5: Jo, ale ještě jsme
4: larvy
5: se...
4: jako továrna na energii. A. Po zpracování potravy vylučují larvy drobné kapky sladké tekutiny.
5: Takže oni volizujou ty vosy,
4: jo? Bohaté na jednoduché cukry, aminokyseliny a další živiny.
5: Představ si, že by zvolizoval své děcko, protože by vylučovalo nějakou sladkou tekutinku.
4: Dělnice tuto tekutinu okamžitě olizují a představuje pro ně hlavní zdroj energie. Mm-hmm. Biologové tento vztah označují jako trofalaxi. To, Ivanko, ti můžeš zaflexit, trofalaxe.
5: Ano.
4: Vzájemnou výměnu potravy mezi členy kolonie.
5: Ale Zuzko, kde teda je ten srpen?
4: To jsem se ještě nedočetla.
5: Jo. Aha.
4: To je takový rozvláčný článek.
5: Jo.
4: Lze říci, že larvy platí dělnicím za jejich péči.
5: To
4: a to
5: celý...
4: je zajímavý, že
5: to
4: je zajímavý, miminka platí mámám. Nebo
5: že teda ty larvy... Jakože oni se vlastně nepotí, ale oni vylučují jako takovou sladkost.
4: Bez tohoto, a teď je taková modernizace, aby si to představila v lidské říši, bez tohoto energetického nápoje by dělnice museli neustále hledat jiné zdroje cukru. Proto si během června nebo července většiny vos téměř nevšimneme. Nemají důvod létat kolem limonád ani zmrzliny. Mm-hmm. Veškerou energii získávají přímo uvnitř hnízda. A pak je tady další napínavý odstavec.
5: A teď jak je to teda s tím srpem? Tak tam ty larvy už jsou.
4: Se schyluje.
5: Už nejsou larvy a proto mají ty vosy teda hlad. No to já jsem netrpělivá, Zuzko.
4: Další odstavec, Ivanko, se jmenuje Konec dětského pokoje.
5: Jo. No.
4: Situace se začne, to je úplně thriller.
5: To by měl natočit streamovací platforma o tom seriál.
4: Spielberg. Situace se začne měnit během srpna. Královna postupně omezuje kladení vajíček. Počet larev rychle klesá a kolonie se připravuje na svůj konec. To znamená jediné, ubývá i sladké tekutiny, kterou larvy produkují. Mm-hmm. Najednou se ve vosím hnízde nacházejí stovky nebo tisíce dělnic, které ztratily svůj hlavní zdroj energie.
5: Takže mají
4: musí
5: hlad.
4: Si jej začít hledat sami.
5: Jo, a právě proto oni jako papají ty zmrzlinky víc a tak potom.
4: A právě tehdy začínají navštěvovat lidské zahrady, restaurace, koupaliště i odpadkové koše. To, co lidé vnímají jako zvýšenou agresivitu, je ve skutečnosti intenzivní hledání snadno dostupných cukrů. Proto vosy přitahují. A teď jsou odrážky. Sladké limonády, pivo, víno a cider, zmrzlina, meloun. Tady jsou krásné odrážky. Hroznové víno, přezralé švestky, koláče, marmelády, med.
5: Zuzko, nemusíš zase všechno, jako co mají vosy rády, vyjmenovat.
4: No.
5: Jo, takže tím jsme teda, abychom to shrnuli, pokud jste mezi tím třeba usnuli, mezi tím, co jsme si četli tady tento zajímavý vědecký článek, tak je to teda tak, že v srpnu je méně těch larev, nebo přestávají se rodit ty larvy, který ty dospělí vosy olizují, což je jejich jako papání, ano. A teda vosy si musí schánět jídlo ano. sami a proto víc útočí na vaše zmrzlinky a tak. A to je teda smutný, to mi je těch vos no. docela jako líto.
4: A ještě mají takovou blbou, takový blbý PR-ko, že se říká, že jo, že včela ta zemře, že to má být teda v něčem dobrý, nevím v čem.
5: Jako když tě píchne, když tě píchne, myslíš.
4: A ta vosa si odletí a ještě je taková zlá.
5: Jako mě je líto i včel, i vos teda, no. Sršně ty zatím celý velký, těch se trochu bojím, ale asi by mi jich bylo taky líto. Mně už je líto všeho, prostě už jsem taková plačka. No dobře, Zuzko, takže tolik tedy zajímavost o vosách. To se mi líbilo. A pokud byste teda chtěli flexit, jak bylo to slovo, ta výměna té potravy, to volizování, Zuzko?
4: No, počkej, to musím
5: to už jsme to už jsme zapomněli. Trofalaxe.
4: Ano.
5: Trofalaxe, vzájemné krmení a výměna tekutin mezi sociálním hmyzem, jako jsou vosy. Trofalaxe.
4: To můžeš vidět nějakou lidskou situaci a řekneš, to je úplná trofalaxe.
5: Jo, když se jako vzájemné krmení a výměna tekutin. No? Ano, představila jsem si různé situace, které ale bych spíš označila jiným názvem, než teda je trofalaxe. Dobře.
4: Ale teď to můžeš začít prostě aplikovat do života.
5: Tak a teď mám, Zuzko, pro tebe a pro vás všechny krásnou hádanku. Ta se ti bude, Zuzko, určitě moc líbit a určitě ji uhádneš. Ale možná pokud jsem ti to už řekla, tak to taky uhádneš.
4: Nemá to řešení kočka pod stolem?
5: Kočka pod stolem to nemá, to je nějaká tvoje hádanka.
4: To byla taková dětská. Je to černý.
5: No.
4: A máš to mezi nohama, kočka pod stolem.
5: Je to černý a máš to mezi nohama a je to kočka pod stolem, jo. No. A mohl by to být i kocour třeba, že? I třeba něco jiného, ale třeba puk. Kdyby jsi byl třeba hokejista a měl by si puk v kapse, on by ti vypadl pod stolem, tak taky černý a máš ho mezi nohama. Dobře, to je krásná hádanka, ale teda, Zuzko, moje zajímavá hádanka, ta si myslím, že tě opravdu teda jako načutne. Kam chci jet a proč?
4: Ty. Ty jako, ty osobně.
5: Ne, já neosobně, Zuzko. Já osobně, ano, já.
4: Ty
5: osobně.
4: Chceš jet, to bude určitě nějaký bývalý sovětský svaz, jinak to nejde.
5: No skoro.
4: Aha.
5: Míříš správným...
4: Orlí hnízdo?
5: Tam samozřejmě taky bych někdy chtěla. Tam jsem ještě nebyla, ale tam se obávám, že bude pořád nával moc lidí. Tak chceš, já ti dám nápovědu, Zuzko,
4: no,
5: jo?
4: To bude těžký.
5: Je to město.
4: Je to město Salzburg?
5: Ne, není to město Salzburg, ale tam, jak jsi říkala, že je to ten bývalý sovětský svaz, no. Tak to byla jako správný směr, ale dám ti teda, Zuzko, velkou nápovědu. No. Je to bývalá Jugoslávie.
4: Do Juginy.
5: Město v bývalé Jugoslávii.
4: Sarajevo.
5: No tam chci jet taky, ale to není teď to město.
4: Tak nevím, dám se podat.
5: Dáš se podat, tak je to město Skopje.
4: Mm-hmm.
5: Je to město Skopje a zajímá mě proto... To je taková zajímavost i pro vás všechny, že tam v 60. letech proběhlo velké zemětřesení ve Skopje, takže se tam zbořilo strašně moc administrativních, vládních, kulturních a jiných jako důležitých budov, které se pak následně musely všechny vystavět, teda někdy v těch 60. a 70. letech. Takže tam je velká koncentrace jako takový tý brutalistní betonový architektury nebo něčeho, co by se dalo shrnout jako takový ten socialistický modernismus. Takže jakože na malé ploše je tam velké množství tady této architektury, která mě se líbí. To je jedna věc. A druhá věc je taky samozřejmě, že to tam je relativně levný.
4: Jo. No, schvaluju, to bude dobrý. Můžeš odjet.
5: Dobře, Zuzko, děkuji. Tak.
4: Já jsem dnes ještě sledovala video s Madonou, protože mám ráda taková ta videa.
5: A mně se líbí, Zuzko, jak plynule přecházíme. Ano. To podle mě taky moc žádný žurnalist. To je jako taky žurnalistická práce par excellence, že co my už jsme tady všechno probrali. Papriky, vosy, Skopje, filozofii, no? Sci-fi. Jo?
4: Aspoň.
5: Takže se zdívala na
4: žádná
5: video.
4: Žádná cena prostě. Přišla. Video s Madonou, protože já mám ráda ta videa, kdy lidé většinou jsou to teda nějaké celebrity, ale mě by bavili jakýkoliv lidé, ale těch se většinou nikdo neptá, provázejí svými domovy nebo jedním ze svých domovů. A Madonna tam ukazovala věci nebo oblíbené objekty ve svém londýnském bytě a měla tam dva originály Frida Kahlo, můžu to říct, protože to je prostě veřejné video. A k tomu říkala zajímavou věc, což já jsem nevěděla, nevím, jestli to teda není nějaký hoax, ale líbil se mi ten příběh, že Madonna říkala, že Frida Kahlo tam malovala ty opičky, které měly domy doma, mimo jiné proto, že ona ty opičky cvičila na to, aby ten její manžel, když si tam dovede nějakou ženštinu jinou, aby ty opičky mohly křičet, že ona, on, když si tam dovedl někoho cizího, nějakou ženu, s kterou byl prostě, tak ty opičky začaly vřeštět. A Frida tím pádem zjistila, že jí nevěrný. Představ si to.
5: A to jí jako Zuzko bylo k něčemu jako dobrý potom, když to zjistila.
4: Se mohla trápit, nevím. No, jako, že, jak s tím pracovala dál.
5: Že právě já přemýšlím nad tím, jestli jako to bylo teda, jako, že kromě toho, že mi ta historka teda přijde spíš jako taková smutná, než jakoby zajímavá, nebo já nevím, jako rozhodně bych ji neoznačila třeba za úplně jako pěknou historku, ale spíš jako to ve mně vzbuzuje trošku smuteček, nebo nějakou spíš úzkost, ale to je možná nějaká moje projekce, ale že jako nevím, jestli to teda k něčemu bylo jako dobré, jestli by řešením nebyla nějaká jako
4: rozvod
5: nebo komunikace, nebo etická nemonogamie, ale jako to, že opice vřeští, nevím, jestli jako to něco vyřeší.
4: Ale jako je to originální řešení každopádně.
5: No řešení to není právě.
4: No není, no.
5: Jako je to originální, ale není to přístup, ale není to řešení. Tak, a to říkala teda Madonna. A jinak ten byteček londýnský se ti líbil? Jako byl
4: no,
5: fajn?
4: Mně přišel dobrý, protože mi nepřišel takový, jak bych to řekla, moje oblíbené slovo teď, mega performativní, že u některých těch bytů, těch celebrit mám pocit, že je to celé jako nadizajnované, že to v tom hrozně cítit. A u té Madony mi přišlo, že se skutečně jako zajímá o umění. Samozřejmě, že tam má jako vzhledem asi ke svým možnostem jako hrozně drahý věci a tak dál, ale jako je to dobře, je vidět, že k tomu má vztah, nebo minimálně to teda umí u mě předstírat, ale spíš bych jí věřila, že k tomu má vztah. Takže vidět, že jako sbírá různé věci, tam měla ještě nějaký faly nějakého mladého umělce u vany, měla tam různý post-ity, že to nebyla taková ta bež estetika, která teď v hodně těch bytech panuje. To bylo takový jako barevný, takový divoký, tak se mi to líbilo.
5: A já vím, že jsi mi jednou posílala, že ty to sleduješ podle mě docela často tady to, jak někdo prochází,
4: no, já jsem ti posílala ten výborný italský domov, jak se jmenuje ten návrhář.
5: Rick Owens,
4: který má tam, téměř nic tam nemá, má to celý
5: to
4: takový
5: líbilo,
4: černý
5: moc,
4: a
5: nic tam,
4: tam není.
5: Neměl.
4: A má tam jenom posilovnu, pak spí na nějaké, opravdu vypadá to jak nějaká studentská postel, betonové postely, ale pak tam má kus nějakého sarkofágu nebo nějakých egyptských mumií, to mě přišlo hrozně srandovní to kombo. Pak má to oblečení, má jenom poskládané takové černé věci na takové strohé nějaké pryčně a do toho tam má kusy sarkofágu. To mě jako přišlo hodně dobré.
5: On si myslím, že těch bydlišť bude mít taky asi jako
4: pravděpodobně víc.
5: Úplně víc právě, než stejně asi jako Madonna, ale tady ten, co jsi mi posílala, ten úplně jednoduchý, tak ten se mi líbil, no, že tam právě jako měl podle mě málo věcí. A když máš málo věcí, tak máš pak i málo bordelu a málo co uklízet. A to mi jako
4: ten zrovna nevypadá, že je hoarder zrovna. To bych se potřeba tím inspirovat.
5: Jako opak hoardera, no.
4: A pak se mi ještě hodně líbil dům, který za života logicky patřil Davidu Bowie, mu teď patří jeho, nebo vdově po něm manželce, to je Imen. A ten je, to je fakt krásný dům v takovým březovým háji nebo lese, lesí.

0: je tam strašně moc barevných látek, ale jako tak
1: no,
0: je to zábavný.
1: No to bych nepřežila v tom. No, já to si hlavně vždycky představil, když někdo má takhle, no to ani ne víc paninu, ale třeba když máš nějaký ty draperie nebo moc těch jako záclon a tak je super představ, jak se do toho chytá ten prach to všude. A tam to sedí, ty mhaldy toho
0: prachu. Ivanko, taky nějaký tvoje téma, že jednou jsi mi ukazovala u nějakých našich kamarádů, že mají zaprášené poutko od lampy a hrozně tě to stresovalo. To si pamatuju. To je nějaký ten
1: fakt?
0: Prach.
1: Vidíš, no, to ani ne. No to je
0: tvoje téma.
1: Prach to je moje téma, protože já i dost často luxuju. Vysávám to já klidně skoro každý den.
0: Ale prach sobě, Ivanko, nikdy nevyluxuješ. Ten se usazuje.
1: No, tak ten prach v sobě můžeš nějak rozvířit, jako prach si, Zuzko, a v prach se obrátíš, že? A pak tě taky někdo vysaje třeba. Jako, to by byl samozřejmě originální způsob pohřbu tím, že by tě někdo jako vysál a vyhodil tě do smetí. Ale no, takže mě zaprášenost jako vadí. Že právě jak mě někde je prašnost, tak to mě jako zvlášť v bytě, tak to mě něčím jako extrémně rozčiluje. To musí být vysáto a mělo by to být všechno hladký. A Zuzko, máš tam teda ještě něco, co bychom měli v tomto díle z kontribuční boudy probrat, nebo co bys chtěla, aby zaznělo?
0: Ne, papriky jsme probrali, Madonu, Frida Kahlo, to je takový dobrý základ. Ještě možná jednu věc, o tom už jsme se asi kdysi bavili. Zase jsem narazila na to, jak kdo hodnotí, co znamená příští týden. Někdo si myslí, že příští týden je to, co bude po víkendu, a někdo si myslí, že příští týden to, co bude až ten jako za mě přes příští týden.
1: Já teda jsem
0: to
1: taky
0: jako nejasnost.
1: Tým, byť jako si uvědomuju, v čem je takzvaně ten zakopaný pes, ale já když
0: já
1: třeba
0: ne.
1: Teď je neděle a kdybych ti řekla, Zuzko, uvidíme se příští týden, tak bych ti myslela ten, co teď bude, jako od pondělí,
0: no jasně,
1: co hned začne.
0: No jasně,
1: a ne ten jako až
0: to nedává smysl,
1: přes
0: no.
1: Příští.
0: No, ale jsou v tom nejasnosti.
1: To je stejný, jako že třeba je čtvrtek a ty bys někomu řekl, že se uvidíte příští víkend, tak já bych si taky myslela, že to bude, že bych to brala jako ten víkend, co bude.
0: Ten nejbližší.
1: No, a přitom to bys asi měl říct teda tento víkend. Ale já prostě příští to beru jako to
0: co bude.
1: To, co bude teď,
0: no,
1: hned.
0: Ale lidé v tom dělají chybu, mělo by se to ujasnit.
1: Že by se na to měl zavést nějaký novotvar třeba s paprikou, nebo já nevím.
0: A také si myslím, že by už se měly zkrátit prázdniny, že to příliš dlouhé.
1: To si určitě myslím, že všichni žáci, Zuzko a učitelé by byli velice rádi, kdyby.
0: Ale všichni ostatní ano.
1: No to asi jo, ano.
0: Měsíc a půl jako v Německu. Ale někde jsou prý prázdniny dokonce tříměsíční a to asi bych se úplně zhroutila.
1: A zase si vím, že když ty jsi byla dítě, tak bys možná nechtěla, aby ti někdo krátil prázdniny.
0: No a ne, ale to spíš by mělo být více prázdnin v rámci roku, že by to bylo víc tak jako
1: rozložené
0: po tom roce.
1: Budoucí ministryně školství.
0: Ale opravdu,
1: Zuzana,
0: to by byla moje první reforma.
1: Volební program.
0: Rozčiluje.
1: Více prázdnin rozfrcaných
0: to
1: během celého dne.
0: Nárok pro pečovatele. Takže to je moje agenda, Ivanko.
1: Dobře, Zuzko.
0: Brzo na plakátech.
1: No těším se na to, až tam budeš. Brzo
0: sáčko.
1: Nahrad. Zuzka nahrad.
0: Sáčko.
1: Zuzík nahrádek. Ty bys měla sáčko, jo, kdyby jsi někam kandidovala.
0: To by mě bavilo, že bych si nechala šít různé věci.
1: Ty bys měla teda takový styl jako Angela Merklová, že bys jela ty sáčka.
0: To ne, já bych měla takový jako
1: šik sáčka.
0: Já bych měla takový jako Bad Bunny prostě.
1: Je to, že ty bys měla jako by spíš Bad Bunny sáčka.
0: No,
1: to nemyslí, Zuzko, úplně do té politiky, ale tak zase kdyby oslovovala už jako tu mladší voličskou skupinu, tak si myslím, že
0: paruky
1: možná
0: paruky a tak, že bych se vyřádila, že bych byla taková Ludvík whatever 14.
1: Jo.
0: Že bych jako utrácela ten rozpočet státní
1: za ty
0: za
1: svoje
0: blbosti.
1: Outfity jako.
0: Ano.
1: Že bys si koupila třeba zlatou hůlku, ano. Nebo já nevím, něco takový.
0: Přesně to mě strašně bavilo.
1: Lornion
0: a teď bych různý brokátový peřinky, mušelín, jela bych prostě.
1: A paruky bys si nechala
0: paruky
1: dělat.
0: A teď bych si nechala prostě tam.
1: Že by se
0: třeba
1: to dobře reprezentovalo.
0: Ano, a teď by tam byla vybraná kuchyně, plněný papriky a jedem.
1: Takže
0: party by byly
1: to si myslím, Zuzko, že s tímhle programem určitě už tě čeká teda velká politická kariéra. Ale co vás teda čeká? Já nevím, kdy nás posloucháte, protože my k vám hovoříme z minulosti a vy nás posloucháte v budoucnosti. Ale pokud jste v takové budoucnosti, kdy ještě nebylo 21. a 22. srpna, tak se můžeme společně vidět
0: setkat
1: na Buchtách Live v přítomnosti.
0: I když pro nás v budoucnosti, že to ještě nebylo.
1: Tak ale možná vy to už posloucháte a už to je minulost. Takže ale pokud se naše časy protnou a naše životy, tak se můžeme v pátek 21. srpna vidět v Opavě, v Domě umění, kde budeme mít od 19 hodin Buchty Live A potom budeme mít Buchty čtou live, tedy i se Standulou, v sobotu 22. srpna v Jindřichově Hradci v prostoru takzvané Kraferovy zahrady. Tam se budeme se Standou krafat. Tam budeme.
0: Jindřicháči, jak by řekli Američani.
1: No to by určitě takhle řekli, Zuzko. Jindřicháči. Ale oni by podle mě...
0: Jindřichův Hradec.
1: No,

0: že to, že podle mě by bylo možná problematické.
1: No a i to jo.
0: Pro ně. No, ale nevím, nejsem Američan. Američan z Vysočan, to se taky nějak říkalo kdysi, nebo to říkal můj děda minimálně.
1: To znamená co?
0: No já nevím, podle mě to bylo nějak, když jsi špatně jako mluvil anglicky, mm-hmm. nebo jsi měl takový ten český přízvuk, mm-hmm. takže to bylo, že jsi jako Američan z Vysočan. Mm-hmm. Něco takového, myslím, to znamenalo.
1: Taky pohrlivé označení, evidentně.
0: Něco přesně zase jako stará paprika. No a jinak samozřejmě, Zuzko, já budu ráda, když všichni si poslechnete můj podcast o krizích středního věku, Klub 40. A to je asi všechno, takže buď to přijďte na liveka, anebo se uslyšíme zase za týden.
2: Buchty. Ducha plná talkshow o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
3: Buchty. Poslouchejte váš Vlašák pro uši i jako podcast ve vašem mobilu. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

Sladím se pomocí mrože.

0: šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Každé úterý od 6 večer na rádiu Wave.
1: Léto s rádiem Wave. Potkej svoje oblíbené autorky a autory na festivalech a akcích. Zámek v Pražské Troji, letní podcast.

0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: like me, oh no. How you gonna do it like me, oh no.
1: Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Pleják, pleják, pleják Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.
2: Ahoj, tady kapela Meluzína.
3: A právě posloucháš Rádio Wave.

0: O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na rádiu Wave. Boys. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Posloucháte reprízu pořadu. Upozorňujeme, že pořad obsahuje vulgarizmy a není vhodný pro děti. Podcast o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod o lásce, sexu a intimitě s Eliškou Soukupovou a Karlem Vladykou. Pod na rádiu Wave.
2: Hello, hello, hello, ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Pod na rádiu Wave s Eldou Soukupovou.
3: Bonjour, čauky mňauky a s Kájou Vladykou.
2: A dneska tady máme, jak už je u nás zvykem, takového renesančního hosta, umělectvo, filmařstvo, učitelstvo, kočičí rodič, kácač dříví, to všechno a víc je Kateř Tureček.
3: Kateř, nazdárek.
2: Ještě úvod nekončí.
3: My tě ještě představíme, počkej. Kateř ve svých filmech komplexně reflektuje trans a binární identitu na osobní, společenské i na politické úrovni. Letos v říjnu vyšel v e-vysílání České televize dokumentární film Trošku se to pozmění, ve kterém Kateř představuje vztah mladé trans dívky a její podporující maminky.
2: A my už vám představujeme konečně Kateř Tureček.
4: Juhu! Moc vás všichni zdravím. Dobrý den, čau do mňaudo. Bonjour.
2: Vítáme tě.
3: Čau do mňaudo, žador.
2: Úplně na úvod, jak se máš a jak si užíváš tuhle podzimní romantiku?
4: No, tak je krásná, padá to listí, já ti můžu procházet, podzimní deprese zase šla pryč, ale myslím, že za týden je opět zpátky, takže si to snažím si užívat takhle krásně.
2: Mohl bys si rozvést toho káceče dříví, protože ty jsi nám teď před nahráváním sdělil takovou jako vlastně příjemně nepříjemnou podzimní záležitost.
4: Tož byli jsme v takové krásné malé roubence u rybníčku a jelikož tam byly i sekací nástroje, tak jsem celé odpoledne sekal dříví a ráno, protože má milovaná partnerka se cítila trošku v zimě nevhodně, tak jsem jí šel právě pro dřívka ven a zapomněl jsem si dát nějaký lepší obleček a ve chvíli, kdy jsem se zhýbal pro ty dvě dřívka, tak mi ruplo v zádech, takže je to docela nepříjemný.
3: Hele, i takové věci se dějí, prostě podzimní romantika je potřeba jakoby ten reality check, je tam důležitý.
2: Ale zvládnul si to k nám, jsi resilient.
4: Přesně.
2: Pojďme si na úvod taky říct, jak kvíříš jazyk český, tak aby nějak reflektoval tvoji identitu a tvoje prožívání světa.
4: Wow, tak to je takové komplexní.
2: Jak se to proměňovalo taky třeba u tebe?
4: No, proměňovalo se to hodně. Myslím, že prvním coming outem, těch coming outů bylo, ale tím genderovým coming outem, když jsem si před 5 lety uvědomil, že jsem nebinární člověk, tak jsem začal mít potřebu to nějak projevovat i v tom jazyce a ve chvíli, když jsem prostě prohloubil to vědomí v tom, že žiju v nějaký dysforii, tak jsem začal střídat rody a teď používám mužský rod a v psaním stále používám X, protože mi to přijde důležitý mít nějakou visibility.
2: A v angličtině třeba? Jak se to liší?
4: They, he.
2: On je to jednodušší, veď v té angličtině, jak nemusíš sám sebe genderovat jakoby s každým podstatným a přídavným jménem. No.
4: Přesně, no a tak jako zároveň genderujeme stůl, tož v češtině právě. Tak jako...
3: To je zajímavý. No a říkáš, že teda ten první coming out byl před 5 lety. A to znamená, teďkonc už třeba k tomu máš trošičku jiný postoj ve slova smyslu. Mě zajímá ta citlivost vůči lidem, nebo naopak citlivost lidí vůči tobě, co se týká nějakých zájmen. Proměňovalo se tohle nějak?
4: Jo, určitě. Bylo to hrozně zajímavé, že moji blízký lidé, jak se naučili střídat, tak potom bylo hrozně těžký jako přestoupit jenom na ten mužský rod. Že to bylo hrozně zvláštní, že udělali takovou práci a z ničeho nic. To bylo vlastně jednodušší, ale šlo to těžší. A z druhé strany mám pocit, že v té veřejnosti těch známých spíš, nebo i některých kolegů a kolegyň vzdálenějších v práci a tak dále, jako je jednodušší určitě mužský rod, protože mě prostě nějakým způsobem takzvaně pásuju víc jako muž a tudíž je to pro ně jednodušší, protože ten svět vidí binárně, ale to není to, jak to cítím, ale... To toho jim nic není.
3: A setkal ses někdy s nějakými, řekněme třeba, jako, já bych říkala, až roztomilými otázkami na téma, jaký zájmy na směrem k tobě používat, protože já třeba, jelikož jsem heteračka a jako cis žena, pane bože, tak krom mega rozšířeného queer kámožstva mám i spoustu normálních jakoby takových těch heteráků, kteří jsou sice jako otevření, jo, ale zároveň mají opravdu stud a až takovou jako roztomilou nervozitu, která se právě týká toho jazyka českýho směrem ke queer lidem. Já se jim pořád snažím vysvětlovat, že je prostě super se zeptat, když si nejsou jistí a že ten člověk vždycky vycítí, jestli to znamená hele a ty seš co, anebo jestli to znamená promiň, já si jenom nejsem jistý, jak chceš, abych tě oslovoval. Tak mě zajímá jako ten tvůj pohled z tvojí strany.
4: Jo, tak
3: aby jsme tady možná encouragely jakoby nějaký
2: encouragely.
3: Lidi.
4: Encouragely. Encouragelujeme posluchačstvo Českého rozhlasu Radio Wave potu k tomu, že se nemají bát. Protože to je úplně zásadní. My vlastně máme i data z Národního ústavu duševního zdraví, kde například separace trans lidí je jedna z nejčastějších věcí, která se trans lidem děje. Protože vy ostatní máte strach. Ale strach vlastně z čeho? Jako z lidského kontaktu? To neznamená, že se bavíme o transidentitě každou sekundu našeho života. My i žijeme komplexní život. Já třeba jsem na tom rybníčku pěkně pádloval na své lodičce a rád se o tom pobavím, mimo to, jaký používám zájmena, když to je samozřejmě základní prostě nějaký jako skill, ale neseparujte trans lidi. Lidi jsou super a nejsou jenom trans, jsou to taky lidi a zažívají různé věci. Takže děkuji, že jsi to přinesla, protože to si myslím, že to je to nejvíc, co můžeme, nebo co vy cis heteráctvo můžete.
3: Jak to?
2: Cis heteráctvo. Mně se moc líbí, že jsme tady tak naťukli to, že každý člověk je jiný, každý člověk má jiný vztah k jazyku. My proto je důležitý, abychom do veřejného prostoru, do filmu, do seriálu přinášeli různé příběhy a pohledy, což ty děláš. Mm-hmm. A jak tedy sám teď vnímáš nějak reprezentaci trans lidí, ať už v médiích, ve filmové tvorbě nebo v seriálech, ve který ty se sám vlastně pohybuješ?
4: Já myslím, že ten český kontext je úplně jiný než ten kontext, který většinou vlastně filmové a televizní většina diváctva zažívá, protože opravdu sílí různé platformy televizní, online, takže Česká televize není nejpopulárnější televize současnosti. A takže hodně velký rozdíl toho, co my vnímáme, že je v těch médiích a to, co reálně vlastně je, se tvoří v českém kontextu. Já jsem sám spíš toho smutný, no, z toho českého kontextu, protože vlastně ty trans lidé jsou spíš rámováni jako někdo, kdo trpí, což jsme se snažili i změnit tím naším filmem, trošku se to pozmění, kdy dáváme úplně novou perspektivu a to je, že mamka je super, prostředí je super, zvládají těžkosti, dávají si na to čas, dávají si na to i nějaký vlastní prostor a to je podle mě úplně zásadní, co je potřeba teďka dělat, protože když ten mediální prostor bereme spíš víc jako o komentáře na facebookových postech, tak to nevypadá pro nás moc dobře a to není něco, čím se chci já upřímně jako zahlcovat a čemu se chci věnovat. Já se chci věnovat právě tomu, když je funkční podpora, když člověk je naplněn.
2: Nějaké pozitivnější vizi budoucnosti.
4: Přesně tak, protože to nikdy není dost. To bychom tady mohli klidně probrat, jak se kdo z nás cítí a myslím si, že se zhoršují nějaký pocity, že vlastně to je, když jsem natáčel film Lidi, můj předešlý transfilm.
2: To byl tvůj absolventský film, že jo?
4: To byl můj absolventský film na FAMU, tak jsem cítil teda mnohem větší euforii v mém životě. Což je úplně paradoxní, protože tehdy jsem o sobě nevěděl, že mám tolik dysforie, že potřebuju třeba nějakou substituční hormonální léčbu a tu teďka dosahuju a jsem mnohem víc autentický vůči sám sobě, ale o to víc je to v strašném kontrastu s tím světem, s těma informacemi, které ke mně přicházejí, s tou radikalizací některých lidí, která není radikalizace vůči mně pozitivní. Tak potřebuji si vytvářet aktivní prostory, protože jinak bych byl hodně smutný.
0: Podcast o motýlech v břiše a všem, co z nás teče. Pod s Eliškou Soukupovou a Karlem Mladenkou na rádiu Wave.
3: Mě zaujalo, co jsi řekl teď konc, že při tom předešlém filmu, při svém absolventském filmu si cítil mnohem větší euforii a jenom mě není úplně jasný, jako směrem k čemu. Jednalo se o to, že třeba teď se víc zajímáš o veřejný dění a proto celkový tvoje prožívání rámovaný nějakým zármutkem, nebo se i jednalo o to, že to třeba byl jakoby první tvůj počin s touhle tématikou a byla tam nějaká radost z toho, že to přinášíš do prostoru, nebo můžeš tohle nějak popsat?
4: Yes, díky moc za tu otázku, protože ten rozdíl opravdu byl v tom veřejném dění. Já sleduju veřejný dění od svých 11 let, což už je prostě přes 20 let a ta narace vůči trans lidem a to, že se opravdu zhoršují například zákony pro trans lidi v různých zemích, je prostě fakt. Jo, já když jsem žil v Maďarsku před 7 lety, kde jsem teda taky natočil film, tak nějaká byla retorika Viktora Orbána a jeho pohunku, ale to, že zakážou možnost úřední změny pohlaví, je vlastně poměrně nová věc. A o tom já vlastně mluvím, že reálně člověk cítí, že ty věci jsou jinak a že dostává nějaký větší míru hejtu, což naštěstí se teďka nestalo u tohoto filmu a bylo to velké očekávání, proto jsme například trošku se to pozmění, měli i psychologickou podporu pro protagonistky. A to je prostě zničení, je to jako v takovým fakt kontrastu s tím osobním životem, kdy já vlastně se hodně naplňuji, jsem hodně autentický, extrémně spokojený sám se sebou, když to má nějaký vývoj a z ničeho nic vlastně jakoby ten svět mi nerozuměl. A protože se vytrácejí ty autentické příběhy těch trans lidí. Víc známe vlastně spíš nějakou takovou kulturní válku, kterou vytváří všichni než ti trans lidi a běžně, když o vás někdo mluví, tak to nedává moc smysl, než když mluvíte sami o sobě.
2: Mně se líbí na tvých filmech právě, že tam dáváš tak krásně jako do kontrastu ty makropolitické události a ty menší lidské příběhy, kde tam je úplně vlastně vidět, jak se to rozchází, ty nůžky toho, co vlastně trans lidi chtějí, že chtějí jenom žít jako normální život a potom ten film trošku se to pozmění, vlastně otvírá takové nějaké politické zasedání, můžeš potom přiblížit to, co vlastně jde, kde se řeší zákaz LGBT ideologie a budu teď citovat pana inženýra Jana Skalického. Bavíme se tady o uměle vyvinutých, úplně debilních konstruktech, že je to pohlaví. Bavíme se tady o kravinách, že je prospěšná změna pohlaví. A jestli se to domnívám já, tak si myslím, že si to domnívá většina veřejnosti. Dobře, tak můžeš tedy, jak bys takhle vášnivým lidem vysvětlil, o čem se tady vlastně bavíme? Jak na tohle reagovat?
4: Já nevím, jestli vlastně na to jde reagovat, když to, co říká, je úplně mimo. Jako kdyby to řekl o jakýkoliv jiný skupině lidí, tak vlastně jsme šokovaní a máme pocit, že trans lidi vlastně se musí bránit, protože jsou nějakým novým fenoménem, což vlastně nejsou. Proto ve filmu máme třeba příběh Dory Richter, jedna z první trans žen vůbec na světě, která prošla operativní změnou pohlaví. A moc to upřímně nefílu, že se mám vlastně bránit úplně proti takovým zprominutím hajzlům. Protože to, kdo řekne takovou blbost.
2: Nejvíc asi jako dostává ten argument, jestli se to domnívám já, tak si myslím, že si to domnívá většina veřejnosti. Jak na tohle odpovědět?
4: Já myslím, že moc vám hezky vrací ten druhý zastupitel, ten Pošta, který říká, že se vlastně v tom podporují nějaké své bublině na Facebooku a myslí si, že ten jejich názor je vlastně jako názor všech, což je přesně nějaká manipulativní technika, kterou tady vidíme a a jde do háje.
2: A o jaké zasedání se tedy konkrétně jednalo tady, které záběry vlastně používáš v tom filmu?
4: Je to zastupitelstvo z města Děčína, odkud vlastně holky jsou, a vzniklo na základě takové crazy situace, kdy paní učitelka ve čtvrté třídě četla pohádku o Filipovi, co rád nosí šaty, a z toho vznikla úplně jako šílená situace, zahlcený prostě schránky e-mailový, datový té školy, že manipuluje s dětma a že učí tady tyhle prasečinky. A samozřejmě se to zhodilo absolutně ze stolu, jako obec nemůže vstupovat do rámcových vzdělávacích plánů vlastně jakýkoliv školy. To si přesně myslí jenom tyhle demagogové.
3: My jsme tady trošičku jakoby pootevřeli ten děj toho filmu, trošku se to pozmění, ale zároveň jsme skočili do prostřed rybníka, takže možná nějaký naše posluchačstvo, který ho nevidělo, tak se cítí ztraceně. Tak můžeš, Kateř, prosím tě, samozřejmě je na tobě, jak moc to chceš vyspoilovat, takzvaně, tak nějak říct, o jakém filmu se tady bavíme.
4: Tak je to 26-minutový film z pořadu Zóna zájmu, kdy se věnujeme vlastně mámě Luci a její dceři Jury, který sledujeme v jejich domečku na někde konci Děčína, který prožívají nějakou blízkost, a hlavně Lucie je neuvěřitelně podporný člověk. A tím, že sociální a komunitní pracovnice, tak nejenže je podporná pro svoji dceru, ale založila i podpornou skupinu pro další trans lidi a pro rodiče trans lidí vlastně z Děčínska. A to byl pro mě extrémně inspirativní příběh, který mě samotnému z toho, že jsem měl pocit, že to nejde moc dál, ta situace o trans lidech, a cítil jsem se úzkostně a zažíval jsem menšinový stres, tak potkání s Lucí mi zlepšilo život. A jsem rád, že skrze ten film, jak jsem pochopil, jak na to reagoval třeba Kaz.
2: Ukápla slza samozřejmě, když jsem ti říkal.
4: Ale že to vlastně vytváří přesně to, co mě dává ta Lucie, a tu naději, tu lásku, tu podporu, a to je něco, co máme dělat.
2: Já zároveň si úplně umím představit, že mít dítě, které je trans a prochází si coming outem, tranzicí, tak to musí být hrozně těžký i pro toho rodiče. Samozřejmě cítí nějaký strach, který bohužel potom v té společnosti je tak jako přetavený v takový jako nesmyslný strach, ale ty rodiče trans dětí určitě jako mají nějaké validní strachy.
4: Určitě.
2: Tak s čím se můžou potýkat, a existuje nějaká plošná rada nebo rady, jak tedy vytvářet nějaký bezpečný prostředí a přijímat své trans dítě?
4: Jo, většina strachu je validních, tak je to nějaká emoce, která nám říká nějakou informaci. Já si myslím, že důležitý je nebýt v tom sám. Že to je úplně zásadní, často je to prostě nová informace pro vás. Teď máte pocit, že to dítě znáte, nebo toho dospívajícího, a z ničeho nic vám do toho hodí vidle nějaká situace, která je těžko představitelná, a tím, že se dostávají do médií informace, které jako nejsou vůbec ani faktický, tak to může hodně zmást. A takže se nebát si říct o pomoc blízkému člověku, využít právě podporné skupiny. A něco, co je pro mě teda hodně důležitý a co hodně sleduju, i tím, že vlastně učím transstudující a znám jejich rodiče, já si myslím, že je důležitý si i vytvořit ten prostor pro sebe, kde si to člověk zpracuje, a není to přímo s tím dítětem nebo dospívající, že nezahlcujeme vlastně naším strachem, ale že si vytváříme nějaký prostor, kde to zpracováváme, protože ta věc nezmizí.
3: Já bych tady možná jenom doplnila takovou věc, nejsem teda kvír a nejsem ani rodič, tak ale mám v bezprostřední blízkosti spoustu lidí, kteří se třeba tranzicí procházeli, a když jsem byla u přímo jako coming outu jedné mojí trans kamarádky, tak vím, že pro ní bylo, a ještě ona není jako takhle, žije v Česku, ale původně je od někud jinuť, tím pádem, a nebudu tady říkat odkud, protože je zbytečný, ale tím pádem ještě jakoby tam na to koukej, ještě možná bych řekla trošičku hůř, a pro ní bylo zásadní to, že jí maminka neustále opakovala jen dvě věty, a to bylo, já tomu vůbec nerozumím, miluju tě. A to bylo, a já mám úplně, vždycky se dojmu, když se na to vzpomenu, že ona fakt vůbec nevěděla. Ona vůbec, říká, já vůbec nevím, co, jako, já s tom mám strach, vlastně fakt vůbec tomu nerozumím, ale pořád říkala, ale miluju tě. A to bylo fakt jako nádherný, a vím, že takže bych možná jakoby za sebe poradila těm rodičům, aby se možná dotazovali těch dětí, protože ty děti většinou o tom vědí trošičku víc než ty rodiče, protože zaprvé, aby vůbec zjistili, že se s nima něco takového děje, tak pravděpodobně k ním přišly nějaký zdroje, za A, a za B můžou třeba popsat to, jak se cítí.
4: tomu rozumím a často vlastně ty děti, ti dospívající a obecně trans lidé právě podle toho výzkumu Národního ústavu duševního zdraví přicházejí k těm svým blízkým říct o své pomyslně nové identitě až po roce, dvou, tří. Takže oni to v sobě mají nějakým způsobem vyřešený, ale pořád si tak říkám, že někdy ty rodiče mají tendenci být zahlcující. A právě proto si říkám, že je lepší to prostě outsourcovat, než to zahlcovat to dítě, toho dospívajícího, který vlastně vnímá toho rodiče hodně jako autoritu a může to být někdy možná trošku citlivý, když se mamka nebo taťka trošku zeptají blbým způsobem. Ale je to samozřejmě na nějaký vyspělosti těch vztahů a ty vztahy jasně. Prostě rodičovské s dětma, tož taky máme rodiče, jsou různým spektrem.
3: Není kulantně to řečeno.
4: Ideální. Takže to je prostě strašně individuální, ale na tom je to krásný, protože každý z nás jsme jiní a je důležitý hlavně se starat i sami o sebe, ať jsme v klidu.
2: Já bych se rád ještě vrátil na chvilku k tomu školnímu prostředí, protože samozřejmě pro děti
3: myšlenky,
2: a dospívající to je hrozně formující zásadní prostředí, kde tráví možná dokonce nejvíc času, že ve svém dospívajícím životě. Maminka Jury říká v tom filmu, že jako rodič chcete, aby vaše dítě zažívalo stejný respekt jako jejich vrstevníci. Sama Jury zároveň, když mluví o svých vyhlídkách do budoucnosti, tak mluví o studiu na ČVUT, že si úplně představuje ty své jako spolužáky, kolegy, takže je to samozřejmě hrozně důležitý a formující prostředí. Tak ty zároveň jako učitel, jak teď vnímáš to, jak nevím, školy, nevím, řekněme prostě třídní učitelka někde na střední, jak to komunikují, když někdo prochází tranzicí, jaký je tam přístup? Nedá se to samozřejmě úplně plošně říct, ale jaký s tím máš zkušenosti ty?
4: To je hodně komplexní téma.
2: Jak to vytvářet ten bezpečný prostor? Děje se to?
4: Je to prostě potřeba. Máš dvě možnosti. Buď to uděláš tabu a máš pocit, že to zmizí, anebo tomu budeš čelit. A díky bohu, že jsme v České republice, kde je organizace Transparent už 10 let, která má jako vyvinuty hrozně dobrý metodiky, jak vlastně pomoct i sami sobě v těch situacích, když máte trans dospívajícího. A zároveň jako tady sedím jako učitel, jsem trans člověk, jo? Ono to nejsou jenom ti dospívající, oni jsou to i ty lidi, kteří učí v tom školství nebo pracují v tom školství. Takže je to vlastně komplexní otázka, kterou můžeme řešit systémově, lidsky, společensky. Vlastně můžete řešit to učení, takže je to taková komplexní věc. Moje zkušenost je specifická. Nemůžu sdílet úplně samozřejmě nějaký detaily, protože mají nárok na své soukromí dospívající. Ale ta střední škola má jinou dynamiku než ta základní škola. Střední škola už je takovým jako přechodovým období toho, že ti rodiče tam postupně už ztrácí ten vliv. I vlastně reálně, fyzicky, protože studujícím je ve třeťáku 18 let, takže oni potom ještě rok a půl tam s náma fungují jako dospěláci. A takže ta dynamika je různá. Pro mě je zásadní to, že já se zajímám o to, jak se ti studující vlastně cítí v tom prostředí. Protože když není bezpečný prostředí, tak nemáme moc tendenci se dobře učit, moc nás to nebaví, takže primárně my musíme vytvořit to bezpečný prostředí a to řešíme různýma způsobama. A vždycky je to postavený na to, jaký jsou potřeby toho transstudujícího.
0: Pod. Podcast o lásce, sexu a intimitě na rádiu Wave.
3: Já bych chtěla být trošku osobní. Mně se prostě chce. Děláš nádhernou práci, která je chválihodná a jsem ráda, že jsme tady tomu věnovali nějaký čas. Ale mě strašně zajímá tvůj příběh. Mě zajímá, je to, a jestli je to jako blbá otázka, tak mě tam vůbec nepusť a přeskočíme to. Ale mě fakt zajímá, že teď z tebe čiší taková spokojenost, taková jakoby radost ze života, že prostě, kdybyste viděli Kateř, jo, tak prostě Kateř přišel, vyprávěl nám o tom, jak má zaseklý ty záda, jak to bylo hrozný, jak se nemohl ani pohnout, ale u toho celou dobu v podstatě tančil a usmíval se.
4: Tak já jsem rád tady s váma, děcka.
3: Tak mě vlastně zajímá.
2: The kill is coming through.
3: Jo, yes. Tak mě vlastně zajímá, jako, jak se ve svém těle jakoby cítíš teď, jak ti jakoby je.
4: A to je strašně náročný, protože vlastně já ještě mám právě za 2 týdny jdu na operaci mastektomii, odstranění vlastně jako vršku takzvaně, a to je pro mě hodně zlomová věc v mém životě. Já jsem vlastně si dlouho myslel, i přesto, že jsem měl ten coming out jako nebinární člověk, tak jsem si dlouho myslel, že takzvaná dysforie, nějaký nepohodlí ve svém vlastním těle nebo vnímání mé nějaké sociální role, není tak silná. Než jsem pár let zpátky, je to vlastně rok a půl, se to začalo být přesně takový teploučko. A já jsem šel takhle po ulici a teď žhaví se to slunce a já z ničeho nic jsem strašně začal vnímat svůj hrudník a z ničeho jsem se zhroutil na ulici. A co se to děje? A volám své úžasné partnerce Lence. A Lenka mi říkala...
3: Zdravím.
4: A Lenka mi říkala, skoro, tak tohle se děje každý rok. Ty nesnášíš léto. A já jsem z ničeho nic zjistil, že to je pravda. Že vlastně já zažívám dysforii celý život. Že jsem to jenom totálně potlačil, protože jsem nechtěl umřít. Ale to se mi stalo ve 30 letech. A když jsem, protože jsem postupně zjistil, že nejen ta operace je pro mě důležitá, ale že chci i testosteron v životě, že nechci mít menstruaci, že vlastně jsem v něčem takhle jako typický transmaskulinní člověk, ale byl to hlavně individuální jako vlastně jako nějaký postup, tak v jednu chvíli jsem byl na endokrinologii a bavíme se tam o nějakým anamnéze, co se všechno zažil a mluvím o tom, jak mi v 11 letech z ničeho nic na začátku puberty fyzické jsem měl problém s cukrem a se štítnou žlázou a mamka se mnou chodila chudák 3/4 roku prostě po doktorech a paní doktorka říká, to se vám stalo, protože vám začala dysforie. A vy jste tak nebyl schopen přijmout to, co se děje, že jste psychosomaticky vybouchnul. A kdyby tam byl nějaký člověk, který je vzdělaný v tomhle tématu, tak by byl schopen to detekovat. A já jsem další 20 let nemusel žít v extrémních úzkostech, který jsem vlastně potlačil. Takže to je moje velká story, která je spojená právě k nějaký té tělesné dysforii, protože tu sociální vlastně dysforii jsem už řešil, nějakou sociální tranzici a tam medicínská tranzice je prostě úplně next level, jo. To je, to nejde ani pojmout tady za pár minut, co tady spolu sedíme. Důležitý je, že ten samotný testosteron mi udělal tak strašně extrémně dobře. Jo. Já jsem vlastně po prvním týdnu, a to je taky jako hodně individuální, ale fakt po prvním týdnu užívání testosteronu mě vzmizlo 80% problémů z hlavy.
3: Opravdu?
4: Úplně... jak kdyby to byly nejlepší antidepresiva v mém životě. O to víc je pro mě strašně náročný slyšet, jak někteří ti rodiče, i když jejich dítě mělo coming out před 10 lety a hrozně touží po nějaký jako péči a afirmativní péči, afirmativní léčbě. A reálně i ti odborníci říkají, ano, to dítě něco takového cítí, že ty rodiče stejně ze svého vlastního strachu nedovolují vlastně těm dospívajícím mít tady tuhle afirmativní péči. A přijde mi to asi podobný, jak kdyby měli prostě depresi a odmítali jim dát antidepresiva.
2: Nebo sádru na zlomenou nohu.
4: Právě. A je to samozřejmě tak komplexní, jsou to jako hormony, ale nikdo neprochází tím procesem tak, jak si někteří možná myslí, jako z Facebooku, jo, jako je to fakt dlouhý proces. Mně samotnému dospělému člověku to trvalo více jak 30 minut jenom projít tím testováním a tím čekáním na to testování. A to testování bylo mnohdy hodně ponižující. A kdybych neměl tak dobré zázemí, tak se dokážu představit, že tím projdu. A je poslední věc, kterou bych chtěl říct. My hodně tlačíme na ty trans lidi, že mají být jako na 1000% jako přesvědčení to, co jako děláme. A já jsem si nebyl jistý do poslední chvíli s tím testosteronem. No, samozřejmě jsem ho chtěl, cítil jsem to, ale jako té transfobie je kolem nás tak strašně moc, že aby jsme se nějak autenticky byli schopni rozhodnout, to ani v té společnosti nejde. A myslím, že jde o nějakou schovývavost a o nějakou právě ten afirmativní přístup, který není normální v naší společnosti, ale já ho upřímně přeju nám všem. Nejenom trans, ale i cis lidem.
3: Děkujeme. Jsem jediná, kdo neví, co je afirmativní přístup?
4: Afirmativní přístup je přijímající přístup, kdy ty vlastně nepolemizuješ na tom, jestli něco 100% chceš, ale ohledáváš, co to vlastně pro tebe znamená. Afirmativní péče znamená i to, že máš nádhernou tmavou rtěnku a cítíš se v tom dobře. Jo, a až po plastické operace, až po muži si dodělávají vlasy teďka v Turecku, jo, nebo to, že si vezmeš na sebe sukni a protočíš se v ní a cítíš se v tom dobře. To jsou všechno afirmativní přístupy a je to vlastně komplexní léčba, která kterou potřebujeme všichni, aby jsme se cítili dobře.
2: Každopádně myslím, děkuji. Že spousta toho strachu, třeba toho pána, kterého jsme citovali, který je v tvém filmu, tak plyne z toho, že opravdu panují nějaké dezinformace ohledně toho, jakože nevím, desetileté děti na základce mají neomezený přístup k hormonům a operacím, ano, což není pravda.
4: Bullshit, ano, není to pravda, není to pravda.
2: Každopádně my už jsme na konci našeho rozhovoru.
3: Ne,
2: my se trošku, známe a já třeba moc vím, že máš rád slovo emancipace, emancipační. Pojďme si říct, jak dneska v tomhle bláznivém, divokém, trošku smutném, ale občas i euforickém světě, jak se emancipovat a jak tu emancipaci šířit dál?
4: Já si myslím, že se musíme zaměřit na to, co je dostupné. Starat se o lidi kolem sebe. Zaměřit se na to, co nám dělá dobře. Reflektovat se, využít všechny ty možnosti, jak se reflektovat, jak reflektovat i naše vztahy, a to je krásný základ k tomu, že budeme nakonec emancipovaní všichni.
3: A sekejte dřevo jenom v dlouhém rukávu a mějte za teplé ledviny.
4: A předtím roztáhněte nohy, ať se neseknete do kolena, děcka.
3: To se ti taky stalo?
4: Ne,
3: ale pro jistotku.
4: Neboj, to pro jistotku. Neboj.
2: Takže titulek tohoto článku na webíku wave.cz, to roztáhněte nohy, to byl Kateř Kureček. Moc ti děkujeme. Děkujeme za sdílení.
4: Zlatíčka, děkujeme
3: za nádherný. Děkujeme, že jsi na nás udělal čas. Bylo to
4: moc rád.
3: Skvělý.
4: Je to tady nádherný, jako vždycky. Užijte si dál. Úžasné.
3: A my jsme dneska teda bohužel francouzsky téměř nemluvili, ale rádi bychom se francouzsky rozloučili. Jdeš do toho s námi?
4: Já francouzsky neumím, takže budu...
3: Řekneme au revoir, jo. Takže un, deux, trois, au revoir.
0: Podcast o lásce, sexu a intimitě. Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pod, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: 12 hodin na rádiu Wave.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Hergot.
1: Hergot.
2: Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
3: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
0: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
3: Hergot.
0: Každou neděli od 18 hodin
3: na rádiu Wave.
4: Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

0: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.

0: Děláme vlny.
1: C'est le son du jeune.

Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.